že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy šok.

0: že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy šok.
1: Ho,

fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Miša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Mišu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá

Album Tony není debitem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebišské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Črámici teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Banjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass, říznutý rockem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

Frontman forehandu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

Album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní Skrexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

milej hochu, jak to v světě chodívá, holka tvá tě nechá, máma ti neotvírá. Proč se ti chce řvát, když jsi se dřív jenom smál, na hrob polož kytku.

Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhanden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do humoriády, no jasně, dala si záležet, já
1: no,
0: to na tobě
1: nebacha,
0: vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Teda, kdyby si někam šel, jako třeba no, do rádia, tam už nemusíš se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě vytrším.
0: No, nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se taky ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakýho rapera.
0: A teď jsou Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ne, ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmín do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to jistě, myslela.
1: Ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvester, takže sportovní komentátoři ty vždycky uměli hezky legračně mluvit. Líčí operu.
0: Ano.
1: Silvester 79. To
0: ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Podané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství probíhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět bych provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má si prohru... a zbytečně představení nekouskujem, je plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vloučení do konce jednání. O Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. Věřme, že během přestávky režisér šatně Josemu domluvila, že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostali vši a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Duna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Jsme to cvičili.
0: Brudě.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ahoj. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale. Už

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, já vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
3: Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
4: Děkuju.
3: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
3: Další Honza.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
3: My vás.
6: Dobrý den.
5: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký den, díky, nasklen.
3: Dobré odpoledne.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
7: a já
3: den.
7: Hlasuju pro Bčko, anekdoty.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zeminga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru,
6: děkuju,
8: velmi optimisticky naladěnou a ať jí to hodně dlouho vydrží.
6: No právě.
8: Tak to vám chud. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
6: Dobře,
3: máme zapsáno.
6: Zapíšem.
3: Děkujeme.
8: Nasáno.
3: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
9: Dobrý den, já vás také zdravím do studia. Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
3: Dneska máme Honzí rojení.
9: Tak je to takové tradiční hezké jméno.
3: Určitě.
6: Krásný.
9: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
3: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde.
9: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, zdraví vás oba František Netolic.
3: Zdravíme.
10: Samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
6: Aha.
3: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Děkuji.
3: Mějte se. Děkuju. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
11: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane. Sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. A
12: host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kuře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér z nuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
13: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
12: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04 anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké, Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
6: Aha, to jsem si asi napsala.
3: Petra to netušila, napsala si text.
6: Že mi nebylo líto, jo, ne, to byla cizí.
3: To byla cizí. Italská.
6: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text, hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
3: V roce 88.
6: No, jsem se rozvala, hele, já moc na ty číslovky nejsem, ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
3: Tak my si to poslechneme teď.
6: Já taky ráda.
3: Petra Černocká zpívá náš dnešní host.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku, víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: To byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše
2: to,
1: posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: povede. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom poznali ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezis.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prostě jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím pěkně, prosila bych Béčko.
2: Béčko,
1: ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery sem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No
1: podstatě.
2: Jo, a takovém polostím.
1: Že... Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bejčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to
1: od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Ale to nevadí.
4: A to byla v televizi u
2: kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dá mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dá mladší a ještě.
1: A milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru, no?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jmen.
1: Dneska Josef, dobře.
2: Děkuji vás.
4: A jsem na Floru nedívá a furt jsem se dívá na vás, jak jsem na
2: já se vám nedívám. Já...
1: A po letech na to nemůže
2: tehdy
1: Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Si taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkuji. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: A já jsem...
5: pracního, že se o ní tak hezky
1: je to
5: stará.
1: Pracné, ale...
2: Helete se, to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: No, já si myslím, že je to úplně jinak, pozdravujte, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím běhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák. Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: přijde Pepíšek ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká, prosím tě, na co ty seš? A kráva říká, já dávám mléko. Zebřička si říká, no, to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká, já ty kudrnatá, na co ty seš? A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká, ty co? Ty jsi tady na co? A hřebeček zařechtá, jihá! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
2: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam mi tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, to se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpasníci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko. Není vůbec otrávené. Když to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jablko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, fláklo to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přišel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, na Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolí znovu čerta něco takhle jako něco udělá. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ano, ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí, prosím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, no, pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák, prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači ti ho odhlasovali, tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý.
4: Přicházím na sportovní pásek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večeři.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek. Už ví, Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A jo? Proč se obáváš? Vždyť
3: no,
2: to je výborné
3: protože to, rozumíš
2: jídlo.
3: To, tam ona mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš že? Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soutěž na přestavbu křižovatky na dálnici u Prostějova vypsali silničáři. Ortopedi přerovské nemocnice využívají novou metodu při operacích kyčelních kloubů. V Olomouci se koná festival 23. Představí Korobotovu Minervu na jevišti i na plátně. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na firmu, která

0: plochu před městským úřadem.
1: Hlavním cílem je, aby to město nebylo plné politické reklamy,
2: říká lidovecký starosta František Jon, který v nadcházejících volbách kandiduje za hnutí Společně za Zábřeh. Změny si všiml například i pan Lukáš.
3: Byly plakáty na plakátovacích bubnech, tam teď nejsou, takže jich ubylo.
2: Pravidla se týkají všech kandidujících uskupení. Pokračuje opoziční zastupitel Petr Krmela, který kandiduje v říjnových volbách za hnutí ANO.
4: My využíváme převážně jiná média, takže nás to až tak moc neomezuje.
2: Nová pravidla hodnotí i paní Eva.
5: Na to porovnání je to lepší, když je to v jednom místě.
2: Ze Zábřehu Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
6: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilitu, je možné je již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: Premiéru nové inscenace, dvě známé divadelní hry a filmové zpracování jedné z nich přinese Olomoucký festival 23, který pořádá divadelní spolek 23 pod vedením tvůrčího dua Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala. Uskuteční se od dneška až do neděle v prostorách Českého rozhlasu Olomouc a taky v kině Metropol. Začne páteční premiérou nové inscenace Šípková, poté v Metropolu představí návštěvníkům inscenaci Zpráva pro Minervu 2 v divadelním i filmovém zpracování a v neděli je na programu hra Černo Vír, uvedl člen spolku Radek Palaščák. Sport. Závěrečný turnaj seriálu Eurohockey Tour České hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Národní tým se již předtím v domácím prostředí představí dvakrát. V listopadu se utká v pražské O2 aréně se Švédskem a v prosinci v Plzni s Finskem. Generální sekretář hokejového svazu Jan Černý to řekl webu sport.cz. Česko bude hostit turnaj Eurohockey Tour od 6. do 9. května. Pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa, které začne v Německu v pátek 14. května. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo ojediněle přehánky, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané nákladní auto budete míjet na dálnici D1 do Ostravy, stojí u Lipníku nad Bečvou před 296. kilometrem.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 25. září a svátek má dnes Zlata a Zlatuše. Vše nejlepší. Víkend je před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout, tak vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně, za chvíli kalendárium, zazpomínáme na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Pavel Bobek a teď bude zpívat Zuzana Norisová. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků.
3: Češi jí čimou jako macek.
2: Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
4: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: 3 oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
5: Máme špicový hajfy na sísrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 25. zářijového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, čtvrt na šest a svátek má Zlata a Zlatuše.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí, no dnes hodně mraků, sem tam přeháňka. Teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. 10 stupňů v Hranicích, těším se na prodloužený víkend, napsala Pavlína. 9 stupňů Postřelmov, to už je vzkaz od Hanky, která má namířeno do práce. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 11 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
3: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 6:04. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. V Prostějově od letošní sezóny hrají druhou hokejovou ligu dva týmy. Dlouholetý účastník první ligy LHK Jestřáby Prostějov, který z ní v roce 2025 sestoupil, a SK Prostějov 1913, který naopak postoupil z krajské soutěže. Vztahy mezi vedením obou klubů mají k ideálu daleko. Trenéři na obou stranách ale věří, že se nevraživost nepřenese až na led.
1: Myslím, že ne, že se kolem toho zbytečně dělá jako dusno, a když se tady potkáváme po sobě, takže vůbec nevznikají nějaký třenice, a zatím jsem nezaznamenal něco, že by bylo něco špatně. Jsme si prostě s Milošem Říhou sedli s začátkem té sezóny a řekli jsme si nějaký pravidla a nám to nějak funguje, že se domluvili, kdy bude první nálet, kdo bude v tělocvičně posilovně, jak se prostřídáme. Prostě to nám funguje. Já jsem rád, že prostě se tady trošku tu přeženu nesekáme mezi střídačkama a hokejkama, že nám to prostě funguje.
2: Popisuje trenér SK Prostějov Michal Janeček koexistenci dvou týmů z jednoho města v jedné soutěži a na jednom zimním stadionu, která v Česku nemá příliš obdoby. Nese to sebou určitá úskalí, třeba to, kde který tým bude mít kabinu.
3: No, my máme vlastně tu hostovskou, co byla vždycky hostovská, hosti jsou tam teďka v rohu. Trénujeme jako ráno, je třeba být trénovaný po nás, takže zatím jako organizačně jako potkáme se tady na chodbě, s klukama se pozdravím, protože se všichni známe a tak nějak prostě nějak fungujeme. No.
2: Říká kapitán SKčka Roman Pšurný, který přitom ještě loni hrál za Jestřáby. Jejich novým kapitánem je zase nově příchozí hráč Vít Jonák.
4: Ty ledy jsou nějak ten čas posilovně tady v fitku rozdržený tak, aby jsme se nepotkávali. S pár jednotlivcema se člověk potká na chodbě, ale to je jako maximum našeho střetávání se.
5: Je to dost specifický, no. Jsme si toho vědomí, ty situace, jaký je tady a co si pan majitel nás zažívá, tak každopádně naše práce je soustředit sami na sebe a ne tady na nějaký druhý tým.
2: Naznačuje zkušený útočník, že vztahy zejména mezi nejvyššími představiteli obou klubů mají k harmonii dost daleko. Majitel Jestřábu Jaroslav Luňák třeba právně napadl odkoupení licence, kterou SK Prostějov pořídil od Hronova. Jestřáby argumentovali tím, že Hronov měl nedoplacené pohledávky a nemohl tak s licencí obchodovat. Některé hráče navíc SK Jestřábům přímo přetáhlo do svého kádru. A samozřejmě oběma klubům jde také o dotace z municipalit, které přirozeně budou nižší, než by byly v případě působení jediného klubu. I proto bude mimořádně třaskavý vzájemný zápas, který je na programu 7. listopadu.
3: Asi to bude pikantní pro fanoušky, pro nás to bude asi taky trošku zvláštnější zápas, nebo bude to asi trošku větší náboj, přijde hodně lidí, takže by to by mohl být dobrý hokej. A děláme si srandu s klukama, že na San Siro hraje AC Milan, to jsou červení, to jsou Jestřáby a Inter. Jsou takový modrobílý, tak to budeme mít.
2: Glosoval nestandardní situaci kapitán SK Prostějov Roman Pšurný s tím, že oba slavné fotbalové celky z Milána léta také hrají na jednom stadionu. Na tom prostějovském také oba celky budou bojovat o přízeň fanoušků. A v tom mají Jestřáby jako dlouholetý účastník první ligy velkou výhodu a náskok. Však loni ve finále druhé ligy byl zimní stadion poprvé po 12 letech vyprodaný.
1: Samozřejmě my se s Jestřábama tady v tom asi rovnat nemůžeme a ani nechceme. My prostě ty fanoušky se musíme prostě získat těma výkonama a uvidíme, jestli na nás budou chodit nebo ne. Samozřejmě se to všichni přejeme.
2: Doplnil trenér SK Prostějov Michal Janeček. Jeho tým myslí na poklidnou záchranu a trápení favoritů. Jestřáby naopak jednoznačně cílí na postup. Vzájemné soužití by ale během sezóny mohlo přinést řadu nesvárů, ačkoliv si je zatím ani jeden klub nechce připouštět. Minimálně ne členové sportovních úseků na obou stranách. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezií 5 básníků a básnířek z 5 zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
3: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: S dopravním omezením musí počítat řidiči na trase mezi Zlatými horami na Jesenicku a Hermanovicemi na Bruntálsku. Důvodem jsou opravy silnice, potrvají do 19. prosince. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí zavřené. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají prodejny na letištích, nádražích a čerpacích stanicích. Informační boj jako moderní vojenská operace se stal součástí mezinárodního cvičení Powerful 2026 ve vojenském újezdu Libavá, do kterého se zapojilo 300 vojáků ze 13 zemí. Cvičení potrvá do 2. října. Lékaři z ortopedie nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená dřívější návrat k běžnému pohybu. Výstavou prací pražského výtvarníka Jana Hýska se letos zapojí muzeum a galerie v Prostějově do říjnového festivalu současného umění. Expozicí s názvem Tok si zájemci budou moct prohlédnout od 1. října v galerii Špalíček. Ze sportu čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodu hlídek. Ztratili 58 setin na vítězné Francouze. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, na horách zataženo ojediněle, čekejte přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli opravám je částečně omezen provoz na dálnici D46 ve směru na Vyškov i Prostějov mezi 9. a 7.5. kilometrem. Neprojedete tam levým pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy. 2:58 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi, pro některé dokonce prodloužený, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tak pojďme na vaše vzkazy. V sobotu bude u nás v kulturním domě Dalov od 16 hodin štrůdlo braní, napsala Petra. Chystám se sportovat, to už píše Michal. V sobotu v centru Šumperka bude běžecký závod Šumperan. Jehož start a cíl bude na náměstí Svobody. V sobotu nás v Ochozi u Konice čekají svatováclavské vepřové hody, napsal Milan. Přijďte do nového sportovního areálu v Dluhonicích na traktoriádu. Bude v sobotu od 9 hodin. To už zve Radek. A v pondělí se na Brusné v Bludově uskuteční od 14 hodin svatováclavská drakiáda. Pozvánka od Radky. Tak děkuji za vzkazy, držím palce, ať se víkend vydaří a těším se na vaše další pozvánky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tedy pátek 25. září, svátek má dnes Zlata a Zlatuše, vše nejlepší. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. Dnes hodně mraků, sem tam přeháňka, teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty, polojasno i mlha 2 až 6 stupňů, vítr od 4 do 14 km za hodinu, chladné, vlhké ráno, napsala Břeťa. Olomouc 11 stupňů, to už píše Bára, v Dubu 11,5 stupně tma a vypadá to na déšť, vzkaz od Honzy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z české líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí? Čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Mezinárodní vojenské cvičení je nalibavé, pohonné hmoty v regionu zdražily. Řidiči by měli být během nadcházejícího prodlouženého víkendu pozorní, varuje policie. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Informační boj jako moderní vojenská operace se stal součástí mezinárodního cvičení Powerful 2026 ve vojenském újezdu Libavá, do kterého se zapojilo 300 vojáků ze 13 zemí. Cvičení, které je největším odborným výcvikem NATO svého druhu v Evropě, do 2. října propojuje dění na bojišti s děním v médiích, na sociálních sítích a taky v kybernetickém prostoru. Vojáci při něm nacvičují, jak reagovat na informační působení protivníka, řekl velitel 91. skupiny informačního boje z Olomouce a zároveň velitel cvičení Ivo Zelinka. Od tohoto týdne můžou všechny kandidující strany a hnutí v Zábřehu využít k prezentaci společnou plochu před dolní budovou městského úřadu. Na ostatních městských pozemcích reklamní plachty umisťovat nesmí. Nová pravidla schválili radní.

0: 50. Nejlevnější benzin v regionu prodávají čerpací stanice na Přerovsku, nejméně platí za naftu motoristé na Olomoucku. Nejdražší paliva v kraji jsou na Šumpersku, informovala společnost CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti s tragickými nehodami, při kterých předevčírem zahynulo podle policejních statistik 6 lidí. Letos zatím nejvíc. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Canosky.
1: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
2: Sport.
0: České tenistky zabojují dnes o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Shenzhenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové z Přerova by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová z Olomouce. Zápas začne v 11 hodin.
2: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo ojediněle přehánky, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 10 a slabý západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli opravám je částečně omezen provoz na dálnici D46 ve směru na Vyškov i na Prostějov. Mezi 9. a 7.5. kilometrem neprojedete levým pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a s vámi Vítek Šoukal. Máme tady pátek, víkend před námi, no to se hned radostněji vstává, obzvláště s myšlenkou, že tento víkend bude pro mnohé prodloužený. No, jestli nemůžete probudit vaši mysl, tak si zkuste třeba vzpomenout, co budete rádi a s nadšením dělat právě o víkendu. Já se chystám na túru do jeseníku a když najdu i houby, tak budu naprosto spokojený. No a co vy? Těším se na vaše další víkendové tipy na našem SMS čísle 723 70 33 51. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Marta Kubišová a právě teď bude zpívat Karel Gott. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. V dnešní rubrice, která nás pravidelně vrací o 100 let zpátky, se zaměříme na závod Ecce Homo, který se v roce 1926 jel konkrétně 19. září. Novináři postupně přinášeli zajímavosti z trati, které nám bude tlumočit Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Byl to ročník rekordů. Jeho vítězem se stal Čeněk Junek, který jel v tehdejší automobilové špičce voze Bugatti Type 35B. Mezi motocyklisty byl nejlepší Švýcar François Franconi. Závod znovu potvrdil, že Šternberská trať patří k nejnáročnějším v Československu. Byla nespevněná, prašná, bez jakýchkoliv bezpečnostních prvků. Měřila 7750 metrů a v roce 1926 byla poprvé pokořena průměrná rychlost přes 80 km v hodině. Přilákala desítky tisíc návštěvníků. Už během tréninku, den před závodem, se staly dvě nehody, o kterých se zmiňovali novináři. Závodník Karger přetočil v zatáčce vůz, přičemž utrpěl otřes mozku a jeho spolujezdec si zlomil nohu. A také se v tréninkových jízdách srazily dvě motorky, přičemž se zlomenou nohou musel odstoupit závodník Tichý z Kroměříže.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 25. září, čtvrt na sedm a svátek má Zlata a Zlatuše, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, kamna za září, no dnes hodně mraků, sem tam přeháňká teplota do 17 stupňů. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Chomoutov 11 stupňů, tma a vypadá to na přeháňku, napsala Petra. Jeseník 8 stupňů, přejí všem hezký prodloužený víkend, vzkaz od Mirka a Šternberg 10,5 stupně, tolik naměřil Martina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Září, babí léto, podzim barevný i zadumany, bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických rivolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.

0: Probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc a právě teď nám také posíláte na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc tipy, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše další vzkazy a rovnou si udělejme i radost. Dnes v 18 hodin nás totiž čeká parádní hokej. Hrát bude HC Olomouc s Kometou od 18. hodiny. Jestli chcete být u toho, tak zavolejte na telefon 221 555 444, protože pro nejrychlejšího tady mám dva lístky na dnešní skvělý hokej. No a pojďme na další tipy. V neděli se ve Smetanových sadech v Olomouci uskuteční od 14. hodiny běh pro útulky, na to upozorňuje Jana. V pondělí bude na Masarykově náměstí v Závřehu od 8:30 folklorní festival setkání Hanáku. Vzkaz od Vladimíra. V neděli se v tančírně v Račím údolí u Javorníku uskuteční od 15 hodin přednáška plovárny a koupaliště na Jesenicku. To už píše Vojta. V sobotu od 10 hodin v hřišti v Biskupovicích bude guláš fest pořádaný Babincem Biskupice. Vzkaz od Věry. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: Dobrý den, Jirka.
0: Jirko, voláte na hokej?
1: Ano.
0: Tak mám pro vás dobrou zprávu. Máte od nás dva lístky na dnešní utkání HC Olomouc, HC Kometa Brno. Komu budete fandit, se ani ptát? Nebudu, to je jasné. A ještě prozraďte, s kým půjdete na hokej?
1: S kamarádem.
0: S kamarádem. Tak si to pořádně užijte. Vydržte mi ještě na telefonu a hezký den.
1: Taky. Děkuju. Nasanou.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na firmu, která na D46 u Prostějova přebuduje křižovatku Držovice. Dlouho připravovaná akce zvýší bezpečnost provozu a upraví napojení dálnice na severní část Prostějova a Držovice. V pondělí si v supermarketech, drogeriích a knihkupectvích nenakoupíme. Zákaz prodeje na Den české státnosti platí pro všechny prodejny nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají letiště, nádraží a benzínky. Dotovaný provoz ordinace a finanční pobídku nabízí vedení Javorníku na Jesenicku dětským lékařům, kteří budou ve městě provozovat svoji praxi. Pediatr tam chybí už více než 2 roky a rodiče musí s dětmi dojíždět za lékařskou péčí do okolních měst. Přerov dá více než 1 000 000 korun za opravu semaforů na křižovatce ulic Tržní a doktora Edvarda Beneše. V srpnu je poškodil řidiče zemědělského stroje. Premiéru nové inscenace, 2 známé divadelní hry a filmové zpracování jedné z nich přinese Olomoucký festival 23, který pořádá divadelní spolek 23 pod vedením tvůrčího dua Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala. Uskuteční se ode dneška do neděle v prostorách Českého rozhlasu Olomouc a v kině Metropol. Ze sportu. Závěrečný turnaj seriálu Euro Hockey Tour České hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Národní tým se předtím v domácím prostředí představí 2x. V listopadu se utká v pražské O2 aréně se Švédskem a v prosinci v Plzni s Finskem. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, na horách zataženo ojediněle, čekejte přehánky, teploty 13 až 17, v Jeseníkách okolo 10 stupňů Celsia a slabý západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli opravám je částečně omezen provoz na dálnici D46 ve směru na Vyškov i na Prostějov mezi 9. a 7.5. kilometrem, neprojedete levým pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu sérii debat před říjnovými komunálními volbami do obecních zastupitelstev a do Senátu. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Radiožurnál a Český rozhlas Plus pokračují v sérii debat před říjnovými komunálními volbami do obecních zastupitelstev a senátu. Třetí se konala včera v České Vsi na Jesenicku. Hlavním tématem byla povodňová obnova. Debatovalo se také o dopadu povodní na psychiku a o potenciálu obce v oblasti cestovního ruchu.
1: Si myslím, že to téma těch povodní je asi nosné pro další volební období.
2: Řekl v úvodu debaty současný místostarosta a lídr uskupení Českovesáci Karel Kubala.
1: Proto nás to si myslím spíš spojuje všechny tři kandidující subjekty. Vyžádá si to naší spolupráci, aby jsme tu obnovu skutečně zvládli se ctí.
2: Jedním z témat byla pomalá obnova po povodních. Podle lídrů opravy zdržuje mimo jiné i koordinace s dalšími subjekty. Pokračuje lídr KDU-ČSL Josef Riberda.
3: Je třeba si uvědomit, že jsme v takové té zátopové oblasti a nejvíc by nám mohlo pomoci povodí Odry, kdyby prostě více spolupracovalo a navrhovalo nějaké řešení.
2: Při obnově by se podle současného starosty a zároveň lídra uskupení Naše obec Petra Mudry mělo myslet také na posílení odolnosti obce.
4: Protože ta řeka sama o sobě to nezachrání, ale musí se dělat opatření mimo tu řeku, to znamená v těch přilehlých lesích a v té krajině. A tady vidím největší potenciál, protože ta povodeň byla daleko horší než v roce 1997.
2: Moderátor Jan Pokorný z lídry probral také dopady povodní na psychiku.
1: Při každém větším dešti, když ten déšť bubnuje na střechu a ten splav hučí, tak skutečně ty obavy tady jsou u mnoha lidí. Zažil jsem osobně dvoje povodně a nevyvolává to příjemné pocity.
2: Uvedl Karel Kubala. Podle Josefa Liberdy v regionu psychologická pomoc chybí.
3: Otázka je, že těch psychologů je málo. To je ten problém, že teď školy žádají hlavně ty školní psychology a jich nedostatek, takže to je ten problém, že jich je tady málo.
2: Petr Mudra dodal, že lidem se ale psychologické pomoci v obci dostalo.
4: Tady skvěle zafungovala koordinace neziskových humanitárních organizací. Já si to nemůžu vynachválit a do dneška.
2: Řeč byla také o potenciálu obce v oblasti cestovního ruchu. Podle Karla Kubaly má Česká Ves co nabídnout.
1: Tady je obrovský potenciál. Vemte si klimatické lázně Jeseník, jo? Vemte si okolí tu přírodu, takže zvu všechny, prostě ať se přijedou podívat na Jeseník. Do České Vsi máme co nabídnout.
2: Z České Vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Tak dnes jen přechodně zmenšená oblačnost. Vypadá to, že té oblačnosti ještě dnes bude docela více, ale každopádně srážky pravděpodobně jen na horách v dopoledních hodinách, nějaká výjimečná přehánka, odpoledne už spíše bez těch srážek. Na odpolední maxima dnes nejčastěji od 13 do 17 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 9 stupňů a vítr to bude provázet dnes jen slabý západní až severozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Čeká nás pravděpodobně slunečný víkend i postupně s příjemnými teplotami. V noci ještě zvětšená oblačnost, ale postupně bude té oblačnosti ubývat. K ránu se možná vytvoří nějaké mlhy. Noční teploty by se měly pohled většinou od 7 do 3 stupňů. V údolích to bude až k 1 stupni a nejsou vzhledem k tomu vyjasnění vyloučený přízemní. Mrazíky, vítr jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo klidno, no a zítra už slunečný den, většinou polojasno, přechodně až jasno. V těch ranních dopolední hodinách se mohou vyskytovat mlhy a zítřejší maxima očekáváme nejčastěji od 17 do 21 stupňů. V 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 11 stupňů a vítr to bude provázet slabý, proměnlivý nebo jižní, většinou do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a víkend a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
3: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 7 hodin. Je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Zpřímený postoj. Hlava v prodloužení strupem. Chodidla na šířku ramen. Ruce před hrudníkem drží židli. Lokty mírně pokrčené. S nádechem krčíme kolena a jdeme dolů do dřepu. Pánev tlačíme vzad, paty stále na zemi. Ruce drží židli před hrudníkem. S výdechem jdeme zpět nahoru. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

opatrně míří. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. V Řídeči dnes začínají tradiční hodové slavnosti. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Olomoucké barokní slavnosti na sebe podali insolvenční návrh. Soud ho odmítl. Sněmovna podpořila navyšování důchodů seniorům nad 80 let. Geologové zkoumají u Slavíče stabilitu svahů kvůli vysokorychlostní trati. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia, slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Spolek Olomoucké barokní slavnosti, který pořádal festivaly a kulturní akce v České republice i v zahraničí, na sebe kvůli dluhům podal insolvenční návrh. Spolek své závazky vyčíslil na bezmála 2 miliony 300 tisíc korun a soudu navrhl, aby jeho úpadek řešil konkurzem. Soud ale návrh ve středu odmítl, protože neobsahoval všechny zákonem požadované náležitosti. Píše se v insolvenčním rejstříku. Seniorům starším 80 let by mohli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím novela, kterou ve sněmovně v prvním čtení podpořili poslanci. Století by si podle ní přilepšili o 1000 korun. Valorizace penzí podle věku je podle koalice dodatečně ocenění penzistů, kteří odcházeli do důchodu v jiné ekonomické situaci než současní seniori. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z hnutí ANO může příspěvek seniorům přispět i na zdravotní péči.
5: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů ve 100 letech, 90 letech, v 80 letech, zdravotních neduhů a potřebuje s tím pomoci, s terénní službou. Tím pádem my dáváme těm starším seniorům tady tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
4: Do novely chce koalice zahrnout i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Odborníci provádějí u Slavíče nedaleko hranic na Přerovsku geologický průzkum zaměřený na stabilitu svahů v trase plánované vysokorychlostní železniční trati

0: Pardubické knihy o obci Rýdy s profesorem Jindřichem Štrajtem. Sport.
1: Čeští tenisté odehrají čtvrtfinále Davisova poháru s Kanadou v úterý 24. listopadu. Výběr kapitána Tomáše Berdycha svým zápasem zahájí finálový turnaj v Boloni, který vyvrcholí o 5 dní později. Pořadatelé soutěže o tom informovali na sociální síti X. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo, ojediněle přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané nákladní auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy. Stojí za 314. kilometrem za exitem Bělotín. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šouka, ale je tady pátek, pracující, ale i žáci a studenti už s nadšením vyhlíží víkend. Nejen babičky či maminky přemýšlí, jakým dobrým jídlem udělají o prodlouženém víkendu radost rodině. Jestli si nevíte rady, poradím upéct na drobné plátky nakrájenou dýní. No je to výborné. V několika olomouckých ulicích a parcích jsou nově rozmístěné chytré detektory hluku. O co jde, uslyšíte za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Miroš Birka a právě teď bude zpívat Hana Zagorová. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Součástí bezpečnostního kamerového systému v Olomouci jsou nově chytré detektory zvuku. Zatím fungují v testovacím režimu. Dokážou automaticky rozpoznat rizikové zvuky, například výstřely, agresivní výkřiky nebo rozbité sklo. Propojené jsou s operačním střediskem městské policie. Jeho pracovníci si už vyzkoušeli, jak přístroje reagují na simulovanou střelbu a křik.
1: My jsme teď v operačním středisku městské policie Olomouc. Vedle mě stojí mluvčí Petr Čunderle.
2: Teďka v rámci vlastně zkušebního provozu uslyšíme, jak senzory zachytí ten zvuk. Kolega vidí přímo místo v mapě, kde to je. Ty místa, kde jsou teďka vlastně ty zvukové senzory, jsou všechny pod kamerovým systémem, jsou tam kamerové body. Operátor vlastně kamerového systému okamžitě může si to podívat na obrazce, zda se tam něco děje.
1: A může si to třeba zvětšit nebo přiblížit?
2: Může si tu situaci určitě přiblížit, většinou tam bývá na těch bodech několik kamer a vlastně operační důstojník potom může vyslat na místo hlídku, která je nejblíž.
1: Co všechno tyto detektory zachytí?
3: Mohou zachytit celou škálu zvuků, od panického křiku, střelbu, tříštění skla, ale samozřejmě ta databáze je širší, dá se s ní pracovat a dál ji rozvíjet.
1: Říká Jan Langer, vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu.
3: Třeba v rámci toho prvního testovacího provozu jsme zjistili, že u fontány nám třeba tento hlásič spouští ranní křik pávů.
1: Každého napadne, nebude to vlastně špehování?
3: Opravdu ten záznam trvá možná vteřinu, maximálně 2 a váže se opravdu na tu konkrétní věc, takže nezaznamenává to žádný běžný hovor, nezaznamenává to nějaké události zvukového charakteru v té dané lokalitě, ale pouze ty vybrané zvuky a jenom ve velmi krátké sekvenci.
1: A ještě jedna zkouška. Pracovník instalační firmy v přímém přenosu u detektoru nedaleko nočního baru silně zakřičí. Ten pracovník, který křičel, nám teď i přes kameru mává.
2: Je v pořádku, žívá zdrav, takže opravdu systém funguje.
1: Dodává Petr Čunderle, pilotní detektory přišly zatím město na 200 000 korun, s dalšími se počítá spíš v okrajových částech. Tento systém už funguje například v Plzni, v menší míře v Ostravě nebo Kladně. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do 25. zářijového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, 8:15. Svátek má Zlata a Zlatuše.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí, no dnes hodně mraků, sem tam přehánka, teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bohdíkov, dnes temná obloha, příprava k dešti, 7 stupňů, napsala Vlaďka. Hanušovice 8 stupňů, polejasno, hezký den a prodloužený víkend přeje Pavel a Olomouc oblačno 11 stupňů, hlásí Bára.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Co dělali Hanáci v minulosti?
4: A jak se baví dnes?
3: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
4: Největší národopisné oblasti na Moravě.
3: Představí seriálek
4: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14:45
3: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 7:30, dobré ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí zavřené. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích a čerpacích stanicích. Informační boj jako moderní vojenská operace je součástí mezinárodního cvičení Powerful 2026 ve vojenském újezdu Libavá, do kterého se zapojilo 300 vojáků ze 13 zemí. Potrvá do 2. října. Lékaři z ortopedického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená dřívější návrat k běžnému pohybu. Výstavou prací pražského výtvarníka Jana Hýska se letos zapojí muzeum a galerie v Prostějově do říjnového festivalu současného umění. Expozici s názvem Tok si zájemci budou moct prohlédnout od 1. října v galerii Špalíček. Ze sportu. Čeští fotbalisté do 21 let zahájí dnes v Ázerbájdžánu závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Baku má výkop v 15 hodin 45 minut. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, na horách zataženo, ojediněle čekejte přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané osobní auto budete míjet na dálnici D1 do Ostravy. Stojí za 272. kilometrem u exitu Říkovice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Prostějov má letos netradičně dva různé kluby ve druhé hokejové lize. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2:00 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. V Prostějově od letošní sezóny hrají druhou hokejovou ligu dva týmy. Dlouholetý účastník první ligy LHK Jestřáby Prostějov, který z ní v roce 2025 sestoupil, a SK Prostějov 1913, který naopak postoupil z krajské soutěže. Vztahy mezi vedením obou klubů mají k ideálu daleko, trenéři na obou stranách ale věří, že se nevraživost nepřenese až na led.
1: Myslím, že ne, že se kolem toho zbytečně dělá jako dusno a když se tady potkáváme po sobě, takže vůbec nevznikají nějaký třenice a zatím jsem nezaznamenal něco, že by bylo něco špatně. Jsme si prostě s Milošem Říhou sedli s začátkem té sezóny a řekli jsme si nějaký pravidla a nám to nějak funguje, že se domluvili, kdo bude první, ale kdo bude v tělocvičně posilovně, jak se prostřídáme. Prostě to nám funguje a jsem rád, že prostě se tady trošku to přeženu nesekáme mezi střídačkama a hokejkama, že nám to prostě funguje.
2: Popisuje trenér SK Prostějov Michal Janeček koexistenci dvou týmů z jednoho města v jedné soutěži a na jednom zimním stadionu, která v Česku nemá příliš obdoby. Nese to sebou určitá úskalí, třeba to, kde který tým bude mít kabinu.
3: My máme vlastně tu hostovskou, co byla vždycky hostovská, hosti jsou tam teďka v rohu. Trénujeme jako ráno, je třeba být trénovaný po nás, takže zatím jako organizačně jako potkáme se tady na chodbě, s klukama se pozdravím, protože se všichni známe a tak nějak prostě nějak fungujeme. No.
2: Říká kapitán SKčka Roman Pšurný, který přitom ještě loni hrál za Jestřáby. Jejich novým kapitánem je zase nově příchozí hráč Vít Jonák.
4: Ty ledy jsou nějak ten čas posilovně tady v fitku rozdržený tak, aby jsme se nepotkávali. S pár jednotlivcema se člověk potká na chodbě, ale to je jako maximum našeho střetávání se.
5: Je to dost specifický, no. Jsme si toho vědomí, ty situace, jaký je tady a co si pan majitel nás zažívá. Tak každopádně naše práce jsou soustředit sami na sebe a ne tady na nějaký druhý tým.
2: Naznačuje zkušený útočník, že vztahy zejména mezi nejvyššími představiteli obou klubů mají k harmonii dost daleko. Majitel Jestřábu Jaroslav Luňák třeba právně napadl odkoupení licence, kterou SK Prostějov pořídil od Hronova. Jestřáby argumentovali tím, že Hronov měl nedoplacené pohledávky a nemohl tak s licencí obchodovat. Některé hráče navíc SK Jestřábům přímo přetáhlo do svého kádru. A samozřejmě oběma klubům jde také o dotace z municipalit, které přirozeně budou nižší, než by byly v případě působení jediného klubu. I proto bude mimořádně třaskavý vzájemný zápas, který je na programu 7. listopadu.
3: Asi to bude pikantní pro fanoušky, pro nás to bude asi taky trošku zvláštnější zápas, nebo bude to asi trošku větší náboj, přijde hodně lidí, takže by to by mohl být dobrý hokej. A děláme si srandu s klukama, že na San Siro hraje AC Milan, to jsou červení, to jsou Jestřáby a Inter. Co takový modro-bílý, tak to budeme mít.
2: Glosoval nestandardní situaci kapitán SK Prostějov Roman Pšurný s tím, že oba slavné fotbalové celky z Milána léta také hrají na jednom stadionu. Na tom prostějovském také oba celky budou bojovat o přízeň fanoušků. A v tom mají Jestřáby jako dlouholetý účastník první ligy velkou výhodu a náskok. Však loni ve finále druhé ligy byl zimní stadion poprvé po 12 letech vyprodaný.
1: Samozřejmě my se s Jestřábama tady v tom asi rovnat nemůžeme, ani nechceme. My prostě ty fanoušky se musíme prostě získat těma výkonama a uvidíme, jestli na nás budou chodit nebo ne. Samozřejmě se to všichni přejeme.
2: Doplnil trenér SK Prostějov Michal Janeček. Jeho tým myslí na poklidnou záchranu a trápení favoritů. Jestřáby naopak jednoznačně cílí na postup. Vzájemné soužití by ale během sezóny mohlo přinést řadu nesvárů, ačkoliv si je zatím ani jeden klub nechce připouštět. Minimálně ne členové sportovních úseků na obou stranách. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 25. září, svátek má Zlata a Zlatuše a je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. Dnes hodně mraků, sem tam přeháňka teplota do 17 stupňů. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. V Žárové je dnes ráno polojasno, klidno, teplota 6 stupňů a vlhkost vzduchu vysoká 99%, napsal Tonda. U nás je 10 stupňů, chystám se na nákup, o víkendu půjdu také do lesa. Krásný pátek a víkend při jezdě na Zhluby. Honza z Písečné napsal, dnes jsem budíček odložil, vstávat se mi do té tmy nechtělo, teploměr ukazuje 8 stupňů, je oblačno, větřík do 3 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu je vysoká 97%, po snídani zajedu do lékárny v Jeseníku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě za milovanou dívkou i slavnostní pýcha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Slavnostní vernisáží se dnes od 18 hodin otevře výstava s názvem Idylka v Olomoucké galerii RUB. Pozve nás kurátor David Voda.
1: Připravujeme zcela netradiční program pro naši galerii. Bude to výstava současného německého designéra, tvůrce nejrůznějších objektů, hraček, panoramat, takových zvláštních origami, skládaček velmi miniaturního rázu. A celá výstava bude pojata jako takový nekonečný workshop, dílna ke hraní pro děti od 9 do 99 let. Autor se jmenuje Christian Fügel, přijel k nám z Horní Falce, Bavorsku. Celý tento týden v RUB galerii připravuje svoji výstavu, kterou v pátek otevřeme v 18 hodin vernisáží.
2: Zároveň k této výstavě s názvem Idylka připravujete doprovodné akce 20. a 27. listopadu. Se lidé mohou potkat přímo s autorem a sami si asi vyzkoušet, jak tvoří?
1: Kouzlo spočívá v tom, že vystavené exponáty slouží zároveň rovnou k hraní. To znamená, na výstavě najdeme i uprostřed jeden velký hrací stůl s židlemi, kam si každý může vlastně sednout a začít si hrát s tím, co je vystaveno. Takhle proběhnou podobně vlastně i ty workshopy, kdy k nám Christian Fügel přijede a ukáže pro děti i pro všechny dospělé, jak vlastně takové objekty vznikají, co pro ně potřebuje, protože on také pracuje s různými lasery a 3D tiskárnami. Kromě toho, že to je umělec mnoha řemesel, stolář, řezbář, hraje si se světly, se stínem. Je to všechno velmi kouzelné a půvabné a všechny si to myslím zaujme.
2: Zve na výstavu Idylka do Olomoucké RUB galerie její kurátor David Voda z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8 hodin. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na firmu, která na dálnici D46 přebuduje křižovatku Držovice. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Soutěž na přestavbu křižovatky na dálnici u Prostějova vypsali silničáři, geologové zkoumají u hranické místní části Slavíč trasu budoucí železniční rychlotrati Moravská brána. Akce Noc vědy v Olomouckém kraji nabídne tvůrčí dílny, kvízy, přednášky i exkurze. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na firmu, která na D46 u Prostějova přebuduje křižovatku Držovice. Dlouho připravovaná akce zvýší bezpečnost provozu a upraví napojení dálnice na severní část Prostějova a Držovice. Stavba má začít příští rok, křižovatka by měla být otevřena v roce 2029. Předpokládaná hodnota zakázky je 277 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Na sociální síti X o tom informoval šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. U hranické místní části Slavíč pracují geologové, hloubí sondy na trase budoucí železniční rychlotrati Moravská brána, která propojí střed Moravy s Ostravou. Geologický výzkum je zaměřený na stabilitu svahů.
2: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
3: Výzkum u Slavíče vede Vladislava Kopřivová. Stojíme v místě, kde má v budoucnu vést až 700 metrů dlouhý tunel.
2: Aktuálně dokumentujeme mezi 8. a 9. metrem.
3: Tady v okolí Slavíče mají geologové v plánu vyhloubit 58 sond. Hluboké budou až 25 metrů. Monitoring zaměření na chování svahu a hladinu podzemní vody tu potrvá 2 roky. Poté data geologové vyhodnotí. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Několik desítek akcí zaměřených na vědu, výzkum a jejich popularizaci nabídne dnešní Noc vědy v Olomouckém kraji. Program se uskuteční v Olomouci, Přerově, Prostějově, Hlubočkách a taky v Jeseníku. Zahrnovat bude například tvůrčí dílny, kvízy, přednášky a exkurze. Letošní ročník akce se zaměřuje podle informací na webu pořadatelů na komunikaci a využívání umělé inteligence.
4: Největší část programu připravuje Univerzita Palackého, která veřejnosti otevře své fakulty, Muzeum vědy Pevnost poznání, Vědecko-technický park a vědecký ústav Katrin. Návštěvníci se například dozví, jak se spolu dorozumívají rostliny nebo včely, jaké je tajemství piktogramu i jak komunikovat s lidmi se smyslovým postižením. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Premiéru nové inscenace, dvě známé divadelní hry a filmové zpracování, jedné z nich přinese Olomoucký festival 23, který pořád

0: a slabý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Tři osobní auta se nabourala ve Šternberku v Opavské ulici. Jezdí se tam jedním pruhem. Dodávka se srazila s osobním autem v Olomouci v Lipenské ulici před křižovatkou s Rolsberskou. Nehoda se stala ve směru do centra. Porouchané nákladní auto budete mít na D1 do Ostravy. Stojí za exitem Bělotín za 314. kilometrem. Odstavené osobní auto je na D1 do Ostravy za 272. kilometrem u sjezdu do Říkovic.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Nedávno jsem slyšel, že aby byl člověk starý a moudrý, musí být nejdřív mladý a hloupý, tak hlavně v tomhle ohledu nezůstat mlád příliš dlouho. Víte, jaká rostlina má nejdelší listy? Za chvíli se to rozvíme z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo od Martina Písaříka. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Jitka Zelenková a právě teď bude zpívat Iveta Bartošová. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, jaká rostlina má nejdelší listy? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 25. září, minuta po čtvrt na devět a svátek má Zlata a Zlatuše.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, kamna za září, no dnes hodně mraků, sem tam přeháňká teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Novém Jičíně máme 15 stupňů oblačno, nevadí mi to, neb trošku marodím, tak poslouchám rádio. Hezký den přeje Liborka a já přeji brzké uzdravení. Hranice 14 stupňů oblačno, to už napsala Věra, která dnes bude na oběd péct dýni a k ní bude grilované kuřecí prso. A Chomoutov 12 stupňů hodně mraků, sem tam vykoukne sluníčko, napsala Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Halo.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Radiožurnál a Český rozhlas Plus pokračují v sérii debat před říjnovými komunálními volbami do obecních zastupitelstev a senátu. Třetí se konala včera v České Vsi na Jesenicku. Hlavním tématem byla povodňová obnova. Debatovalo se také o dopadu povodní na psychiku a o potenciálu obce v oblasti cestovního ruchu.
1: Myslím, že to téma těch povodní je asi nosné pro další volební období.
2: Řekl v úvodu debaty současný místostarosta a lídr uskupení Českovesáci Karel Kubala.
1: Proto nás to si myslím spíš spojuje všechny tři kandidující subjekty. Vyžádá si to naší spolupráci, aby jsme tu obnovu skutečně zvládli se ctí.
2: Jedním z témat byla pomalá obnova po povodních. Podle lídrů opravy zdržuje mimo jiné i koordinace s dalšími subjekty. Pokračuje lídr KDU-ČSL Josef Riberda.
3: Je třeba si uvědomit, že jsme v takové té zátopové oblasti a nejvíc by nám mohlo pomoci povodí Odry, kdyby prostě více spolupracovalo a navrhovalo nějaké řešení.
2: Při obnově by se podle současného starosty a zároveň lídra uskupení Naše obec Petra Mudry mělo myslet také na posílení odolnosti obce.
4: Protože ta řeka sama o sobě to nezachrání, ale musí se dělat opatření mimo tu řeku, to znamená v těch přilehlých lesích a v té krajině. A tady vidím největší potenciál, protože ta povodeň byla daleko horší než v roce 1997.
2: Moderátor Jan Pokorný z lídry probral také dopady povodní na psychiku.
1: Při každém větším dešti, když ten déšť bubnuje na střechu a ten splav hučí, tak skutečně ty obavy tady jsou u mnoha lidí. Zažil jsem osobně dvoje povodně a nevyvolává to příjemné pocity.
2: Uvedl Karel Kubala. Podle Josefa Liberdy v regionu psychologická pomoc chybí.
3: Otázka je, že těch psychologů je málo. To je ten problém, že teď školy žádají hlavně ty školní psychology a jich nedostatek, takže to je ten problém, že jich je tady málo.
2: Petr Mudra dodal, že lidem se ale psychologické pomoci v obci dostalo.
4: Tady skvěle zafungovala koordinace neziskových humanitárních organizací. Já si to nemůžu vynachválit a do dneška.
2: Řeč byla také o potenciálu obce v oblasti cestovního ruchu. Podle Karla Kubaly má Česká Ves co nabídnout.
1: Tady je obrovský potenciál. Vemte si klimatické lázně Jeseník, jo? Vemte si okolí tu přírodu. Takže zvu všechny, prostě ať se přijedou podívat na Jeseník. Do České Vsi máme co nabídnout.
2: Z České Vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na firmu, která na D46 u Prostějova přebuduje křižovatku Držovice. Dlouho připravovaná akce zvýší bezpečnost provozu a upraví napojení dálnice na severní část Prostějova a Držovice. V pondělí si v supermarketech, drogeriích a knihkupectvích nenakoupíme. Zákaz prodeje na Den české státnosti platí pro všechny prodejny nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají letiště, nádraží a benzínky. Dotovaný provoz ordinace a finanční nabídku nabízí vedení Javorníku na Jesenicku dětským lékařům, kteří budou ve městě provozovat svoji praxi. Pediatr tam chybí už více než 2 roky. Rodiče musí s dětmi dojíždět za lékařskou péči do okolních měst. Premiéru nové inscenace, dvě známé divadelní hry a filmové zpracování jedné z nich přinese Olomoucký festival 23, který pořádá divadelní spolek 23. Pod vedením tvůrčího dua Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala uskuteční se ode dneška do neděle v prostorách Českého rozhlasu Olomouc v kině Metropol. Ze sportu tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále v Chengdu nepostoupil, ve druhém kole prohrál 2-6 a 3-6 s Denisem Šapovalovem z Kanady. Čtvrté kolo Tip Sport Extraligy má dnes na programu 6 zápasů. Pardubice se představí na ledě Mladé Boleslavy, Sparta v Litvínově, Kladno Hostí Plzeň, Třinec přivítá Vítkovice, Karlovy Vary České Budějovice a Olomouc Kometu Brno. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, na horách zataženo, ojediněle čekejte přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vyšetřování příčiny srážky 3 osobních aut pokračuje ve Šternberku v Opavské ulici. Jezdí se tam jen jedním pruhem. Dodávka se srazila s osobním autem v Olomouci v Lipenské před křižovatkou s Rolsberskou. Nehoda se stala ve směru do centra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Trasu budoucí železniční rychlotratě Moravská brána zkoumají geologové. Podrobnosti za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Zástupci správy železnice pokračují v přípravě stavby rychlotratě Moravská brána, která propojí střed Moravy a Ostravu. Stavbě předchází mimo jiné geologický průzkum. Aktuálně ho odborníci provádí u Slavíče místní části Hranic. Zaměřují se na stabilitu svahů v trase plánované vysokorychlostní tratě.
1: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření toho dočasně uklidněného modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
2: Výzkum u Slavíče vede Vladislava Kopřivová. Stojíme v místě, kde má v budoucnu vést až 700 metrů dlouhý tunel. Vrtná souprava geologů právě pracuje ve svahu, přímo v Jablečném sadu.
1: Používáme tady soupravu Jano HVS 275. Aktuálně je to z toho důvodu, že se pohybujeme v prostředí, kde potřebujeme obratnou, lehčí mašinu a je to kvůli tomu, že vlastně se pohybujeme na svazích a tím pádem potřebujeme, abychom měli zajištěnou bezpečnost. Aktuálně dokumentujeme mezi 8. a 9. metrem.
2: Vzorky půdy dělníci musí uvolnit s pomocí kladiva. Tady v okolí Slavíče mají geologové v plánu vyhloubit 58 sond. Hluboké budou až 25 metrů. Monitoring zaměření na chování svahu a hladinu podzemní vody tu potrvá 2 roky. Poté data geologové vyhodnotí.
1: Moravská brána, to je velmi specifické území, máte ho vymezený poměrně pevnými, téměř až skalními jednotkami a mezi tím tady máme výplň, která je neogenní. A právě ta neogenní výplň má své parametry, které jsou z hlediska geologie a především geotechniky výzvou pro ty budoucí projekční práce a pro výstavbu té liniové stavby.
2: Z 12 stovek potřebných pozemků má správa železnic pro budoucí rychlotrať vykoupeno zhruba 10%. Termín zahájení výstavby je posunutý o 3 roky, na rok 2029, vysvětluje mluvčí společnosti David Kabele.
3: Příprava vysokorychlostní trati Moravská brána je technicky i administrativně náročná. Do harmonogramu se promítly změny legislativy i úpravy a optimalizace technického řešení, které vyplynuly z projednání s dotčenými orgány, obcemi, vlastníky pozemků a dalšími partnery v území.
2: Součástí stavby vysokorychlostní trati je i modernizace terminálů v Hranicích a Ostravě Svinově. Zatímco v Ostravě stavbu úřady už povolili, pro stanici v Hranicích správa železnic teprve připravuje dokumentaci. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, ovoce zralé vidí a jabka klidí. Dnes hodně mraku, jsem tam přeháníká teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Ráno slunečné, 10 stupňů, zdraví Dáša z Vrbna pod Pradědem. Hana má v Bohuňovicích 14 stupňů, byla nakoupit a teď se chystá posnídat čerstvé rohlíky. Dobrou chuť. A Petr, ten je dnes v Kromě Říži a zdraví všechny posluchači Českého rozhlasu Olomouc a hlásí oblačno a 15 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

Pražské léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi, pro mnohé dokonce prodloužený víkend. A tak jste mi dnes ráno psali vaše tipy, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Pozvánka do Bohdíkova na divadelní představení Charlieova teta, které bude zítra v 18 hodin v Kulturním domě, přišla od Vlaďky. V sobotu nás v Ochozi u Konice čekají svatováclavské vepřové hody, píše Milan. Přijďte do nového sportovního areálu v Dluhonicích na traktoriádu. Bude v sobotu od 9 hodin, zve Radek. V pondělí se na Brusné v Bludově uskuteční od 14 hodin svatováclavská drakiáda. Pozvánka od Radky. V sobotu bude u nás v Kulturním domě Dalov od 16 hodin štrůdlobraní, napsala Petra. To zní nádherně. Chystám se sportovat, to už píše Michal. V sobotu v centru Šumperka bude běžecký závod Šumperan. Jehož start a cíl bude na náměstí Svobody. Tak děkuji za vaše vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří. Je pro nás příjemný a usměvavý.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. Samospráva Šternberku bude příští rok investovat do opravy smuteční síně nebo nových veřejných toalet. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou v úterý ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior a přeji příjemný prodloužený víkend.

0: jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 24. do 26. září ke Globusu v Olomouci. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanoustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Olomouce pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Štenberg příští rok opraví smuteční síň a postaví nové veřejné toalety. Olomoučtí strážníci začali testovat detektory zvuku, které rozpoznají například střelbu. Návštěvníky Bouzovského hradu čekají večerní prohlídky s postavami strašidel. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zastupitelé Štenberku schválili na svém posledním zasedání v končícím volebním období rozpočet města na příští rok. Počítá s celkovými výdaji zhruba 440 milionů korun. Mezi plánovanými akcemi je například rekonstrukce chodníků a stavba nových veřejných toalet. Více mluvčí radnice Irena Černocká.
3: Bychom v příštím roce rádi udělali rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Dále budeme nově budovat toalety pro veřejnost v Tyršových sadech. Jednou z takových velmi důležitých akcí je projektová dokumentace na novou sportovní halu ve Štenberku, která by tady měla vyrůst.
2: Informační boj jako moderní vojenská operace se stal součástí mezinárodního cvičení Powerful 2026 ve vojenském újezdu Libavá, do kterého se zapojilo 300 vojáků ze 13 zemí. Cvičení, které je největším odborným výcvikem NATO svého druhu v Evropě, do 2. října propojuje dění na bojišti s děním v médiích, na sociálních sítích a v kybernetickém prostoru. Vojáci při něm nacvičují, jak reagovat na informační působení protivníka, řekl velitel 91. skupiny informačního boje z Olomouce a zároveň velitel cvičení Ivo Zelinka. První 4 chytré detektory zvuku začaly testovat pracovníci olomoucké městské policie. Umístěny jsou u hlavního nádraží ve Smetanových sadech a nedaleko baru Belmondo. Nová technologie rozpozná rizikové zvuky jako výstřely, agresivní křik nebo tříštění skla, řekl vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langer.
4: Městská policie je o něco klidnější v tom sledování toho prostoru, protože tím, že se to zautomatizuje, tak se mohou věnovat i dalším lokalitám. Co je ale důležité říct, pokud se nám ten systém osvědčí, tak my jeho použití nevidíme pouze v těch exponovaných lokalitách, ale naopak v těch odlehlých.
2: Správa hradu Bouzova připravila na dnešek a sobotu večerní prohlídky s postavami strašidel. Na první se turisté vypraví v 18 hodin. Na prohlídky je nutná rezervace, pokračuje kastelánka Zuzana Šulcová.
5: Po cestě hradem potkají návštěvníci různé kostýmované postavy, které si budou s návštěvníky trošku hrát, trošku je budou strašit a připraví jim netradiční prohlídku podzimně vyzdobeným hradem. Ve výtvarné dílně si budou moci děti vyrobit podzimní dekorace.
6: Sport.
2: České tenistky zabojují dnes o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Shenzhenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové z Přerova by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolina Muchová z Olomouce. Zápas začne v 11 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo ojediněle přehánky, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala na vedlejší silnici z hlavní trasy z Jeseníku do Lipu.

0: více než 20 míst v Olomouci se dnes koná Noc vědy. Připravený je program pro děti i dospělé. S pozvánkou je tu za organizátory Vendula Lužná.
1: Noc vědy, kterou můžou posluchači znát z dřívějška pod názvem Noc vědců, je celorepubliková akce, kdy prakticky všechny vysoké školy, výzkumná pracoviště, ale i některé firmy otevírají své laboratoře, učebny a ukazují široké veřejnosti, jakou práci my vědci děláme.
2: Noc vědy zaplní téměř všechny prostory Univerzity Palackého v Olomouci, tak pojďme si říci, co a kde můžeme zažít na Noci vědy.
1: Je to tak, Univerzita Palackého je národním koordinátorem pro tento rok Noci vědy a téměř na všech pracovištích připravila bohatý program. A navštěvníci se mohou podívat například do univerzitní botanické zahrady, protože tématem letošní Noci vědy je komunikace, tak tam se mohou dozvědět, jak spolu komunikují rostliny a houby, nebo například na Cyrilometodické teologické fakultě si mohou vyzkoušet, jak by obstáli na detektoru fake news. No a na Přírodovědecké fakultě v Olomouci bude speciální stanoviště věnované kvantovým technologiím. Pokud někteří posluchači si všimli během léta mňoukající krabice za Přírodovědeckou fakultou, tak tu krabici dneska mohou návštěvníci potkat přímo v budově Přírodovědecké fakulty na stanovišti kvantové Olomouce a opět z ní budou padat ty hopíky, ta olomoucká kvanta, tentokrát častěji než 4x za den. Bohatý program má také Vysokoškolský ústav Katrin a nebo Fakultní nemocnice Olomouc. Letos kvůli přestavbám v areálu lékařské fakulty se lékařská fakulta neúčastní programu, ale díky fakultní nemocnici návštěvníci nepřijdou o ta zdravotnická témata. Stejně tak fakulta zdravotnických věd má svůj program v budovách Filozofické fakulty na třídě Svobody. Proto my apelujeme na všechny účastníky, aby si zkontrolovali, na kterých budovách se ten jednotlivý program odehrává, protože pedagogická fakulta se nám také přestavuje a její program je například na Konviktu. A zároveň protože Univerzita Palackého je rozlehlá po celé Olomouci, tak nabízíme bezplatnou autobusovou linku, která jezdí mezi centrem, kampusem na Neředíně a kampusem v Holici.
2: Noc vědy nezůstane pouze v Olomouci, ale zavítá i do dalších měst našeho kraje. Tam jste připravili co?
1: Ano, Univerzita Palackého iniciovala program také v dalších městech Olomouckého kraje, takže návštěvníci se mohou s vědou potkat také v Prostějově, v Přerově, v Hlubočkách nebo v Jeseníku. Tam například v Přerově mohou návštěvníci v inovačním hubu se podívat, jak se tiskne Brailleovo písmo na 3D tiskárně, nebo například na gymnáziu Jeseník se mohou návštěvníci seznámit s legendární enigmou a podívat se, jak se šifrovaly zprávy během druhé světové války. V Prostějově je v technologickém klubu Prostějov připravená ukázka robotů, mimo jiné těch humanoidních, nebo například v Hlubočkách, tam v neziskové organizaci Geniátor se mohou návštěvníci seznámit s tím, jak spolu komunikují zvířata.
2: Od kolika do kolika Noc vědy probíhá?
1: Na většině pracovišť je to mezi 6 a 22 hodinou. Někde začíná program už v 5 odpoledne a bude trvat až do půlnoci. Takže opravdu doporučuji na webových stránkách nocvědy.cz se podívat na konkrétní místa, jejich program a časy.
2: Zve popularizátorka vědy z Univerzity Palackého v Olomouci Vendula Lužná z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Přímo z místa.
2: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

břicha si ale můžeme také něco dát a to ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc samozřejmě zohledníme. Už za chvíli vás pozvu na tvarůžkové hody, které se konají zítra a v neděli na přírodním koupališti Poděbrady. A těch pozvánek na jídlo bude více.

0: víkendu bude na spoustě míst Olomouckého kraje spousta dobrot a třeba taky soutěží. Guláš Fest chystají v Biskupicích, a to zítra už od 10 hodin, potom od 14 hodin bude odběr vzorků v kulturním domě Dalov, zítra od 16 hodin štrudlobraní, bude to soutěž o nejlepší štrudl, k tomu taky cymbálová muzika, tombola i občerstvení, včetně prý domácích klobás. V hostince u Záruby na Drozdovské pile bude zítra od 14 hodin tradiční soutěž v přípravě kotlíkového guláše na otevřeném ohni. No a tvaruškové hody budou po celý víkend na koupališti Poděbrady u Olomouce. Program je podle organizátora Josefa Polcera pro celé rodiny.
1: Na přípravě pracují 4 osoby a potom na tom vydávání v rámci těch tvaruškových hodů, tam je to ve 3 lidech.
2: Recepty už jsou jasně dané z minulých ročníků nebo obměňujete?
1: Obměňujeme, samozřejmě držíme si takovou tu klasiku, za kterou se za námi vrací návštěvníci, ale vždycky každý rok se snažíme, ať už u tvaruškových hodů nebo u jakékoliv akce, přinést nějakou novinku.
2: Kdybyste mohl prozradit něco z těch specialitek?
1: Tak je to určitě naše tvarušková kroketa, kterou nabízíme občas i v průběhu roku. A samozřejmě každý, když se řekne tvarušové hody, chce dorazit na ten klasický tvaruškový tatarák.
2: Předpokládám, že na Poděbrady zamíří celé rodiny. Ne každé dítě má rádo tvarušky. Jak se postaráte o ty nejmenší?
1: Má nějakou sladkou tečkou, ale zároveň se o ně postaráme i nějakým doprovodným programem, kdy tam budeme pro ně nachystaný skákací hrad, malování na obličej, tvaruškovou stezku.
2: To je hledání pokladu pana Tvaruška?
1: Přesně tak, potřebovali jsme to nějak pojmenovat, aby to bylo i tematicky, takže pro děti tam udláme takovou malou stezku, která bude vlastně bez programu a může si každý projít individuálně, jak se mu zrovna zalíbí.
2: V sobotu i v neděli otevíráte kuchyni v 11 dopoledne. Mimochodem zaznamenali jsme nějaké problémy, které jste měli během prázdnin, že vám vandalové ničili okolí restaurace.
1: Už to ustalo. A jakmile jsme zveřejnili ten příspěvek, tak musíme říct, že se to rázem ze dne na den všechno ustálilo. A jsme šťastní, spokojení, zaklepeme, že teďka nám nikdo nic neníčí.
2: Poděbrady v tom stavu, jak je znáte a máte rádi, můžete zažít tvaruškově v sobotu a v neděli od 11 hodin. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Září, babí léto, podzim barevný i zadumaný, bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických rybolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smení. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. V areálu Gymnázia Lipník nad Bečvou mají dneska od 13 hodin oslavy školy. Je to 30 let. Součástí setkání pro současné i bývalé studenty, absolventy, rodiče i veřejnost bude kulturní a doprovodný program, setkání absolventů a prohlídka zrekonstruovaných prostor. Takže zveme do Gymnázia Lipník. V Řídeči začínají dneska hody svatého Václava neformálním večerem s cymbálovou muzikou Frgál a v Dřevohosticích chystají dneska večerní špacír pod hvězdami. Start nenáročné procházky okolím obce je v 19.30 za Sokolovnou. Samozřejmě vezměte teplé oblečení, doporučuje se také svítilna a pořadatelé slibují občerstvení z grilu. Tak to všechno v Dřevohosticích. A my se za chvilku vydáme pro cestu od Pradědu na Hanou do Nových Valteřic. Bude to taková pěkná inspirace třeba pro víkendový výlet anebo ve svátek, pokud bude krásně. Svátek máme hned v pondělí.

0: téma celý život náš kolega redaktor Mirek Kobza. Dneska se vydáváme pro rozhlasovou pohlednici do Nových Valteřic. Tahle obec kdysi nesla jméno Moje Ves. Čí to byla ves, co je tam zajímavého a jak se na historii této malé osady u moravského Berouna podepsali Lichtenštejnové, to se dneska dozvíme.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Půvabný kostel, stará škola, malý penzion, letité stromy a za obcí lovecký zámeček s vrtem na minerálku a také překrásné lesy v okolí. A přesto o vesnici Nové Valteřice, která je dnes součástí moravského Berouna, málo kdo ví. Tato vesnice leží v mělkém údolíčku pod nejvyšší horou nízkého jeseníku, Slunečnou, kam odsud vede červená turistická trasa. Obec je to opravdu krásná, založená už v roce 1692 a to samotným císařským kancléřem, hrabětem Theodorem Heinrichem von Stratmann. Ten vesnici pojmenoval původně Meinderfl, tedy Moje ves, ale toto pojmenování nevydrželo dlouho. Už v roce 1702 se objevuje ves v písemných pramenech pod novým jménem jako Neuwaltersdorf, tedy Nové Valteřice. Vesnice patřila k panství se sídlem v Karlovci. To je vesnice, kterou budete dnes hledat marně, protože z velké části zmizel pod hladinou Slezské Harty. Od roku 1711 pak ves patřila Lichtenštejnům, kteří obec výrazně podporovali. Pravděpodobně se podíleli i na tom, že v roce 1767 vyrostl v Nových Valteřicích kostel na nebevzetí Panny Marie, který tady stojí dodnes. Kdysi byl kolem hřbitov, který ale později zanikl a dnes zde stojí jenom pozůstatky a velký kříž. V roce 1786 pak byla u kostela zřízena pobočná farnost, tedy kuracie, která zde působila dlouhá léta. Když jsem se zmínil o Lichtenštejnech, neměl bych pominout také jejich příspěvek ke vzdělanosti zdejších obyvatel. Kousek od kostela najdeme bohužel poněkud chátrající budovu někdejší obecní školy a na ní přímo nad vchodem takovou pamětní desku, kde je napsáno, že v roce 1884 významnou měrou přispěl na stavbu této budovy právě kníže Johann z Lichtenštejna. Dnes je obec součástí moravského Berouna. Tam připadla poté, co byla většina zdejších obyvatel odsunuta do Německa a dosídlit se tuto obec nikdy zcela nepodařilo. Najdeme zde také spoustu rekreačních objektů, ale stále tady žijí lidé. Já se ale ještě vrátím k Lichtenštejnům. K nejzajímavějším památkám Nových Valteřic a také nejzajímavější památkou na Lichtenštejny vůbec je jejich lovecký zámeček, který je ukrytý v lese nad vesnicí nedaleko Hájovny. Má zajímavou historii. Původně sloužila litinová konstrukce zámku jako výstavní pavilon na světové výstavě ve Vídni v roce 1873. Bohužel, kdo ji vyrobil, se mi zjistit nepodařilo. Nicméně po rozebrání byl pavilon převezen do Nových Valteřic a postaven na kamennou podezdívku. Konstrukce byla dopracována dřevem a pavilon byl tedy dostavěn do podoby částečně dřevěného zámečku, který stojí dodnes. Naštěstí. V minulosti totiž sloužil jako rekreační středisko a také zázemí dětského tábora. Byť od té původní podoby se ta současná poněkud liší, stále je v ní ještě cítit ta pozoruhodná doba, kdy byl postaven. I dnes je zámek prázdný a poněkud chátrá. Jeho využití by mohlo být i lázeňské, neboť nedaleko zámku byly objeveny zdroje vynikající minerální vody. Tak uvidíme. Krajina okolo vesnice je také úžasná. Pokud se cyklista vydá dále po silnici směrem k Roudnu, dojede nad Slezskou Hartu a silnička nabídne nádherné výhledy i pozoruhodné památky a jejich příběhy. Návštěva Nových Valteřic rozhodně za to stojí. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezií pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucké barokní slavnosti na sebe podali insolvenční návrh. Soud ho odmítl, sněmovna podpořila navyšování důchodu seniorům starším 80 let. Geologové zkoumají u Slavíče stabilitu svahů kvůli vysokorychlostní trati. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Spolek Olomoucké barokní slavnosti, který pořádal festivaly a kulturní akce v celé České republice i v zahraničí, na sebe kvůli dluhům podal insolvenční návrh. Spolek své závazky vyčíslil na bezmála 2 miliony 300 tisíc korun a soudu navrhl, aby jeho úpadek řešil konkurzem. Soud ale návrh ve středu odmítl, protože neobsahoval všechny zákonem požadované náležitosti. Píše se v insolvenčním rejstříku. Seniorům starším 80 let by mohli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun, počítá s tím novela, kterou ve sněmovně v prvním čtení podpořili poslanci. Století by se podle ní přilepšili o 1000 korun. Valorizace penzí podle věku je podle koalice dodatečné ocenění penzistů, kteří odcházeli do důchodu v jiné ekonomické situaci než současní seniori. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO může příspěvek seniorům přispět i na zdravotní péči.
3: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů ve 100 letech, 90 letech, v 80 letech, zdravotních neduhů a potřebuje s tím pomoci, s terénní službou. Tím pádem my dáváme těm starším seniorům tady tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
1: Do novely chce koalice zahrnout i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Odborníci provádějí u Slavíče nedaleko hranic na Přerovsku geologický průzkum zaměřený na stabilitu svahů v trase plánované vysokorychlostní železniční trati Moravská brána. Její součástí bude také zhruba 700 metrů dlouhý železniční tunel. Získané údaje využijí projektanti při přípravě stavby tratě, která propojí Olomouc s Ostravou, řekla geoložka Vladislava Kopřivová, která má průzkum u Slavíče na starost. Řídeč na Olomoucku dnes ožije tradičními hody svatého Václava, potrvají do soboty a jejich součástí bude taky křest knihy fotografií o vesnici. Za pořadatele hodových slavností pokračuje spoluautor knihy Jakub Míča.
4: Program hodů začíná netradičně i v pátek v 19 hodin, kde se uskuteční posezení u cymbálové muziky. Hlavní program proběhne v sobotu 10 hodin u kapličky svatého Václava, kde se uskuteční hodová pobožnost a v 15 hodin se uskuteční slavnostní křest fotografické knihy o obci Řídeč s profesorem Jindřichem Štrajtem.
1: Sport. Čeští tenisté odehrají čtvrtfinále Davisova poháru s Kanadou v úterý 24. listopadu. Výběr kapitána Tomáše Berdycha svým zápasem zahájí finálový turnaj v Boloni, který vyvrcholí o 5 dní později. Pořadatelé soutěže o tom informovali na sociální síti X.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno. Na horách zataženo, ojediněle se můžou objevit přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Hasiči likvidují požár auta na dálnici D1 do Ostravy mezi Hranicemi a Bělotínem před přístým 10. kilometrem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc, 4 minuty po 10. hodině. Je pátek, otevíráme Zvěřinec, veterinární a chovatelskou poradnu. Je toho opravdu hodně, co vám dnes nabídneme. Spoustu výletů za zvířaty, třeba na noc netopírů, kterou dnes můžete se svými ratolestmi absolvovat v rámci Noci vědců tady u nás v Olomouci. Tak vám v telefonátu prozradíme, kde a v jakých termínech a co všechno se tam dá s dětmi prožít. Také vás pozveme na

0: Věřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Máme pátek, zvěřinec, poradník, otevíráme s veterinárním lékařem panem doktorem Františkem Šprůčkem z veterinární kliniky v Olomouci, na Brněnské a v Unčovicích. Pane doktore, vítejte, přejeme dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je hodně témat, které dnes budeme řešit. Máme tady jeden velký kočičí dotaz, máme tady také zajímavý pohled do ordinace veterinárního lékaře na kliniku k vám. A tím začneme, protože vy jste začal tak jako půvabně téma jste nazval Na věku nezáleží. O co jde? Co se u vás dělo?
2: Je to 10 dní, co u nás byla Fenečka, která měla 15 let. Řekl by člověk 15 roku toho, že dost vysoký věk, s tím už nebudeme nic dělat, jak to tak lidé vždycky konstatují. Nicméně majitelé byli rozhodnuti řešit problém, který tkvěl v tom, že Fenečka měla zánět dělohy a navíc měla nádory na mléčné žláze na obou mléčných lištách, rozsáhlé velké novotvary. My jsme se rozhodli pro radikální zákrok, to znamená, odstradili jsme rohy děložní s vaječníkama a odstranili jsme celou mléčnou žlázu, což je teda velký výkon. A mohu jenom říct, že Fenečka je po kontrole, která probíhala tento týden, úplně v pořádku, takže jenom chci říct, že lidé občas mají takový názor, že už je to zbyt staré, že není potřeba s tím, že už je pozdě něco s tím dělat, ale pokud uděláme předoperační vyšetření a zjistíme, že fyziologicky všechny funkce jsou v pohodě, že tam není nějaká ataka ve smyslu dysfunkce nějakých orgánů anebo nějaký chronický akutní zánět, tak vždycky ta šance a naděje tomu i tomu 15-letému zvířeti prodloužit život. Takže to je jenom taková, bych řekl, zajímavost, že tito lidé se rozhodli správně. Já je k tomu jako veterinář nemohu nutit a jim to mohu jim doporučit, aby to nevypadalo, že je do něčeho tlačím, ti lidi musí sami být přesvědčení, že to tak je, ale tahle tato úvaha, kterou oni potom měli, se vyplatila.
1: Ono vlastně i to zvíře v takovém věku, jestliže onemocní a lidé to nechají, majitele to nechají být tak, tak vlastně nechávají toho pejska trpět, že?
2: Přesně tak, jo.

0: No, ono, víte, já nevím, to je takové okřídlené, oni řeknou, no nebudeme ho už trápit, ale oni ho de facto trápí celou dobu, jo, takže to, že mu chtějí pomoct, neznamená, že ho nebudeme trápit, ale chceme mu pomoci, takže to je vždycky jenom takový úhel pohledu toho chovatele, no majitele dnes, chovatele dneska podle nové nomenklatury, a vždycky je potřeba asi s tím chovatelem nějakým způsobem tu situaci probrat, prodiskutovat a ukázat mu i tu možnost, že ne vždycky všechno je ztracené.
1: Také si lidé často říkávají, jestli to možná patří k nějakým mýtům, že přece narkóza, nějaké ty operativní řešení, narkóza ve vysokém věku toho pejska už je rizikem. Ale ona není narkóza jako narkóza.
0: Víte, to je zase takové zažité kliše, že narkóza uškodí a desí cosi. Víte, ta narkóza nám pomáhá, aby jsme bezbolestně provedli, to znamená v rámci welfare, tou operaci tak, aby to zvíře netrpělo. A vždycky před tou operací musí předcházet předoperační vyšetření. To znamená, my musíme zjistit, do jakého rizika jedeme. Pokud vidíme, že to riziko je opravdu velké na hraně, jo, že už je tam, já nevím, poškození ledvin 4. stupně, skoro před selháním, tak to už jsou potom rizikové faktory, ale pak, když to vyšetření předoperační neuděláme a jdeme do toho rizika, je to svým způsobem chyba toho operatéra. Takže vždycky, i když lidé vám potom řeknou, my nechceme žádný předoperační vyšetření, ono to stojí hodně peněz, tak já vždycky se nechám podepsat reverz, že odmítli předoperační vyšetření, poněvadž víte, ono, dokud se nic nestane, tak není žádný žalobce, jo? Ale jakmile potom něco nevyjde, tak okamžitě se poukazuje na to, proč se to neudělalo. Takže člověk musí být i takhle chráněn. Já jsem soudním znalcem a tyhle tyto situace řeším každý měsíc u soudu, kdy právě tyto reverzy nebo ten asistovaný souhlas s operací mnohdy chybí a to je chyba.
1: Říká veterinární lékař pan doktor František Špruček. Další zajímavá témata, které tady máme už připravena. Jedno velké kočičí, protože nám tady přišel docela takový závažný dotaz, dopis, prosba o radu, o pomoc. Takže to otevřeme za chvilinku. A vy se můžete určitě také ptát, můžete využít telefon k nám do studia 221 555 444 nebo také SMS-kové číslo 723 70 33 51.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna. A nám přišel jeden mailový dotaz. Vy samozřejmě můžete své dotazy SMS-kovat na 723 70 33 51. Můžete nám také přímo volat na 221 555 444, ale tento dotaz je takový delší. Posluchačka nám píše z vesnice na Olomoucku, nechce být jmenována, píše ze sousedský důvodu. A píše, dobrý den, potřebovala bych poradit. Naši sousedi přes ulici si pořídili už 3 kočky. Jedna je stará a k tomu teď mají 2 nová koťata. Jenže kočky lítají volně všude možně po okolí. Vybrali si naši zahradu, která je uklizená, nakypřená a rozhrabávají nám záhony, chytají ptáky a není nám to vůbec příjemné. Prosím, poraďte nám, musíme cizí kočky na naší zahradě trpět, co máme dělat? Je možné, aby sousedé tyto kočky si nějakým způsobem usměrnili, anebo proto můžeme něco udělat také my, aby nám na zahradu nechodili? Co byste nám mohl poradit? Tak, nebudu tedy říkat, kdo ten dotaz píše, ale co byste na to, pane doktore, řekl?
1: Velice složitá záležitost.
0: No, jo, na vesnicích bych řekla jako opravdu hodně.
1: Zaprvé tady jde o nějaké mezilidské vztahy. Na vesnici zná každý každého, já jsem také z vesnice, takže vím, o čem hovořím. A pak, když už posluchačka přichází s touto výzvou tímto způsobem, tak asi nějaká domluva s těma sousedama bude těžká. Já bych začal ale vždycky tou domluvou, to znamená, je i těžké jim poradit, co s těma kočkama mají udělat, ale pak, když ty kočky už jsou obtěžující, jo, dělají jim tam výkaly třeba po té zahradě, dělají jim tam nějaký prostě nepořádek, tam už potom by se měli obrátit asi na další orgány, pokud je to obec, která má svůj obecní, je to samostatná obec, to obecní úřad, tak bych se asi obrátil na obecní úřad s tímto dotazem, aby to nějakým způsobem řešili. Pak, když tato, bych řekl, výzva k obecnímu úřadu by nepomohla, existuje krajská veterinární správa, kde je takzvaná inspekční skupina, která řeší právě ty problémy se zvířaty, ať už jsou to množírny nebo nějaké ohrožování, ať už lidi nebo zvířat navzájem. To všechno by měli vyhodnotit a asi ta rada by měla být potom od nich. Ale abych vám pravdu řekl, nedovedu si představit v kůži těch inspektorů, pokud by tam přijeli, jak oni to budou řešit, protože není to jednoduchá věc. Nejedná se o psy, jo, jedná se o kočky. Kočka je taková nevázaná, ona přece jenom to teritorium venkovní má, když to ten pejsek, tam to můžeme omezit jednoduše, ale u těch koček tam je to opravdu složité a zabírat je nebo jim vymezit nějaký prostor, z kterého by neunikli. To podle mě technicky je taky skoro nemožné. Je to prostě zapeklitá věc. Já osobně jistě, že pokud ten soused má třeba psa, tak ten už pion přítomnost toho psa třeba odpudí nebo odradí ty kočky, aby tam chodili na ten pozemek toho souseda, ale to řešení nějaké univerzální neexistuje.
0: Nějaké odpuzovače na kočky nebo něco, co by
1: odpuzovače na kočky.
0: Ono, já vím, že ono se mluví jako o kytkách třeba, které prý kočky nemají rády, nebo nějaké pachové stopy.
1: Kdyby to bylo opravdu tak sofistikovaně proskoumáno, tak už o tom víme a dneska to používáme a dáváme to jako univerzální doporučení, ale někdo má nějakou zkušenost, tak i nějakým způsobem sdělí a my pak zjistíme, že to byla zkušenost jenom toho člověka a ostatní mají úplně jinou zkušenost, takže zatím nějaké univerzální řešení, jistě, že v místnostech můžeme používat feromony a tak dále, ale v tom prostoru, kde je prostě jako těch pachů a věmů tak strašně moc, je to velice těžké, takže
0: co kastrace ještě mě tak napadá, víte, jako těch koček. Ani to by třeba ty kočky
1: já neudrželo. Já osobně si myslím, že ta kastrace má teda opravdu jenom vliv na to rozmnožování, ale že by působili na to, bych řekl, na ten behaviorální projev těch zvířat.
0: Že by se drželi víc doma třeba.
1: Víte, může se to zkusit. Někdo bude tvrdit, že to pomáhá. Já si osobně myslím, že to není univerzální rada, která by měla na 100% pomoci.
0: Tak to je opravdu
1: jako... Je to těžká věc.
0: To je závažná věc. Veterinární lékař pan doktor František Šprůček je dnes tady s námi ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. Problikávali nám tady telefony, tak teď můžete v průběhu písničky opět zkusit telefonovat. Na vaše dotazy se samozřejmě rádi podíváme.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Je Český rozhlas Olomouc. My máme už na telefonu také posluchačku z Prostějova. Dobrý den. Už vás slyší pan doktor František Špruček a ptejte se.
1: Já bych se chtěla zeptat, já mám přes zimu na chatě, v chatě přímo se mě tam zahnízdilo myši a chtěla bych si koupit takový ten zvukový plašič myší přes tu zimu, ale současně ve sklepě mě hnízdí, on, jak se to řekne, netopíři, jestli to na ně nebude mít negativní vliv.
2: Víte, jako chtěl bych vám poradit, ale v této věci vám asi neporadím, jestli je tam nějaký vliv negativní právě na ty netopíry. Jestliže to budete někde kupovat u nějakého prodejce, výrobce, tak je potřeba se s ním asi domluvit, jestli mají nějakou zkušenost, protože na to já vám nedokážu odpovědět.
0: Ale no. Já mám tady jeden tip pro naši posluchačku z Prostějova, protože my budeme mít ještě v této hodině našeho vysílání tady na telefonu pana doktora Tošenovského, který právě bude provázet dnes posluchače netopíří nocí tady v Olomouci. Je to zoolog, který se právě netopíry zabývá. Takže jestli vám to nebude vadit, tak já bych si tuhle otázku schovala. A když nás budete poslouchat i dál tady ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc, tak zhruba za takových 15 minut se odpověď na tuhle otázku také dozvíte. Může to takhle zůstat? A zeptáme se přímo profesionála, který s netopíry pracuje. Co vy na to? Halo, halo, naše posluchačko, slyšíte nás?
2: No, já si myslím, že tohle řešení je asi úplně ideální, protože ne na všechno se dá odpovědět bez toho, aniž bychom znali technické parametry toho.
0: Je to přesně tak. Tak nevím, jestli nás posluchačka ještě slyší. Halo, halo, voláme do Prostějova, jste tam? Ne, tak asi si to posluchačka přepla. V každém případě doufejme, že to takhle bude v pořádku a určitě tady slibujeme, že ten dotaz budeme ještě v této hodině našeho vysílání delegovat dál, tak se nám to tam krásně vyšlo. Vy jste, pane doktore, dnes zmiňoval ještě jedno zajímavé téma a to je veterinární medicína a AI a také jako vaši klienti a AI. Pracují hodně majitelé, chovatelé, čeho s umělou inteligencí a co vy jako veterináři na to říkáte, protože vím, že lékaři to až tak nemají rádi, když si lidé, pacienti vyhledávají odpovědi na své nemoci.
2: Víte, já asi před rokem a půl jsem tady už na ten fenomén umělé inteligence upozornil, že to bude jednou i problém, i když to může pomáhat. A fakt je ten, že i od humánních lékařů už mám zprávy, že lidé přichází takzvaně z diagnózy, kterou si někde vyčtli a vygooglili. Takže je to takový fenomén, kdy dobrá, on se může informovat, ale to klinické vyšetření a ta lékařská medicína, ta je opravdu tak tvárná, že ne vždycky vám ta umělá inteligence dá tu správnou odpověď. Takže je to fenomén, který se vyskytuje čím dál víc. Je to i možná, bych řekl, takový varovný prst i pro veterinární lékaře, poněvadž pokud se nebudou intenzivně vzdělávat v těch nejnovějších, bych řekl, poznacích vědy a výzkumu, tak potom může se stát, že nebudou znát ani odpovědi na to, na co se ti lidi ptají a ta jejich otázka může být vysoce sofistikovaná, odborně vyhlížející, i když třeba obsahu ani ten majitel toho zvířete nerozumí. Nicméně je potřeba se na to připravit, poněvadž dneska já vidím, že lidi a hlavně mladá generace, řekl bych, ta generace od 50 navrch, která už jaksi trošku se tím moc tak nezabývá, ale ta mladá generace, ona přijde a opravdu vysoce odborně s váma diskutuje na nějaké téma, ale medicína, ať už veterinární nebo humánní, má svoje, bych řekl, takové priority, že bez toho lékaře se neposunete dál. Jo? Může to být jenom určitý návod v rámci třeba diferenciální diagnózy, upozornit na to nebo ono. Někdy to tomu veterináři může pomoci a říct si ano, tohle jsem možná nezvážil jako další možnost, ale každopádně veterináři a humánní lékaři by neměli podléhat zase těm diagnózám, se kterými oni přijdou a řeknu bych někdy i v mnoha případech si na nich trvají a chtějí prostě jenom prosadit to, co se dočtli někde. Já těmto lidem říkám, že pokud teda používají AI, a tak už asi nepotřebují ani lékaře, ani veterinární lékaře a asi si pomohou i sami. Ale to není jako ve špatném slova smyslu. Já vždycky říkám, že je potřeba všechno brát střízlivě a používání AI nám slouží k tomu, aby jsme si ověřili naši tézi nebo hypotézy, jo, ale ne, aby to pracovalo za nás, jo, takže měl by to být náš takový kamarád, takový rádce, nicméně to, co on nám řekne, my musíme rozumět té odpovědi. A to právě laická veřejnost zatím ještě nedokáže rozlišit.
0: Děkujeme za tuto osvětu. Ještě tady máme jeden dotaz, který nám píše paní Jarka z Olomouce. Dává nám na zvážení, abychom rozsekli jejich diskuzi s manželem, pane doktore. Paní Jarka píše, dobrý den, pane doktore. Diskutovali jsme s manželem o tom, zdali naši domácí mazlíčci mohou truchlit a uvědomovat si smutek, ať už po svém pánovi, anebo o zemřivším parťákovi svého druhu. Co si o tom myslíte? Uvědomuji se,
2: představte si, že před půl rokem jeden český vědec, dokonce v Americe píše teďka disertační doktorskou práci o truchlení zvířat. Já jsem to poslouchal, bylo to strašně zajímavé, poněvadž my máme nějak zažito, že přece jenom zvířata mají to nadání maximálně druhé signální soustavy, to znamená non, a my tu třetí signální soustavu, to znamená, že už máme dar té řeči a toho mozku. Je to otázka také velikosti šedé kůry v mozku. Jo? Řeknu vám takový příklad. O sově se mluví jako moudrá slova, jo? Ale přitom té šedé mozkové kůry má tak málo, že ona opravdu vůbec není moudrá. Jo? Takže to jsou jenom taková kliše. Nicméně je na tom velký výzkum. My zatím tohle řadíme do takové, bych řekl, kategorie instinktu, to znamená do té kategorie druhé signální soustavy, kdy ty zvířata asi nějakým způsobem vycítí, že ten jejich partner nebo to okolí stejného druhu, že tam došlo k člověku úhynu. To si myslím, je známo i u slonů, že prostě dokážou prostě nějakým způsobem truchlit. Ano. Je to asi individuální u každého zvířete. Závisí to asi na rozvoji mozkové kůry. To je asi ten prioritní věc a věda a výzkum v tom pokračuje. Takže odpověď je taková. My se domníváme, že zatím to není až tak, jak si to představujeme, víte? Protože my lidé máme takovou častou představu přisknout těm zvířatům naše lidské vlastnosti. Tomu se říká antropozoismus, jo? A to je trošičku scestné. Nicméně, víte, když vám potom do ordinace nějaký člověk přijde a takto citově to vypráví, tak je těžko mu to vyvracet, taky mu to nevyvracím. Ale vím, že to takhle ještě nefunguje, nebo zatím o tom nevíme.
0: Já vás poprosím, ještě nasaďte si, pane doktore, sluchátka, protože ještě to vypadá, že na telefonu máme nějaký další dotaz. Dobrý den, kdo pak nám tady ještě volá? Vítejte.
3: Dagmar, dobrý den.
0: Dobrý den, paní Dagmar.
3: Já bych se ráda zeptala. Mám 13-letou kočku, která teda se pohybuje pouze v bytě, eventuálně přes léto si chodí sedat na balkon, jako na sluníčko do přestýlka. Teď už aspoň měsíc má takovou divnou, ne, jako by řekla rýmu. Ona kejchá a jako vylétávají z nosu zelený hlani. Co s tím?
2: Protože... Dívejte se, první věc, jestli je pravidelně očkovaná, jo? Protože základní vakcinační schéma je taky proti takzvané rinotracheitidě a to jsou právě ty symptomy třeba tak, jak je popisujete. Nicméně ta kočka je starší, to znamená, je to otázka imunitního systému, tak jestli je to opravdu viróza nebo nějaký stav angiózní, to znamená bakteriální, to je potřeba potom vyšetřit u veterinárního lékaře, jestli tam reakce za regionálních místních uzlin, takže tam by to chtělo opravdu vyšetřit a možná to sputum, no ten sekret, ten jeho charakter popsat, jestli je hlinovitý, je hlinohnisavý nebo příměsí krve a dá se udělat i na bakteriologické vyšetření, jestli tam neprobíhá nějaká bakteriální infekce. Takže to, ten výtok z těch nozder, to je jenom symptom, jo? Ale ta primární příčina, těch může být strašně moc a to je právě v rámci diferenciální diagnózy na veterinárním lékaři, aby určil, co nejpřesněji tu příčinu. Takže vy vidíte symptomy, ale to není ještě diagnóza, takže to je potřeba potom diagnosticky nějakým způsobem dořešit.
0: Je to důležité. Ano? Takže děkuji. Děkujeme.
3: Můžu se ještě zeptat?
0: Ale prosím, velmi rychle už.
3: No, ta kočka je taková, že jako dá se říct, že je skoro neošetřitelná. Ona kouše a škrábe. Prostě ona se strašně bojí a jo, jako chodila jsem s ní na veterinu, teď jsme teda jako 2 roky nikde nebyli, ale říkám jako protože vím, že prostě jako jsou s ní velký problémy tady v tom.
2: Víte, každý zvíře je vyšetřitelné a veterinární lékař si dokáže poradit i mírnou sedací. Jo, to zase je taková, bych řekl, možná jenom výmluva. Každé zvíře se dá vyšetřit, jo. A pokud je agresivní nebo hyperaktivní, musí se mírně nasedovat tak, aby bylo vyšetřitelné. Takže neexistuje jinak.
0: Děkujeme moc i naši posluchačce z Olomouce za tyto dotazy a děkujeme veterinárnímu lékaři panu doktoru Františku Šporučkovi z veterinární kliniky v Olomouci na Brněnské a v Unčovicích za to, že byl dnes s námi a budeme se těšit zase na slyšenou, pane doktore, a na viděnou. Děkujeme
2: moc. Děkuji za pozvání a hezký víkend.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: S vami je Český rozhlas Olomouc a my vás teď zveme, protože jak už víte, tak právě dnes napříč celou Českou republikou a tedy i v Olomouckém kraji bude probíhat Noc vědců a tady v Olomouci například je spojena v pevnosti Poznání Univerzity Palackého také s netopíří nocí. A co vlastně se bude všechno dít, tak to se teď budeme ptát zoologa a ornitologa pana Evžena Tošenovského. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Děkuji za pozvání.
0: Tak začněme prosím právě tou dnešní nocí pro netopíry a vůbec vlastně tím, co se zvířátek a netopírů týče, co tedy v pevnosti Poznání a od kolika hodin vlastně čeho můžeme být se zvířaty svědky a hlavně s netopíry.
1: Tak. Jasně, tak k návštěvníci, který k nám dneska přijdou na Noc vědců, nebo Noc vědy, což je jako celorepubliková akce, která se koná na všech možných pracovištích vědeckých akademie, věd, univerzit a podobně, tak u nás na pevnosti Poznání já to tradičně spojuju i s jednou z posledních národních netopířích nocí, což je zase akce, kterou koordinuje u nás v České republice ČESON, Česká společnost pro ochranu netopíru, a je to mezinárodní akce, která má lidem představit svět letounů, netopíru a jejich výzkum a praktickou ochranu. A tyhle dvě akce my teda tady máme spojené a dneska od 5:00 začíná teda Noc vědy, to můžete dojít, budeme tady mít stálý stáneček, na kterém budeme ukazovat trvale handicapované netopírky, povídat, ukazovat si budky a podobně. A zároveň od 7:00 budeme chodit s účastníky, kteří budou mít zájem do parku, tady do Rozária, na ultrazvukovými detektory a dělat vycházky za netopířími sousedy a poslouchat netopíry ultrazvukovými detektory.
0: Já jsem se dívala na vaše stránky a vidím tady, že vlastně začátky těch vycházek jsou v 19, ve 20, 21 a 22 hodin. Platí
1: přesně
0: to takto?
1: Tak, vždycky v každou celou hodinu, ale vždycky, ať návštěvníci přijdou nejdřív dovnitř do pevnosti, my hnedka u vstupu budeme mít ten náš netopíří stanoviště, kde si můžou vzít pamětní vstupenku, což zároveň samolepka česnová na památku, ano. A tam právě se rozstřídíme do těch jednotlivých hodin, protože není možné jít třeba s 60 lidma najednou. Takže na každou tu hodinu bude maximální počet 30 lidí a tu vstupenku si vlastně lidi vyzvednou u nás na začátku, po té 5:00, na tu hodinu, na kterou budou chtít jít. Když už nějaká bude plná, můžou jít pak další. Když by byl velký zájem, můžeme jít klidně ještě i později. Noc věc tradičně bývala vždycky až po půlnoci se končilo, takže kdyby byl hodně zájem a bylo pěkné počasí a lítalo nám to, tak můžeme chodit klidně ještě díl.
0: Je možné se třeba i dopředu rezervovat si místa?
1: Ne, to bohužel ne, protože to bychom už nezvládali takhle organizačně všechno zajišťovat, takže prostě účastníci, kteří přijdou, ano. Ať už hned po té 5:00 nebo v průběhu toho večera, klidně až do té 10:00, tak si prostě vezmou vstupenku, na který čas je ještě volné.
0: A
1: volné
0: ještě
1: místo.
0: Se tedy zeptám, v kterém tom čase je největší šance se s těmi netopíry takhle v té volné přírodě potkat?
1: Ono to se nedá říct úplně jednoznačně, vždycky to detektorování, výzkum netopíru vždycky by měl začínat ještě trošku před setměním, ještě jakmile je trošičku světlo, což bude právě ta 7:00, protože některé ty druhy vyletujou ještě za světla, hlavně třeba netopír rezavý nebo i ti malí pipistrelové, ty můžete i vidět lítat, není to žádná vzácnost, je vidět lítat klidně i teď, v poledne za plného sluníčka, protože je teplo. A ty vyletujou opravdu brzo, ale potom později, zase třeba už jako hodinu po setmění, což teďka by vycházelo tak třeba ta 8:00, 9:00, tak už začínají zase víc lítat jiné druhy, třeba netopír vodní nebo někteří jiní z těch z toho rodu Myotis, kteří čekají až na tu úplnou tmu. No a záleží, jak moc dlouho nám vydrží teplo. Dneska je poměrně chladno, takže ideálně, když je teplota třeba nad 15 stupňů, uvidíme, jak moc rychle se ochladí v tu noc. Teďka na podzim oni většinou neloví, když už ta teplota pak klesne pod 10, tak už se jim to nevyplácí, protože to nemysl není.
0: Tak děkujeme za tuhle pozvánku také na vycházku za netopíry a vůbec na setkání s nimi v pevnosti Poznání dnes tady v Olomouci. A ještě jsem slíbila naší posluchačce, že na vás budu delegovat jako na odborníka dotaz, který se týká zároveň i netopíru. Paní chce na chatě instalovat plašič, zvukový plašič na myši, a protože jí tam sídlí také netopíři, tak se obává, že by ten zvukový plašič mohl mít negativní vliv na netopíry. Co si o tom, pane doktore, myslíte? Doporučil byste to, nebo ne?
1: No, oni tady tyhle ty ultrazvukové plašičky popravdě jako nefungují tak, jak vám slibují ti různí ti výrobci. Ono to
0: takže ani na ty myši.
1: Nemá nějaký extrémní, ani na ty myši v podstatě, jo, záleží samozřejmě, jaký to je typ, jak mění ty frekvence podobně, ale určitě pokud budete mít, protože myšky máte asi dole a ty netopíři jsou někde pod střechou nebo někde takhle pod krytinou a hlavně tam budou nejspíš jenom v létě, jo, to je jako ty letní kolonie obsazují tady ty ukryty, takže tam by to žádný vliv mít nemělo, co, jako říkám, spíš jako bych posluchačku trošku upozornil, jako nevyhazujte peníze za takovýhle trošku nesmysl a spíš se spolehněte na klasické pastičky na myši, ideálně třeba živolovné, jo, když si tu myšku můžete chytit živou, pak i někde, tak to zavezete hodně daleko, ale ono to v podstatě nemá moc jako význam, ale spíše zajímavý ta informace právě o výskytu té letní kolonie, případně netopíru, takže kdyby paní měla zájem, určitě nám dejte vědět, napište třeba přes ČESON, Českou společnost pro ochranu netopíru, to je www.cheson.org, že máte kolonii netopíru na budově a příští léto se můžeme podívat, co to je za druh, jak je početná, jaké to je. Může to být velmi zajímavý údaj, protože my se vlastně k těmhle informacím těžko dostáváme a jsme odkázaní právě na veřejnost. Jo? Takže za jakýkoliv takovýhle údaj o výskytu netopíří kolonie, speciálně kolonie, budeme určitě rádi a po celé republice spojíme kolegové z ČESONu, kteří takhle dělají poradenství a fungují v rámci Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Takže může to být i velmi zajímavý údaj, ale úplně jako bych se neobával, že hlavně teďka přes zimu v podstatě jako tam o nic nejde, spíš jako ty ultrazvukové plášiče, já na to mám takový hodně skeptický názor, v podstatě to není nějak ověřené žádnýma moc velkýma studiema, ničím nezávislým, že by to opravdu fungovalo, tak jak vám tvrdí ti výrobci různí a prodejci.
0: Děkujeme moc i za tuto informaci a hlavně tedy za pozvánku na netopíří vycházky dnes do pevnosti poznání a také na setkání s netopíry. Zoolog Evžen Tošenovský byl s námi. Děkujeme, ať se vám to vydaří. Naschledanou.
1: Já moc děkuji za pozvánku taky a budu se těšit na všechny zájemce a účastníky. Snad nám to dneska pěkně vyjde.
0: Držíme palce. Naschledanou a pěkný večer. Běh pro útulky v olomouckých Smetanových sadech. Tak ten se chystá na neděli a my vás pozveme za chvíli.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Další pozvánka ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. Na nedělní odpoledne se v olomouckých Smetanových sadech chystá akce pro milovníky zvířat. Má podpořit organizace pomáhající zvířatům v nouzi. Běh pro útulky začne v olomouckých Smetanových sadech v neděli ve 13 hodin. My teď máme v Českém rozhlase Olomouc na telefonu pořadatele Petra Sokolíka ze spolku Pomáhejme zvířatům Petra Sokolíka a já vám přeji dobrý den. Vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Jaká vlastně je tradice téhle akce a co už se vám díky ní podařilo?
1: Tak tahle ta akce už se koná od roku 2014. My jsme ji začínali konat nejdříve v Praze a kvůli tomu, že byl zájem ji konat i po celé republice s tím, aby se pomáhalo útulkům i jinde, tak v Olomouci je tuhletu chvíli už pátý ročník a za to celé působení od toho roku 2014 jsme nejenom tady těmi běhy, ale i naší činností pomohli 160 útulkům a poslali jsme jim finanční částku 39 milionů.
0: Jak bude probíhat to olomoucké odpoledne v neděli ve Smetanových sadech od 13. hodiny? Můžete nás pozvat a říct si trasy běhu či pochodu, kdo se může zúčastnit, zdali se sebou lidé mohou vzít zvířata a podobně?
1: Ano, ano, velmi, velmi rád. My zveme na akci úplně všechny lidi, není to v podstatě žádný běh, nebudeme vám měřit čas, takže je to běh a pochod, který má charitativní účel. Můžete se těšit hlavně na moderátora Honzu Musila, který s námi i tu celou akci vlastně půjde. A na místě budou vlastně přítomny 7 útulků, jsou to jak útulky psí, jsou to jak útulky kočičí, tak tam dále budou spolky, co zachraňují srnčata na poli. A to myslím, že bude hlavně ta hezká, možná i ta nejhezčí ukázka, kdy se lidé budou moc podívat na to, jak to ve skutečnosti vypadá, když se chodí na pole zachraňovat srnčata.
0: Takže i taková osvěta nás čeká tedy v neděli od 13. hodiny v olomouckých Smetanových sadech a to je velmi důležité. Které konkrétní útulky chcete tím olomouckým během podpořit?
1: My vždycky se snažíme pomáhat útulkům z té dané lokality, takže když mu nějaké útulky výjmenu, tak je to například pomocné ruce Olomouc, což je kočičí útulek, Zastavme utrpení, ty se nejvíc specializují na pejsky, dále tam budeme mít vlastně chrty v nouzi, ty nám zase jako ukážou a bude to zajímavé, že naše akce se spojí s největším pochodem chrtů zachráněných v České republice. Oni tu akci vždy konají jednou do roka a budeme to spojovat právě s tou naší akcí. Dále tam bude Liga na ochranu zvířat z Olomouce a ještě další dva útulky. Ale hlavně za mne je vždycky nejhezčí ukazovat lidem tu záchranu srnčat. Jak jste říkala, je to teďka taková novinka a je to skutečně hodně potřebné, protože ročně zahyne až 60 000 srnčat.
0: Tak nezapomeňte v olomouckých Smetanových sadech v neděli od 13. hodiny běh pro útulky a já jsem ráda, že pořadatele Petra Sokolíka jsme měli také v našem vysílání. Ať vám to všechno klapne. Naschledanou.
1: Moc vám děkujeme. Naschledanou.
0: Takový byl dnes zvěřinec veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. My se blížíme k 11. hodině, nás čekají nové aktuální zprávy a Zora Ježková přeje dobrý poslech.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Jaké zvíře představovalo pro naše předky nejen nepostradatelného pomocníka při těžké práci, ale i toho nejvěrnějšího druha? A v jakých melodiích ožívá stesk odvedených husarů, radost mládenců na cestě zamilovanou dívkou i slavnostní pýcha králů na bílých koních? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve za písničkami o koních a připomene pevné pouto mezi člověkem a jeho zvířecím společníkem. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 11 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Silnice první třídy číslo 55 mezi Přerovem a dálnici D1 bude měsíc uzavřená kvůli opravě. Geologové zkoumají u hranické místní části Slavíč trasu budoucí železniční rychlotrati Moravská brána. Šumperk chce prodat pozemky v průmyslové zóně. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia, slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Silnice první třídy číslo 55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 bude od úterý 29. září zhruba měsíc uzavřena kvůli plánované opravě vozovky. Práce se budou týkat úseku přibližně od Lověšic po dálniční exit Přerov jih, včetně nájezdu a sjezdu z dálnice. Připraveny jsou objízdné trasy. Oprava vozovky bude stát zhruba 44 milionů korun. Zakázku získala společnost Skanska, uvedl Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. U hranické místní části Slavíč pracují geologové, hloubí sondy na trase budoucí železniční rychlotrati Moravská brána, která propojí střed Moravy s Ostravou. Geologický výzkum je zaměřený na stabilitu svahů.
6: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
7: Výzkum u Slavíče vede Vladislava Kopřivová. Stojíme v místě, kde má v budoucnu vést až 700 metrů dlouhý tunel.
6: Aktuálně dokumentujeme mezi 8. a 9. metrem.
7: Tady v okolí Slavíče mají geologové v plánu vyhloubit 58 sond. Hluboké budou až 25 metrů. Monitoring zaměření na chování svahu a hladinu podzemní vody tu potrvá 2 roky. Poté data geologové vyhodnotí. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Pozemky v průmyslové zóně nabízí zájemcům samospráva Šumperku. Od investorů očekává, že vytvoří nová pracovní místa. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
8: Minimální cena pozemku je stanovená na 1500 korun za metr čtvereční plus DPH. Při hodnocení nebude rozhodovat pouze nabídnutá cena. Město bude posuzovat také přínos zamýšleného projektu pro Šumperk, region a jeho obyvatele. Významnou roli bude hrát zejména tvorba pracovních míst a charakter plánované činnosti.
4: Nabídky je možné podávat do 30. listopadu. Premiéru nové inscenace, dvě známé divadelní hry a filmové zpracování jedné z nich přinese Olomoucký festival 23, který pořádá divadelní spolek 23 pod vedením tvůrčího dua Miroslava Krobota, Lubomíra Smékala. Uskuteční se ode dneška do neděle v prostorách Českého rozhlasu Olomouce v kině Metropol. Začne dnešní premiérou nové inscenace Šípková, poté v Metropolu představí návštěvníkům inscenaci Zpráva pro Minervu 2 v divadelním i filmovém zpracování. A v neděli je na programu hra Černovír, uvedl člen spolku Radek Palaščák. Sport. Hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím. Na programu je 6 zápasů. Pardubice se představí na ledě Mladé Boleslavy, Sparta v Litvínově, Kladno hostí Plzeň, Karlovy Vary České Budějovice a Olomouc Kometu Brno.
5: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo, ojediněle přeháněky, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Osobní auto srazilo cyklistu v Uničově v Dukelské ulici. Na místě zasahují záchranáři, příčinu střetu vyšetřují policisté. Projíždějte tam opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čekají nás tři volné dny a během nich se odehraje spousta akcí. Alespoň na některé z nich budeme zvát ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď dopoledne mezi 11. a 12. s Tomášem Kedziorem. Chystají se ovšem také Babské rady, to je rubrika Jarky Vykoupilové. Dneska se dozvíme něco o hnědém cukru. Samozřejmě i příjemné písničky na úvod od Karla Gotta a Beatles.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. V pondělí máme svátek a na svatého Václava se v Zábřehu koná 17. ročník tradičního setkání Hanáků. Od 8:30 začne bohoslužbou v kostele svatého Bartoloměje a poté se můžete připojit do průvodu k 600 krojovaných Hanaček a Hanáků. S pozvánkou je tu Honza Žůrek z Hanáckého folklorního spolku.
1: Krojovaný průvod vyrazí v 10. hodinu a máme to vymyšleno tak, že jedním směrem půjde tak trošku obyčejný průvod, tak jak jsou všichni na nás zvyklí. Každý soubor bude mít svou tabulku a bude se nějakým způsobem představovat, mávat a juchat. No a když dorazíme na náměstí Osvobození, tak se z průvodu obratem stane jízda králů. Přijdou k nám nazdobené koně, celá královská družina i s králem na koni. Čelo průvodu najednou se změní v ty vyvolávače, kteří budou mít po trase 4 zastávky a budou se snažit z těch hospodářů a hospodyní vyzískat ty dary, které pro krále vyzískat mají.
2: Tady tu ukázku samozřejmě předvede hanácký soubor Olešnica Doloplazy, protože v Doloplazech tradičně jízdu králů jezdí. Potom máte připravena 2 pódia a na nich jednotlivé folklorní soubory budou tančit, zpívat a představovat ten hanácký folklor.
1: V tomto případě budeme na hlavní scéně po 12. hodině zahajovat pořadem dětských cymbalových muzik a případně zpěváčku, takže tam se nám představí asi 5 cymbalových muzik z Hané a jsem tomu hodně rád, že konečně máme i to mládí, které můžeme ukázat a postupně doufám budeme posouvat dál. A po 1 hodině na hlavní scéně začnou Letnice na Hané, což bude komponovaný pořad, který se bude věnovat těm červnovým obyčejům, těm zvykům, na které vlastně ta jízda králu i svým způsobem navazuje a do kterých patří i královničky, případně další věci, které se tam samozřejmě diváci dozví a uvidí je v podání různých folklorních souborů. Na malé scéně před zámkem, před městským úřadem, se standardně od té 12. hodiny budou střídat jednotlivé hanácké soubory se svými klasickými vystoupeními, zhruba 10-minutovými. Bude tam hanácký moderátor Mira Hrabčík, takže určitě nebude tomu chybět ta hanácká atmosféra.
2: Chybět nebude řemeslný jarmark a určitě občerstvení.
1: Řemeslný jarmark, krom toho, že jsme se spojili se sdružením Non Sancti a budeme tam mít předvádění v podstatě workshopy velkých 7 stanů, měl by tam být kadlec, hrnčířka, měli by tam být kováři, no ale my k tomu ještě přidáváme nově výrobce hanácké tradiční obuvy, za což jsem moc rád, že přijede Švec, který přímo na místě bude ukazovat, jak se ty speciální dívčí střevíčky opravdu vyrábí, ty vykládané různě barovnou kůží. No a k tomu ještě samozřejmě budou stánky s produkty řemeslnými, ale i ty gastro, ty dobroty, regionální speciality. Máme tam tentokrát prezentaci dokonce stánků vlastivě muzea z Olomouce, Hanáckého muzea v přírodě z Příkaz a muzea a galerie v Prostějově. Takže i tam se budou moct lidi informovat. Samozřejmě tam bude mít svůj infopoint Hanácký folklorní spolek. Závěr na hlavní scéně potom vždycky patří někomu s jakýmsi přesahem mimo folklor. Tentokrát je to takzvaně chlapecká kapela z Hané. Je to novinka, jmenuje se Krožek. Je na pomezí hanáčtiny, ale zároveň blues a country, takže se na to moc těšíme. No a úplnou tečku od 16 hodin v kostele svaté Barbory zařídí koncertní špičkový hráč na citeru Michal Miller dohromady s hanáckým mužským sborem Rovina. Jsou připraveny balady a různé zádumčivé písně, jak nábožné, tak z toho podhůří těch Sudet a z těch příhraničních oblastí, právě abychom si připomněli, že Zábřeh je vlastně nejsevernější město Hané a velmi nedaleko už jsou hranice a už se tam mluví jinak.
2: Zve na 17. setkání Hanáků, které se na svatého Václava koná v Zábřehu, Honza Žůrek z Hanáckého folklorního spolku. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dopoledne Českého rozhlasu Olomouc zve třeba do areálu Gymnázia Lipník nad Bečvou, které slaví 30 let existence školy a dneska od 13 hodin chystají setkání současných i bývalých studentů, také rodičů i veřejnosti. Zajděte si, bude tam kulturní a doprovodný program Zdravíme do Lipníka. V Řídeči začínají dneska hody svatého Václava neformálním večerem s cymbálovou muzikou Frgál. V Dřevohosticích chystají večerní špací pod hvězdami. Je to nenáročná procházka okolím obce, začíná se v 19:30. Dobře se oblečte. A další tipy hned po písničce.

0: Na mnoha místech Olomouckého kraje se něco děje, například v Pasece pokračují oslavy 700 let od první písemné zmínky o obci. Na zítřejší odpoledne se v kulturním domě připravuje setkání pamětníků a mladých a ještě předtím beseda s archeologem Lukášem Hlubkem z Vlastivědného muzea v Olomouci. Ten nám teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc řekne něco o nejstarších nálezech z Paseky.
1: Patrně nejstarším nálezem je pazurková čepelka uložena ve sbírce Unčovského muzea. Můžeme předpokládat, že náleží do mladší až pozdní doby kamene. Později byla nalezena ještě bronzová sekerka, ta se ale v dalších letech ztratila. Nicméně podle toho dochovaného popisu ji můžeme klást někam do střední až mladší doby bronzové. Tyto nálezy ještě nemusí znamenat, že okolí obce bylo už osídleno v pravěku. Tady tyto ojedinělé nálezy můžeme interpretovat jako průchod obyvatel, popřípadě doklad nějakého dočasného osídlení. Dalším takovým zajímavým nálezem je trojice železných nástrojů z mladší doby železné, která byla náhodně objevena v roce 1950. Jde o dvě železné sekírky a dlátko, které můžeme spojovat s Kelty. Nicméně s ohledem na to, že to bylo nalezeno náhodně, jejich interpretace je taky poměrně otevřená. Může jít o část hromadného nálezu, stejně tak může jít o doklad nějakého osídlení. První nejstarší nálezy, které už můžeme spojovat s trvalým osídlením obce Paseky, se podařilo získat teprve nedávno v roce 2025, kdy mi do muzea donesl pan Knápek kolekci střepů, které můžeme klást do druhé poloviny 13. století až prvních desetiletí století 14. Tato keramika je zajímavá tím, že odpovídá zhruba době, kdy se očekává založení obce Paseky, v té době ještě nazývané jako Těchanov.
2: Kde najdeme tu nejstarší 700 let starou zmínku o obci?
1: Nejstarší písemná zpráva o obci byla uvedena v majetku Olomouckého biskupství a podle toho zápisu obec tvořilo 24 lánů, jeden mlýn a dvě krčmy. Pokud se vrátíme k tomu původnímu názvu Těchanov, je možné předpokládat určitou spojitost, byť teda si nejsme úplně jistí, s farářem Těchanem, který původně sloužil u kostela svatého Petra v Olomouci, později se stal olomouckým kanovníkem.
2: Nejstarší dochovanou stavbou ve vesnici je patrně kostel.
1: Jediným objektem, který můžeme klást do středověku, je část kostela svaté Kunhuty. Jehož loď je ve svém jádru tvořena ještě středověkým zdivem, které je s určitou opatrností kladeno na přelom 13. a 14. století. Kostel byl později přestavován v renesanci v baroku, až vlastně dostal dnešní podobu. Nad vchodem je deska s aliančními erby kobylky z Kobylího a Anny Ederovny ze Šťávnice. Z čelní strany je taky náhrobní kámen šlechtice Diviše Pivce, který zemřel roku 1598 a byl pohřben v Pasece.
2: Paseka leží na rozhraní Hanáckých rovin a Nízkého Jeseníku. Můžeme tedy předpokládat, že to byl kraj oblíbený zemědělci, ale jak víme, na Slovinecku najdeme také důlní díla.
1: Patrně velké očekávání dobývání nerostného bohatství vyvolalo, řekněme, poněkud nadneseně Zlatou horečku, která mohla způsobit velký příliv lidí na Uničovsko, kteří se potom vydali vlastně do těch kopců těžit ať už železnou rudu, anebo na potocích zkoušeli ryžovat zlato. Bylo potřeba pro ně vybudovat zemědělské zázemí. Zdá se, že nejpozději během první poloviny 14. století se očekávání nenaplnila a vlastně to osídlení se přeměňuje v běžné zemědělské zázemí, o čemž ostatně svědčí v písemných zprávách výskyt mlýnů anebo orné půdy.
2: Říká archeolog Lukáš Hlubek. Setkání s ním je naplánováno v kulturním domě na sobotní 15. hodinu. A od 16. hodiny v Pasece proběhne setkání pamětníků, rodáků i mladší generace a vzpomínání nad fotografiemi a kronikami.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Čas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

0: posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Budeme mít ještě spoustu zajímavých hostů ve vysílání. Jednoho, který se dlouhodobě stará o veřejné zdraví, je to samozřejmě doktorka Kateřina Zeidhamlová. S ní vysíláme každý pátek pořad Vesele a zdravě, a to je mezi 13. a 14. hodinou. I s vašimi dotazy dnešní téma je bolestivé šlachy na rukou a nohou. A dalším hostem, tak to už je veselá záležitost, rozhodně humoriáda s Alešem Cibulkou, dneska po 16. hodině.
1: Za okno.

Jana Jelen v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Hnědý cukr nemusí být automaticky ten zdravější, má ale jiné výhody a ty připomene Jarka Vykoupilová a Babské rady hned po této písničce dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Hospodářské rady.
1: Stinový hnědý cukr vděčí za svoji hnědou barvu melase. Právě její obsah má přímý vliv na barvu třtinového cukru. Někdy světle hnědou, jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. O zvláštní i ranní kaše. Třtinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o třtinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Sternberg příští rok opraví smuteční síň. Důchodci nad 80 let nejspíš dostanou přidáno. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová hraje v semifinále poháru Billie Jean Kingové se Španělkou Bouzasovou Maneirovou. Odpoledne bude oblačno a teploty do 17 stupňů. Hezký pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Zastupitelé Šternberka schválili na svém posledním zasedání v končícím volebním období rozpočet města na příští rok. Počítá s celkovými výdaji zhruba 440 milionů korun. Mezi plánovanými investicemi je například rekonstrukce chodníků a stavba nových veřejných toalet, říká mluvčí radnice Irena Černocká.
4: Bychom v příštím roce rádi udělali rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Dále budeme nově budovat toalety pro veřejnost v Tyršových sadech. Jednou z takových velmi důležitých akcí je projektová dokumentace na novou sportovní halu ve Šternberku, která by tady měla vyrůst.
2: Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Na další ze série koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dieterse z Dietersdorfu dnes můžou zájemci vyrazit do kostela svatého Josefa v Žulové na Jesenicku. Začátek je v 18 hodin, doplňuje ředitelka festivalu Hana Polášková.
5: Poprvé v celé historii festivalu se v pátek setkáme v kostele svatého Josefa v Žulové a my na něm uslyšíme kytarový recital Jiřího Meci. Pan Meca se zabývá hudbou 19. století, je sběratelem těchto dobových historických kytar.
2: Sport. Začalo semifinále poháru Billie Jean Kingové mezi Českem a Španělskem. První zápas hraje v čínském Shenzhenu olomoucká rodačka Karolína Muchová s Bouzasovou Maneirovou a v prvním setu vede Španělka 5-4. A čeští fotbalisté do 21 let v Ázerbajdžánu rozehrají závěrečnou část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, které budou v příštím roce hostit Albánie a Srbsko. Výběru trenéra Michala Bílka patří před zbývajícími 3 zápasy ve skupině. Druhé místo za Portugalskem. Duel v Baku má výkop v 15:45.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude na střední Moravě většinou oblačno, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 10 a povane slabý západní až severozápadní vítr. Zítra čekáme polojasno, přechodně až jasno, ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 309. kilometru u hranic ve směru na Ostravu. Stojí tam nákladní auto po požáru.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tady je Český rozhlas Olomouc, 4 minuty popoledně, přejeme vám dobrý pátek a také pokud se dáte k obědu, tak samozřejmě dobrou chuť. Zaslechli jste ve zprávách pozvánku na další koncert Mezinárodního hudebního festivalu Karla Dietrse z Dietersdorfu, tak pokud byste chtěli také volné vstupenky na všechny koncerty, tak je můžete získat po 14. hodině v našem vědomostním kvízu Hřebíky. V tuhle chvíli ale už startují písničky na přání Zlata Zlatuše a také Kleofáš. Dnes slaví svůj svátek. Mnozí máte 25. září narozeniny. Přijměte přání všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti a lásky od svých blízkých a ať se vám dobře daří. A tu první písničku posíláme vám úplně všem, kteří dnes cokoliv slavíte. No a hlavně doufám, že vy, kteří byste chtěli těm svým milým popřát nebo je prostě jen tak pozdravit, už teď vytočíte telefon k nám do studia 221 555 444. Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc startují a od mikrofonu se na vás těší Zora Ješková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Spolu s vámi jsou tady polední písničky na přání. Telefon k nám 221 555 444 znáte. Tak ještě to SMS-kové číslo, to je 723 70 33 51. První je dnes na telefonu paní Staňka z Lomnice u Rýmařova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku bych prosila pro Lidušku z Jeseníku, Lidušku z Olomouce, Zdeničku z Holubic za její krásné písničky, básničky, Zdeničku do Rochova, Jana a Jiří z Roštění a Toníčkovi a jeho sestře Stovačova. A tahle písnička je i pro vás, pro Český rozhlas Olomouc a pro vás, Zorinko. A mějte se hezky a opatrujte se. Děkuji, naslyšenou.
1: Děkujeme za krásné přání a pozdraví i do Českého rozhlasu Olomouc. Jiří Schellinger nám bude zpívat Krásný den, nashledanou paní Staňko. Písnička i pro paní Staňku do Lomnice u Rýmařova a my už tady máme další pozdravy, jsou také SMS-kové. Zahrajte prosím paní Zdenice Krobotové pěknou písničku. Slaví dnes narozeniny Zdeničko Krobotová.

Vítková přejeme hodně zdraví a osobní pohody, přeje dcera Renata. Hezký hudební pozdrav všem posílá Jirka z Olomouce, Stupkovi věrný poslucháč, a děkuje za všechny pozdravy od posluchačů Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví veterinárního lékaře ze Zvěřince, pana doktora Františka Špručka. Dobrý den, dnes slaví narozeniny paní Oldřiška Vachalová z Mladče. Paní Oldřiško, přejeme hodně moc zdraví, životní optimismus, to přeje rodina, a posíláme i pěknou písničku. Blahopřejeme paní Oldřišce Vachalové do Mladče.

0: že Jiří Schillinger nám dospíval Šviháka lázeňského a my už teď zdravíme paní Zdeničku z Prostějova. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, paní Zorinko, děkuji za milé přivítání a písničku posílám panu Františkovi od Brna, Jirkovi do Litovle, Zdeničce a Jarmilce do Hrochova, Julince do Přerova, Vlastnice do Krnova a Janičce Jiřímu do Roštění. Janičko, jste zlatičko, děkuji za milé přáničko, volám z pevné linky, v jedné ruce sluchátko a v druhou rukou hladím pravidelně kočku, jak to víte. Všem vám přeji klidné víkendové dny prožité v pohodě a hlavně ve zdravíčku. Jak je zdravíčko, tak je úplně všecičko. Zorinko, vám děkuji. Písnička je i pro vás a jste prostě báječná. Děkuji. Nazdledanou.
0: Děkujeme všichni tady v Českém rozhlase Olomouc a vás pozdravujeme i kučenku. Nashledanou.
1: Děkuji.
0: Zdravíme do Prostějova. Tak a paní Zdenička z Prostějova nám vybrala báječnou ženskou od Michala Tučného, tak si pustíme. Máme tady další vzkazy a pozdravy. Je jich tady opravdu hodně, které přicházejí na telefon 723 70 33 51. Dnes slaví naše drahá maminka Zdeňka Korobotová krásné narozeniny. Chci jí popřát všechno jen to nejlepší. Spoustu štěstí, zdraví, hodně spokojenosti, samé šťastné dny, pohodu a lásku. To ti, milá maminko Zdeničko Korobotová, přeje Anička a celá rodina. A blahopřeje také Český rozhlas Olomouc. Další pozdrav, pan Břeťa Píska ze Štítu, zdraví, zahrajte prosím Jaromíru Kalábovi do Předmostí, včera měl svátek, také kuchařkám do domova seniorů ve Štítech, Ivance, Martě, zdraví všechny, Břeťa Píska. A píše i pan František od Brna. Dobrý den. Zahrajte prosím krásnou písničku a z celého srdíčka pošlete veliké poděkování milé Aničce z Bludova za nejmilejší přání. Krásná písnička pohladila po srdíčku také od Jiřinky ze Sudkova, Mařenka a František z Hrabové, Maruška z Bludova, paní Mařenka z Kroměříže, Věruška s Adámkem, paní Věruška z Olomouce, Milatka z Přáslavic, Eviška z Modřic, Emilka ze Zábřehu a paní Zdenička s Kočenkou z Prostějova. Krásné dny, hodně zdraví, štěstí a lásky všem přeje František od Brna.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Písnička na přání míří za paní Miladou z Přáslavic. Dobrý den.
5: Krásný den vám, paní Zorinko, a zdravím všechny, celý kolektiv v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A písničku a hlavně hodně zdravíčka, tyto pohodové, tyto dny volna posílám Helence z Uhelné, Aničce do Vápené, Zdenice s Kočenkou do Prostějova, Marušce do Kroměříže, Lidušce Loničkové do Olomouce, Lidušce do Jeseníku s Alenkou a ještě Jirkovi do Litovle a Jeseníku. Písnička je také pro vás a pro vaši maminku, Zorinko, a také všem, kterým nikdo nezahraje. Děkuji vám za vyhledání písničky a mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujeme za pozdravy, za všechny. A chlupatý kaktus, ten zazní Jiří Jelínek, ano. Richard Kubernát. Posíláme i vám do Přáslavic, paní Melado. Naschledanou.
5: Děkuji, naschledanou.
4: Pěkný hudební pozdrav posíláme s přáním k narozeninám panu Laďovi Popelkovi z Olomouce. Milý Popeláčku, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstí, ať kolena nebolí, ať máš stále dobrou náladu, Lída a Pepa Prokešovi. Zdravíme Ladíka Popelku, hrajeme i do červenky. Písnička letí milovanému vnukovi Lipčovi Navrátilovi, slaví nádherné 31. narozeniny. Milý Lipčo, přejeme ti všechno jen to krásné, šťastné, zdraví, moře osobní i rodinné lásky, úspěchy při všech aktivitách, krásné životní okamžiky, splněná přání a boží požehnání. Lipčovi Navrátilovi přeje babička, dědeček, Šárka, Soně se všemi zlatíčky a celá rodina. Blahopřeji.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: S námi je v písničkách paní Helena ze Zábřehu. Paní Helenko, dobrý den.
2: Dobrý den, Zorinko, já vás zdravím a všichni pracovníky Olomouckého rozhlasu. Děkuji vám za to, že jsem se dostal do pořadí. Chtěla bych popřát paní Svatce Špundové k jejím dnešním narozeninám. Milá Svatko, přeji ti všechno nejlepší, ale hlavně pevné zdraví, štěstí, klid, pohodu a ať se ti daří. Děkuji vám pěkně a naslyšenou.
1: Ano, moc pozdravujeme. Krásný den i vám, paní Helenko, do Zábřehu a díky z Pirea také pro vás. Naschledanou.
2: Ano, děkuji.
1: Zahrajte krásnou písničku všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc a také celému rozhlásku. Život sladký jako fíky, za vysílání vřelé díky. Když je šero nebo noci tmavé, vaše vysílání je zajímavé. Každý den na řadu přichází hodně nových pořadů. Vysílání je bez chyby, zvěřinec nám nechybí, každou půl hodinu máme novou zprávu a novinu s rozhlasem je život skvělý a písničky nás rozveselí. Zajímavá je každá hodina, rozhlas je pro mě víc než rodina. Krásný pátek a nádherný celý víkend všem přeje paní Zdena z Holubic. Děkujeme paní Zdeničko za krásnou básničku. Pěkný pozdrav letí paní Stanice z Lomnice u Rýmařova, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Lidušce z Doubravice, Lidušce a Věrušce z Olomouce, Jiřímu z Litovle. Písničku posílá Jana a Jiří z Roštění a píše pan Robert, hola hola, mám velkou radost, rostou houby, zahrejte všem, kteří půjdou na hřiby a tě najdou. Tak blahopřejeme, pane Roberte, k úlovku, písnička i pro vás.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc a vítá opět po dlouhé době paní Evu Zestruková. Paní Evičko, vítejte zpět, vítejte mezi námi. Dobrý den, rádi vás slyšíme.
2: Dobrý den, já vás taky všechny zdravím. A bylo mi už po vás hodně, hodně smutno, neměla jsem rádi ko sebou. A ani by mi to tam nešlo poslouchat. A zdravím vás všechny a všem, co jste mě posílali písničky, moc děkuji, nevím, kdo to byl, ale slyšel a tím říkali, že tím mi nechali rád. Tak vám moc děkuji. Ale hlavně bych chtěla popřát Lidušce opožděně, Lidušce Uchytilové do Jesenici. Lidunko, hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a ať se ti daří a jsi pořád taková, jaká jsi. A ještě bych to chtěla poslat Haničce Karábové do Předmostí. Zdeničce, ta už není taky v Zeničovně, Zdenička Zeničova, ale je v Dolní Sokolomy, v domově důchodců. A ještě bych to chtěla, no všem těm mým známým, kterého mám moc rád. A děkuji vám, že jste mě drželi palce. Opatrujte se všichni, zdraví je opravdu ten nejvzácnější poklad a dar. Tak si ho važme.
1: Ano. Děkujeme moc za vaše slova, za pozdravy všem a hlavně za to, že jste zpátky, paní Evičko, tak vítejte a těšíme se příště. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: Paní Eva Zestruková, zdravíme také paní Evičku z Krnova, krásné odpoledne a spoustu zdraví přeje Květa.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Září, babí léto, podzim barevný i zadumany bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc. Zdraví paní Lidušku z Olomouce, dobrý den.
3: Dobrý den, paní Zorinko, já vám přeji též krásný den i nastávající víkend všem moderátorům, pracovníkům Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla poslat písničku též pro potěšení a další dny. Věrušce Halové s Adámkem, Stanice Zlomnice, Milace z Křáslavic, Janičce a Jiřímu z Roštění, Mirečce a Mirový Navrátilovým do Olomouce, Jendovi ze Štětovic a Láďovi z Tovačova. Též přeji vám i vaší mamince krásné prodloužený víkend. Mějte se moc hezky a děkuji pěkně, naslyšenou.
2: Také moc pozdravujeme. Krásné dny i vám, paní Liduško, do Olomouce, celé rodině a písnička i pro vás. Chris Norman bude zpívat. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkuji pěkně.
2: Krásný den přejeme do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Zahrajte prosím pro radost a potěšení i dobrou náladu s přáním stálého zdraví paní Miladce do Přáslavic, Zdeničce do Proskejova s Kočenkou, Vláďovi do Tovačova, Jindřišce do Chropině, Jiřímu do Litovle a Františkovi od Brna. Zdraví Marie z Kroměříže. Dnes slaví krásné narozeniny paní Eluška Matalová ze Žulové. Milé Elušce Matalové, přejeme všechno jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Přejí kamarádky ze Sokola a z Kroužku. Krásný den za všechny přeje Věra.

0: Chris Norman nám dospíval a my už vítáme v tuhle chvíli tady v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc paní Helenku z Uhelné. Dobrý den, paní Helenko.
1: Dobrý den, paní Zorinko. Já bych chtěla dneska zavolat nebo pozdravit paní Zlatušce z Vidnavy. Ona má dneska, myslím, i svátek, i Zlatky.
0: Mm-hmm. Ano, ano, je to tak?
1: Ano. Marci, paní Marci ze Žulové, Miladce z Přáslavic, Ladičkový z Kanárka má chci poslat pozdrav a Lidušce Uchytilové z Jeseníku. Buďte tak laskava, zahrajte jim něco hezkého. Já, mně se špatně mluví, tak mi to, paní Zorinko, odpusťte a posluchači také.
0: Není co odpouštět, paní Helenko, děkujeme za tu vaši velkou odvahu a za tu, hlavně za tu chuť a sílu, že chcete udělat druhým posluchačům, svým přátelům radost. A přestože je člověk zrovna nemocný, necítíte se dobře, ale chcete jim udělat radost hezkou písničkou a dát najevo, že na ně myslíte. Tak to je ze všeho to nejdůležitější.
1: Vy jste tak krásně to řekla, že jsem ráda, že to za mě jste řekla. Děkuju, děkuju.
0: Já moc děkuju
1: vám. Ještě, že vás mám, paní Zorinko.
0: Paní Helenko, tak se držte, zase bude lépe. Těšíme se zase s vámi příště. Naslyšenou. Opatrujte se nám.
1: Děkuju.
0: Držte se. Naschledanou. Tak písnička bude i pro paní Helenku z Uhelné, bude to její oblíbený Dan Hůlka, dáme si ráj. A tahle písnička ať potěší do Jeseníku babičku Boženku Šimečkovou pro radost a odpolední pohodu. Písničku posílá syn Petr, Maruška a vnoučata. Písnička letí s přáním dobrého a nehoršícího se zdraví. Také paní Elišce z Václavova, Františkovi od Brna, Jirkovi z Olomouce, zdraví, Milada z Přáslavic.

0: Daniel Hůlka nám dospívává a máme na telefonu poslední vzkazy a přání. Tak paní Olga z Luké. Dobrý den, paní Olgo.
1: Dobrý den. Já bych chtěla poslat krásnou písničku pro ošetřovatelky do Štíty Jedlí, do domova, protože tam mám sestru a oni se o ní moc hezky starají, opatrují, tak děvčata ať mají sílu a elán, ať to vydrží a ať se mají moc hezky a dobře, hlavně ať se drží a opatrují se.
0: Děkuji moc krát. Děkujeme, zdravíme ošetřovatelky, Štíty, Jedlí, děkujeme. Ano, a to byla paní Olga z Luké, děkujeme, nashledanou.
1: Děkujeme.
0: A máme tady ještě na telefonu paní Jarmilu z Prostějova. Dobrý den, paní Jarmilo, takže pro koho ještě budeme hrát?
2: Dobrý den, já bych si přála zahrát pro moji dcerku Leničku, která se o mě velice krásně stará a mám jí moc a moc ráda. Zahrajte jí pěknou písničku. Děkuji vám, nashledanou.
0: Rádi posíláme také Leničku, která je také takovou šikovnou pečovatelkou o svoji maminku. Moc pozdravujeme. Nashledanou, zdravíme do Prostějova.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To byla paní Jarmila. No a pro vás, přátelé, už je tady pozvání k dalším pořadům Českého rozhlasu Olomouc. Tak pokud jste teď v poledne nestihli tu svoji hezkou písničku pro své milé a pozdrav, tak další kolo nabízíme po 18. hodině, to už budou lidovky a dechovky na přání. No a nezapomeňte, že už za chvíli po 13. tady bude doktorka Kateřina Zeithamlová vesele a zdravě. Dnes téma bolestivé šlachy na rukou i na nohou. No koho z nás by něco nebolelo, vidíte. Do 13. hodiny nám zbývají 4,5 minuty. Poslechněte si za chvíli aktuální zprávy s Českým rozhlasem Olomouc. Příjemný poslech i dál přeje od mikrofonu Zora Ješková.

0: nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Geologové zkoumají u hranické místní části Slavíč trasu budoucí železniční rychlotrati Moravská brána. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová porazila v semifinále poháru Billie Jean Kingové Španělku Bouzasovou Manejrovou. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
3: 92. Všechny.
4: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
5: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
4: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
6: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
4: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Několik desítek metrů hluboké sondy vrtají geologové u Slavíče, místní části hranic. Zkoumají podloží budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána, která propojí střed Moravy s Ostravou. Práce řídí Vladislava Kopřivová.
7: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
1: Zpráva Hradu Bouzov připravila na dnešek a sobotu večerní prohlídky s postavami strašidel. Na první se turisté vypraví v 18 hodin. Pokračuje kastelánka Zuzana Šulcová.
8: Po cestě hradem potkají návštěvníci různé kostýmované postavy, které si budou s návštěvníky trošku hrát, trošku je budou strašit a připraví netradiční prohlídku podzimně vyzdobeným hradem. Ve výtvarné dílně si budou moci děti vyrobit podzimní dekorace.
2: Sport.
1: České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. V úvodním singlu Olomoučanka Karolína Muchová porazila v čínském Shenzhenu Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4. Za chvíli nastoupí přerovská hráčka Linda Nosková proti Bukšové.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až jasno, ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty se budou pohybovat kolem 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách potom kolem 10 až 14 stupňů Celsia. A foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D35 na 244. kilometru před Řimicemi ve směru na Hradec Králové. Stojí tam porouchané auto a pozor také na silnici 47 v Přerově na kruhovém objezdu na ulici Velká Dláška. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
9: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
9: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím. Tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlách. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Mm. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské

0: Po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
1: Proč nás bolí třeba na nohou tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
0: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
1: Tlumící,
0: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
1: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlechy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby. Protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá se jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano, Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy?
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákos nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny, nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohu a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajtamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: dělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikreju se, odkreju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulosti vější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama? Nebo
1: kroutit
0: co protahovat?
1: Rukama.
0: Jako jít proti tlakem? Nebo
1: třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb, to znamená, že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný závěs vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak. A jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Šumperku je hlavním tématem před volbami bydlení. Olomoučtí strážníci začali testovat chytré detektory zvuku. Navštívit dnes můžete stovky akcí v rámci Noci vědy. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Dostupné bydlení, snaha udržet ve městě mladé lidi a zastavit úbytek obyvatel. To patří k hlavním tématům, na kterých se před komunálními volbami v Šumperku shodují lídři oslovených kandidátek. Společným tématem jsou také velké městské investice, hlavně dokončení rekonstrukce kulturního domu. Ohledně povolební koalice většina lídrů sází na společné volební programy. Vyplývá z ankety lídrů. První čtyři chytré detektory zvuku začali testovat pracovníci olomoucké městské policie. Umístěné jsou u hlavního nádraží ve Smetanových sadech a nedaleko baru Belmondo. Nová technologie rozpozná rizikové zvuky jako výstřely, agresivní křik nebo tříštění skla. Uvedl to vedoucí odboru ochrany z magistrátu Jan Langer.
2: Městská policie je o něco klidnější v tom sledování toho prostoru, protože tím, že se to zautomatizuje, tak se mohou věnovat i dalším lokalitám. Co je ale důležité říct, pokud se nám ten systém osvědčí, tak my jeho použití nevidíme pouze v těch exponovaných lokalitách, ale naopak v těch odlehlých.
0: Víc než 140 institucí dnes večer otevře své dveře veřejnosti v rámci Noci vědy. Zapojí se i Olomoucká univerzita, která nabízí desítky akcí, ale také instituce v Přerově, Prostějově, Hlubočkách a Jeseníku. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, projekce, workshopy i zajímavé přednášky. Popisuje jeden z koordinátorů Noci vědy, Ondřej Martínek z Univerzity Palackého.
3: Noc vědy se snažíme vždycky koncipovat tak, aby si každá cílová skupina našla své. Svůj program si najde opravdu každý, protože v té nabídce najdeme nejenom třeba nějaké pokusy a workshopy, ale také filmové projekce, přednášky nebo dokonce divadelní představení. Sport.
0: České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. Postarala se o to olomoucká rodačka Karolína Muchová, když porazila v čínském Shenzhenu Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4. O druhý bod teď usiluje přerovská hráčka Linda Nosková v duelu s Bukšovou a v prvním setu vede 5-4. A kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Ve finále v italské Ivre byl ještě čtvrtý Jiří Prskavec a osmý Jan Bárta. Kajakářka Amálie Hilgertová skončila sedmá. Vyhrála Polka z Volínska. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně až jasno, ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. A foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D35 u odpočívky u Skrbeně na 259. kilometru ve směru na Hradec Králové u Krajnice stojí osobní auto. A opatrně stále na dálnici D1 na 309. kilometru u Hranic ve směru na Ostravu stojí tam nákladní auto po požáru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tady je Český rozhlas Olomouc. Krásné odpoledne páteční a začíná být i trošičku sluníčkové, alespoň tady nad Olomoucí vám všem přejeme. Jsou 4 minuty po 14. hodině. My vás v tomto čase jednak opět pozveme do kuchyně Pochoutkového ruku, kde se budou připravovat skvělé velké chodské koláče. No a samozřejmě také zveme k hřebíkám, k hřebíkům, k našemu vědomostnímu kvízu. Máme tady pro vás knihu o tom, jak méně chaoticky myslíme. myslet, jak třídit a filtrovat užitečné a neužitečné myšlenky. Tedy kniha myslí jasně, je tady připravena, je tady i černé triko, krásné XL-kové pánské, máme tady CDčka a máme tady i spoustu dalších věcných cen. Stačí vytáčet telefon 221 555 444 a zdraví vás od mikrofonu Zora Jiškova.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc. Český rozhlas Olomouc, vítejte při poslechu, otevíráme hřebíky, pojďme vstoupit společně do hry. Tak o cenách jsme mluvili, jsou tady nějaké nové knížky, nová trička, je toho opravdu hodně. Tak jdeme na to, 10 soutěžních otázek, 10 vteřinový časový limit pro odpovědi a pozor, odpovědi musí být na 3 otázky. Tak vstupujeme na telefonu 221 555 444 do hry s kým? Dobrý den, kdo pak volá?
2: Dobrý den, Tomáš ze Šumperka.
0: Vítejte. Tak pane Tomáši, kterou otázkou začínáme?
2: 3.
0: Číslo 3. Jde to vodou, než plouchá to, kam si stoupne, zmizí bláto. Ještě jednou vám to řeknu, budeme hádat, co to je. Jde to vodou, než plouchá to, kam si stoupne, zmizí bláto. Tak je to hádanka a to něco je buď za A vítr, za B sluneční paprsek, nebo za C vodník. Co myslíte?
2: Vodník.
0: Vodník, říkáte, jde to... Myslíte, že vodník je něco reálného?
2: No,
0: je to sluneční paprsek, přeci jde to vodou, než plouchá to, kam si stoupne, zmizí, bláto, dětská hádanka. Tak nevadí, děkujeme a přejeme krásný den, nashledanou. Pokračujeme v hřebicích dál, dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
3: Dobré odpoledne, tady Luděk Sunišová.
0: Dobrý den, pane Luděk.

0: trošku, kromě trojky.
1: Tak pojďme na čtyřku.
0: Který český spisovatel emigroval do Kanady, kde napsal mimo jiné román Příběh inženýra lidských duší. Příběh inženýra lidských duší. Za A. Josef Škvorecký. Za B. Pavel Tigrit. Za C. Milan Kundera.
1: Myslím, že to bylo Josef Škvorecký.
0: Krásná odpověď. První bod pro vás, pojďme dál.
1: Dejme sedmičku.
0: Jaký je národní strom České republiky? Za A. Dub letní, za B. Lípa srdčita, za C. Mudřín opadavý.
1: Tak je to samozřejmě lípa.
0: Krásná otázka a krásná odpověď, ano. Do třetice.
1: Jestli můžu poprosit číslo 8.
0: Co v obrozenecké češtině 19. století označovalo slovo cizojet? Cizojet byl tehdy buď za A nechtěný návštěvník ze zahraničí, za B masožravá rostlina, nebo za C parazit.
1: Znáte parazita, Cčko.
0: Zkoušíte parazita. Slovo cizojet vytvořili čeští obrozenci jako české domácí ekvivalent pro slovo parazit. Výraz se v běžné řeči neuchytil, postupně byl nahrazen slovem cizopasník, později parazit. A vy máte naprostou pravdu. Ano. Je to přesně tak.
1: To byl jenom typ, pořád vyšel.
0: Byl to typ, ale skvělý, vyšel krásně. Mimochodem, možná si ze školy také pamatujete, že těch slov, o které se obrozenci snažili, takhle bylo mnohem víc. Třeba taková smrkonosoplena nebo nososmrkoplena. To byl kapesník a podobné, ale jak se to neujalo. Takže ani cizojet, ani nososmrkoplena, ale pro vás je tady bod, blahopřejeme, máme tady prvního výherce. Předáme vás do režie, nashledanou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Tak pokračujeme dál, Hřebíky a Český rozhlas Olomouc, dobrý den, kdo je teď s námi?
2: Dobrý den, tady je Lojza Zívové.
0: Dobrý den, pane Lojzíku, vítejte u nás. Děkuji. Takže 1, 2, 5, 6, 9, 10. Pětka. Čeští volejbalisté letos skončili na mistrovství Evropy v osmifinále. Vstup do šampionátu ale byl skvělý. Začali výhrou 3-1. Nad kým? Čeští volejbalisté vyhráli nad za A Řeckem, nebo za B Bulharskem, nebo za C Portugalskem?
2: To teda nevím. Řecko.
0: Řecko říkáte?
2: Ano.
0: Výborně, a je to správná odpověď. Ano. První bod.
2: Tak teďko.
0: 1, 2, 6, 9, 10.
2: Šestku.
0: Tak číslo 6 se ptá, jaké povolání vykonává hlavní postava filmu Anděl na horách, kterou hraje Jaroslav Marván. Tak Jaroslav Marván, Anděl na horách, byl za A účetní, za B revizor, za C lékárník.
2: Revizor.
0: Ano, a to všichni známe, revizor pražských elektrických drah. Výborně. Tak a
2: no a hned za tím, co je?
0: To je devítka. Jo, takže no, devítku ten... dáváme.
2: Devítku, ano. Mhm.
0: Takže kolik jsou tři pětiny z čísla 750? Tři pětiny z čísla 750 je za A 450, za B 500, nebo za C 550. 450, 500, 550. Tři pětiny z čísla 750.
2: 550.
0: Kolik říkáte?
2: 550.
0: 550 říkáte. No, tak kdybychom to spočítali, jedna pětina ze 750 je 150. Takže 150 krát 3, to je 750 děleno 5 a 150 krát 3 je 450.
2: Škoda,
0: škoda.
2: Špatný počítač.
0: No
2: to kousíček
0: od výhry už jste byl. Děkujeme za hru a za odvahu. Ty počty jsou
2: no,
0: vždycky
2: to
0: těžké.
2: To byla odvaha.
0: Děkujeme moc. Naschledanou. Pokračujeme dál v hřebíkách. S kým? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jarka Olomouc.
0: Dobrý den, paní Jarko, 1, 2, 10.
3: Jednička.
0: Jak se nazývala kovová zbroj chránící trup rytíře? Za A halapartna, za B končíř, za C kyrys.
3: Za C?
0: Za C kyrys říkáte. Tak, je to správně. Kyrysníci přeci. Tak,
3: ano.
0: Další. Dvojka, desítka?
3: Dvojka.
0: Dvojka se ptá, co vyjadřuje přídavné jméno signifikantní. Signifikantní znamená za A potvrzený opakovaným měřením, signifikantní. Za B rozpoznatelný podle vnějších znaků, nebo za C příznačný pro danou věc, signifikantní.
3: Za C. Za C.
0: Příznačný pro danou věc, říkáte, důležitý, tedy signifikantní. A můžeme říct, že...
3: No.
0: Je to správně, tak dobře. No a poslední otázka, která nám tady zůstává, tak ta se ptá na dnešní hudební speciál, který vám po 19. hodině nabízí Český rozhlas Olomouc pravidelně vždy v pátek. Jak se tento hudební speciál jmenuje? Za A bluesový podvečer, za B rocky, desky, hity Karla Gotta, za C cymbál a husle.
3: Zabé.
0: Říkáte, že dnes večer to bude o Karlu Gottovi.
3: Mohlo by,
0: že? Ale nebude.
4: Jauajs!
0: Bluesový podvečer pravidelně vysíláme. Připravuje hudební redaktor Antonín Čimer. Bluesový podvečer?
3: To je novinka tady, ten God, že? Tady.
0: Karel God, ano, připravuje Jirka Matějů, roky, desky,
3: jo,
0: hity.
3: Jo, tak bych to věděla, že Jirka Matějů to
0: jo,
3: připravuje, tak bych to věděla.
0: Tak to je vždy ve čtvrtek, škoda,
3: ano,
0: škoda.
3: Ano.
0: Tak nevadí, budeme se těšit na vás příště.
3: Zdravím,
0: nashledanou. Krásný den, takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku už vás pozveme do pochoutkového roku.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Přímo z místa.
3: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá nám dospívala, tak tohle byl její plamen. A my už vás teď zveme do dalšího pochoutkového roku, nedělního od 10. hodiny dopolední v našem vysílání, tedy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jak už víte, tak ten letošní rok je 10. pochoutkovým a u příležitosti toho jubilea hledáme spolu s vámi nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. A výherci z jednotlivých let bojují o cenu desetiletí a vy jste samozřejmě u toho. Takže připomínáme si ty výherní recepty každý týden, připravuje je ale tentokrát naše odborná porota a profesionální kolegové. Tentokrát budeme připravovat a péci velké chocké koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Je to recept roku 2025. No a připravovat bude herečka Naďa Konvalinková. Návštěva u ní bývá vždycky veselá. Těšil se také Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odvez.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chocké koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechce mluvit ani.
1: Mlčme.
0: No, dali si chvíli ticha a vychutnávali a možná, že i vy o ně míte, až tyhle chocké koláče upečete a ochutnáte. Takže zkuste to v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce s Naďou Konvalinkovou. Její recept ale už teď najdete třeba na našem Facebooku, Instagramu a později také na stránce pochoutkovýrok.cz. Dostanete se i z webovek Českého rozhlasu Olomouc, tedy olomouc.rozhlas.cz. Je to úplně jednoduché. Původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb bude spolu s ostatními soutěžit o titul Nejlepší recept desetiletí.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek nám dospíval, Mirek Kobza se ozve už za chvíli. Je připravena jeho další rozhlasová cesta od Pradědu na Hanou. Půjdeme do stínu slunečné. Víte, co to je? Je to nejvyšší hora nízkého Jeseníku. Za chvíli.

0: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, tak pojďte s námi cestovat, chcete-li. Máme pátek, 3/4 na 3, tak to je takový správný čas, kdy se hodí vyrazit na nějaký ten výlet, případně si vzít inspiraci pro víkendové putování. Nové Valteřice kdysi nesly jméno Moje Ves. Čí to vlastně byla vesnice? Co je tam zajímavého? A jak se na historii této malé osady u Moravského Berouna podepsali Lichtenštejnové? Tak tohle všechno prozradí další pohlednice Mirka Kobzy.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Půvabný kostel, stará škola, malý penzion, letité stromy a za obcí lovecký zámeček s vrtem na minerálku a také překrásné lesy v okolí. A přesto o vesnici Nové Valteřice, která je dnes součástí Moravského Berouna, málo kdo ví. Tato vesnice leží v mělkém údolíčku pod nejvyšší horou nízkého jeseníku, Slunečnou, kam odsud vede červená turistická trasa. Obec je to opravdu krásná, založená už v roce 1692, a to samotným císařským kancléřem, hrabětem Theodorem Heinrichem von Stratmann. Ten vesnici pojmenoval původně Meinderfl, tedy Moje Ves, ale toto pojmenování nevydrželo dlouho. Už v roce 1702 se objevuje ves v písemných pramenech pod novým jménem jako Neuwaltersdorf, tedy Nové Valteřice. Vesnice patřila k panství se sídlem v Karlovci. To je vesnice, kterou budete dnes hledat marně, protože z velké části zmizel pod hladinou Slezské Harty. Od roku 1711 pak ves patřila Lichtenštejnům, kteří obec výrazně podporovali. Pravděpodobně se podíleli i na tom, že v roce 1767 vyrostl v Nových Valteřicích kostel na nebevzetí Panny Marie, který tady stojí dodnes. Kdysi byl kolem hřbitov, který ale později zanikl a dnes zde stojí jenom pozůstatky a velký kříž. V roce 1786 pak byla u kostela zřízena pobočná farnost, tedy kuracie, která zde působila dlouhá léta. Když jsem se zmínil o Lichtenštejnech, neměl bych pominout také jejich příspěvek ke vzdělanosti zdejších obyvatel. Kousek od kostela najdeme bohužel poněkud chátrající budovu někdejší obecní školy a na ní přímo nad vchodem takovou pamětní desku, kde je napsáno, že v roce 1884 významnou měrou přispěl na stavbu této budovy právě kníže Johann z Lichtenštejna. Dnes je obec součástí Moravského Berouna. Tam připadla poté, co byla většina zdejších obyvatel odsunuta do Německa a dosídlit se tuto obec nikdy zcela nepodařilo. Najdeme zde také spoustu rekreačních objektů, ale stále tady žijí lidé. Já se ale ještě vrátím k Lichtenštejnům. K nejzajímavějším památkám Nových Valteřic a také nejzajímavější památkou na Lichtenštejny vůbec je jejich lovecký zámeček, který je ukrytý v lese nad vesnicí nedaleko Hájovny. Má zajímavou historii. Původně sloužila litinová konstrukce zámku jako výstavní pavilon na světové výstavě ve Vídni v roce 1873. Bohužel, kdo ji vyrobil, se mi zjistit nepodařilo. Nicméně po rozebrání byl pavilon převezen do Nových Valteřic a postaven na kamennou podezdívku. Konstrukce byla dopracována dřevem a pavilon byl tedy dostavěn do podoby částečně dřevěného zámečku, který stojí dodnes. Naštěstí. V minulosti totiž sloužil jako rekreační středisko a také zázemí dětského tábora. Byť od té původní podoby se ta současná poněkud liší, stále je v ní ještě cítit ta pozoruhodná doba, kdy byl postaven. I dnes je zámek prázdný a poněkud chátrá. Jeho využití by mohlo být i lázeňské, neboť nedaleko zámku byly objeveny zdroje vynikající minerální vody. Tak uvidíme. Krajina okolo vesnice je také úžasná. Pokud se cyklista vydá dále po silnici směrem k Roudnu, dojede nad Slezskou Hartu a silnička nabídne nádherné výhledy i pozoruhodné památky a jejich příběhy. Návštěva Nových Valteřic rozhodně za to stojí. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, ještě 6 minut a budeme mít 15 hodin. Tak co, už míříte někam na víkend, sedáte do auta, tak pozor, opatrně, ať v pořádku dojedete všude tam, kam potřebujete. Ostatně, jak to na cestách vypadá teď v pátek odpoledne, povíme si také v zelené vlně po zprávách po 15. hodině. A ta další hodinka bude mimo jiné plná pozvánek a tipů na víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Dopravní inspektoři v Olomouckém kraji si díky novému přístroji posvítí na řidiče kamionů. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
6: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co jsme všechno udělali pozitivního.
5: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Řidiči kamionů v Olomouckém kraji teď budou pod větším drobnohledem. Olomoucký kraj totiž pořídil inspekci silniční dopravy speciální zařízení, jehož pomocí můžou inspektoři na dálku zkontrolovat údaje z tachografů projíždějících kamionů a také autobusů. Přístroj téměř za 400 000 korun upozorní například na nedodržení povinných přestávek řidiče nebo jízdu bez vložené karty řidiče. Dnes to sdělila mluvčí inspekce Monika Bal. Šánková. Pozemky v průmyslové zóně nabízí zájemcům samospráva Šumperku. Od investorů očekává, že vytvoří nová pracovní místa, dodává mluvčí radnice Jana Kaněvová.
7: Minimální cena pozemku je stanovená na 1500 korun za metr čtvereční plus DPH. Při hodnocení nebude rozhodovat pouze nabídnutá cena. Město bude posuzovat také přínos zamýšleného projektu pro Šumperk, region a jeho obyvatele. Významnou roli bude hrát zejména tvorba pracovních míst a charakter plánované činnosti.
5: Nabídky je možné podávat do 30. listopadu. Do Olomouce přijede příští týden 5 výrazných básníků a básnířek z 5 zemí střední Evropy. Utkají se v 11. ročníku soutěže Cena Václava Buriana. Podle pořadatelů akce jde o osobnosti současné evropské poezie. Veřejná autorská čtení budou 2. října v Centrálu Muzea umění Olomouc. Součástí večera bude také hlasování o ceně diváků. Sdělil to mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal.
8: Sport.
5: Díky tenistkám z Olomouckého kraje je Česko ve finále poháru Billie Jean Kingové. Nad Španělskem totiž zvítězilo 2-0 na zápasy. V úvodním singlu olomoucká rodačka Karolína Muchová porazila v čínském Shenzhenu Bouzasovou Manejrovou 7-5 a 6-4 a po ní nastoupila přerovská tenistka Linda Nosková, která si poradila 7-6 a 6-2 s Bukšávou.
0: Počasí.
5: Zítra čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně až jasno, ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 a foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Zpomalte na dálnici D35 na 256. kilometru u Nákla ve směru na Hradec Králové. Stojí tam porouchané auto.
2: Známe lepší cestu.
8: Krásné odpoledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Tak se nám ty komunální volby pěkně blíží. Vy už si možná říkáte, kdy asi dostaneme do schránky hlasovací lístky před říjnovými volbami. No pozor, ono to také nemusí být tak úplně jednoduché. Co všechno může zkomplikovat cestu obálky se jmény kandidátů právě do té vaší poštovní schránky k vám jako k adresátovi? Na co si dát pozor? Tak o tom si budeme povídat v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Podíváme se také na tipy na víkend a hlavně už za chvíli otevřeme opět řidičskou abecedu, to proto, abyste dobře dojeli i na víkend všude tam, kam potřebujete. Dobrý poslech i dál přeje Zora Jižková.

0: Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 15:45. Pojďme si osvěžit pravidla silničního provozu. Až do konce září denně nabízíme jednu situaci z provozu, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto, které vyjíždí z obytné zóny, přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes anebo jiné zvíře.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

0: будеш стать спино при олтари. Tady je Český rozhlas Olomouc, zpívala vám Kristýna. My se teď pojďme podívat na typy z Olomouckého kraje. Máme před sebou prodloužený víkend, tak je toho opravdu hodně, co můžete zažít. Ostatně všechny typy v souhrnu vám nabízíme na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz. Tak mrkněme na Přerovsko. Dnes se v areálu Gymnázia Lipník nad Bečvou konají oslavy 30 let školy, takže ještě stále můžete být u toho, pokud se na prohlídku zrekonstruovaných prostor půjdete podívat. Pojďme se podívat třeba také do Tovačova, protože právě tam dnes startují svatováclavské hody s programem pro sportovní fanoušky, rodiny i milovníky hudby a historie. Takže třeba v sobotu je připravená rekonstrukce bitvy u Tovačova, také večerní koncert, pokud bychom mrkli třeba na pondělí, tak to vyjede zvláštní motorový vlak na svatováclavské hody v Tovačově. Pojede na trase Kroměříž, Kojetín, Tovačov a zpět. Takže je toho opravdu hodně. Tovačovské hody startují už dnes a potrvají až do pondělí 28. září. V Dřevohostících se dnes večer koná večerní špacír pod hvězdami. Prezentace začíná v 19 hodin a start procházky do okolí obce, spojené i s opékáním, je v 19.30 za Sokolovnou. Také v sobotu, to už je 26. září, se v novém sportovním areálu v Dluhonicích koná traktoriáda. Je to od 9. hodiny. V neděli například v Hranicích si můžete užít od 11. hodiny jízdu historických vozidel ze zámku na hrad. No a v pondělí, pokud bychom se podívali opět do Hranic, tak tam vás v kapli svaté Barbory v kasárnách generála Zahálky čeká od 18. hodiny koncert Ilony Čákové. Pojďme se v několika typech podívat teď třeba zase na Jesenicko. Dnes od 19. hodiny v jesenické kavárně Vinskovo kafe vystoupí Petr Brandeis Band. Je to pětice muzikantů s akustickým bluegrassem. Tak tedy Vinskovo kafe Jeseník, 19. hodina. V neděli v salonu Prysnicových léčebných lázní v Jeseníku vás od 17 hodin čeká karetní hra Magic. Je to program určený jak pro zkušené hráče, tak i zájemce. Opět neděle, ale tady už míříme do tančírny v Račím údolí u Javorníku. 15. hodina a přednáška plovárny a koupaliště na Jesenicku. Přednášet bude Pavel Macháček, je to pracovník Vlaskyvědného muzea Jesenicka. No a přiblíží netradičně historii dnes už zaniklých i dochovaných koupališť v regionu. Takže to je pozvánka do tančírny v Račím údolí. V neděli v sále kina v Mikulovicích můžete zažít v 18 hodin představení Pohádky v Hantecu. Je to inscenace divadla Klauniky Brno. A ještě jeden tip na pondělí a ten je z nádvoří Vodní tvrze v Jeseníku, 17. hodina. Vernisáž a koncert Jaromíra 99. Výstava a samozřejmě také hudební tvorba. Jeseník, Vodní tvrz, 17. hodina a to je pondělí. Tak je toho opravdu hodně, co můžete prožít jak na Přerovsku, tak Jesenicku. Je toho samozřejmě hodně, co můžete užít také v těch dalších částech Olomouckého kraje. I o tom si budeme také ještě povídat, ale až za chvíli.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: No teď už nás čeká za malou chvíli další důležitá informace k blížícím se říjnovým komunálním volbám a budeme si povídat o tom, co všechno může zkomplikovat cestu obálky se jmény kandidátů k vám adresátům do vaší poštovní schránky. Tak poslouchejte za chvíli.

0: Obyvatelé měst a obcí čekají za 2 týdny komunální volby, tedy nás všechny. V části Česka budeme volit také senátory. Například v Olomouci už magistrátní úředníci začali s roznáškou hlasovacích lístků do schránek zhruba 78 tisíc voličů. Pokud volební lístky ve schránce nenajdete, dostanete je ve volební místnosti. Pojďme si k tomu říct víc.
1: Budeme zvonit na někoho, kdo by nás pustil ke schránkám. Byli tady 56 lidí. Dobrý den, my roznášíme volební lístky, pustíte nás prosím ke schránkám. Děkujeme.
2: Říká Denisa Andresová, která se mnou už vchází do vchodu, pomocníka má manžela, v ruce máte seznam, propisku, manžel má velkou hromadu volebních lístků. Z magistrátní úřednice jste se teďka proměnila v doručovatelku.
1: Poštovní doručovatelku. Ano, ano, je to tak.
3: Černý
4: jedenkrát.
3: Šíček.
2: Vy právě vcházíte do domu a vám se tady právě roznáší hlasovací lístky. Půjdete k volbám?
5: Půjdu.
2: Je to formát A1. Připravíte se třeba doma?
5: Ano, ano. Ale já asi vím, koho budu a co budu.
2: A jinak chodíte pravidelně k volbám?
5: Chodím pravidelně.
2: Denisa Andresová s manželem už došli na konec seznamu, 3 voliče ale nenašli. A to ani po kontrole na venkovních zvoncích. Problém bude podle paní Denisy pravděpodobně v tom, že na adrese trvalého bydliště jsou nájemníci. Bez hlasovacích lístků ale lidé nezůstanou.
1: Můžou si je vyzvednout na magistrátě, ale pochopitelně ve volební komisi budou k dispozici. Problémem je, když musíme zvonit do těch paneláků. Někdy u těch menších paneláčků, tam máme problém se i dozvonit a musíme třeba při druhý den znova.
2: Měli by si třeba lidi předtím, než dostanou lístky hlasovací, vyprázdnit raději tu schránku, zkontrolovat si?
1: Určitě bych to doporučila. Stává se nám, že tam jsou letáky, prospekty.
2: Nad námi už jsou rodinné domky, tam je to lepší.
1: Jak se to vezme? Někdy jsou ty schránky malé, dlouho nám trvá, než se snažíme to tam pořádně zasunout. Pak jsou tam 4 noví kamarádi, třeba dneska mě jeden okukoval a byl celkem agresivní, ale opakovaně nepopsané schránky. I v těch rodinných domech bývají časté.
2: Vy se díváte na hodinky, ne, takže kdy budete mít hotovo dneska?
1: Roznesli jsme už některé rodinné domy a teď nás čekají ještě ty paneláky. Takže počítáme ještě tak hodinku a půl.
2: Určitě. Než se setmí.
1: Než se setmí, určitě za tmy neroznášíme volební lístky.
2: Své zástupce do zastupitelstev obcí a měst a do třetiny senátu budou lidé volit 9. a 10. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Září, babí léto, podzim barevný i zadumany bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To zpíval Vašek Neckář v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. No a pozor, hudba se vrací také do pohostinství Mohikán ve Vojtěchově, což je místní část Hvozdu. Pokud byste k Mohikánovi přišli dnes na 19. hodinu, tak se tam koná koncert kapely Malé hudební uskupení. Hraje se folk a trampská hudba. V sobotu Proskejov, tak tam se můžete zapojit do úklidu břehů Hloučely od ulice Tichá až po Močidýlka v rámci akce Uklidíme svět, uklidíme Česko. V Nezamyslících vrcholí svatováclavské slavnosti. Sobota, neděle i pondělí. A čekají vás sportovní zápasy, svatováclavský běh, hodový jarmark, koncerty, výstava drobného zvířectva a další. To jsou Nezamyslice, teď zámek Čechy pod Kosířem, tam je v sobotu, v neděli i v pondělí na zámku připravena svatováclavská výprava, je to pátrací hra pro děti. Biskupice na hřišti v sobotu se koná tradiční gulášfest a v Ochozi u Konice se zase budou konat svatováclavské vepřové hody. Pokud byste přijeli v neděli na pláž u Vrbiček u Plumlovské přehrady, tak tam se od 9 dopoledne koná Voříškyjáda. Je to akce pro pejskaře a jejich čtyřnohé společníky s průkazem původu i bez. Výnos z celé akce podpoří obnovu kynologického klubu Proskejov. No a ještě jeden tip z Proskejova, z kostela svatého Jakuba staršího v Kostelci na Hané. V 17 hodin v neděli se tam koná taková hezká akce, komponovaný povídací a zároveň hudební pořad Kostel v péči restaurátorů. Je to Kostelec na Hané, neděle 17. hodina.
1: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A kdybyste náhodou nevěděli, jaká rostlina má nejdelší listy, tak poslouchejte dál Český rozhlas Olomouc, povíme.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My připomínáme, že před námi je prodloužený víkend, je to sváteční víkend. No a vy už možná tušíte, co budete chtít prožít, zažít. Možná, že už máte svůj plán. No a pokud ne, tak vám nabízíme třeba ještě pár tipů ze Šumperska. Právě dnes se v Domě kultury v Šumperku od 7:30 koná koncert skupiny Vysací zámek se speciálním programem Kronika punku. Je to legendární česká punková kapela, takže pokud byste chtěli být u toho, tak určitě máte šanci. Dům kultury v Šumperku právě dnes. O víkendu se třeba v horském areálu Kraliček ve Stříbrnicích bude konat svatováclavský víkend a ochutnávat se tam budou nejrůznější druhy piv. Tak pokud pivu fandíte, tak samozřejmě můžete být u toho. Další tip, ten je třeba z historického centra Šumperka. V sobotu se tam bude běhat a také v sobotu, a to ve Velkých Losinách, se bude od 10 hodin dopoledne konat festival Čokoládové losiny. Letošní téma s čokoládou do pohádkového světa. Takže určitě něco moc dobrého, zajímavého a sladkého nejen pro děti. V sobotu se v chovatelském areálu v Ráječku u Zábřehu bude konat okresní výstava drobného zvířectví, a to také v neděli, kdy bude pokračovat. No a třeba je tady ještě pozvánka do hostince u Záruby na Drozdovské pile. Bude se tam konat tradiční soutěž v přípravě kotlíkového guláše. Opět v sobotu. Další tipy, ale třeba nejen ze Šumperska, Jesenicka, Prostějovska, Přerovska, ale také Olomoucka, najdete na našem webu. Tady je adresa.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: My vás zveme také k dalším aktuálním zprávám v 16 hodin. Po 16. hodině už tady bude Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou. No a poté otevřeme tedy po Humoriádě pravidelný den v kraji. Poslouchejte po 17. hodině, podíváme se podrobně na počasí, na to víkendové, také na pondělní, a připomeneme si, zdali teda to babí léto opravdu přijde, a nebo ne. No a také pro vás otevřeme dnes poprvé předvolební speciál. Tak si na to počkejte, my se budeme věnovat Jesenicku, to už teď napovím. Více po 17. hodině. Dobrý poslech přeje i dál Zora Jižková.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 24. do 26. září ke Globusu v Olomouci. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanoustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Olomouce pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zastupitelé Šternberku schválili rozpočet města na příští rok. Geologové zkoumají u hranické Slavíšče trasu budoucí železniční rychlotratě. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Zastupitelé Šternberku schválili na svém posledním zasedání v končícím volebním období rozpočet města na příští rok. Počítá s celkovými výdaji zhruba 440 milionů korun. Mezi plánovanými investicemi je například rekonstrukce chodníků a stavba nových veřejných toalet, říká mluvčí radnice Irena Černocká.
3: Bychom v příštím roce rádi udělali rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Dále budeme nově budovat toalety pro veřejnost v Tyršových sadech. Jedno z takových velmi důležitých akcí je projektová dokumentace na novou sportovní halu ve Šternberku, která by tady měla vyrůst.
2: Několik desítek metrů hluboké sondy vrtají geologové u Slavíče, místní části Hranic. Zkoumají podloží budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána, která propojí střed Moravy s Ostravou. Práce řídí Vladislava Kopřivová.
4: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
2: Na další ze série koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu dnes můžou zájemci vyrazit do kostela svatého Josefa v Žulové na Jesenicku. Začátek je v 18 hodin, doplňuje ředitelka festivalu Hana Polášková.
5: Poprvé v celé historii festivalu se v pátek setkáme v kostele svatého Josefa v Žulové a my na něm uslyšíme kytarový recital Jiřího Meci. Pan Meca se zabývá hudbou 19. století, je sběratelem těchto dobových historických kytar. Sport.
2: České tenistky zvládly semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku bez ztráty zápasu a postoupily do nedělního finále. První bod zařídila Olomoučanka Karolína Muchová, která porazila ve dvou setech v čínském Shenzhenu Bouzasovou Manejrovou a vítězství 2-0 na zápasy završila ve druhé dvouhře členka přerovského tenisového klubu Linda Nosková, která si poradila s Bukšaovou 7-6 a 6-2. A olomoucké hokejisty dnes čeká moravské derby. V 18 hodin vyzvou v Plech aréně Kometu Brno a utkání budou provázet i zvýšená bezpečnostní opatření. Například vchody do zimního stadionu 3, 4, 5 a 6 u schodů naproti magistrátu města budou vyhrazeny pouze pro fanoušky hostů, pro které budou sektory C2, C3, C stání a C stání hosté ohrazeny zábranami. Počasí. Na střední Moravě v sobotu čekejte polojasno, přechodně až jasno, ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 12 a foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte při průjezdu Chomoutovém u Olomouce na silnici 446 v Dalimilově ulici se srazilo osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Já mám
7: to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
7: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na přímo Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
6: Děkuji.
7: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
6: Ne, chtěl jsem dát verš.
7: Jo, jedej.
6: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý. Naše hodinka společná, zábava výtečná.
7: To jsi napsal sám? Mhm. Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat. Všichni známe.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví, to by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt? Jo? Výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte,

0: já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl zcizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu.
1: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Takhle.
0: No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že? Jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo? No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
4: No jistě ano, já jsem studoval.
3: Prozradíš něco?
4: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasíny
3: prostě
4: na nohou.
3: Intelektuální vzezření na první pohled.
4: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech po poďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
3: No tak udělali.
4: No tak podívali.
3: Jinak by si to s námi nebyl.
4: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
3: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
4: Podívej se, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
3: Tak přátelé,

0: vraťme se do archivu. Máme tady úžasnou nabídku. Velká SA, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová. Jako učitelka Lidlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat. Dej Anešku Lidlešku. Ne. To je nejúžasnější. Dej Anešku Lidlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lidlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lidlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, no jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdal. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezký víkend, přeju vám oběma a dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, jistě, samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo lidva nahradit sotva nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva určitě.
4: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
2: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, ano. Jezina má protekci.
4: No dobře. Jistě, ano.
2: Tak děkujeme. Ne. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlova.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už? Jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, Tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost, jo? No a když taky si můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschválnou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina. Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: Zkoušku si udělám. No tak mluvte.
9: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
10: Veselý. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
9: Ano, jako rukou.
10: Rukou. Takhle, jo?
9: Jmenuji se Aneška.
10: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera.
11: Jede.
10: Klapka.
12: Učitelka poprvé.
9: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
10: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. Bylo by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
9: Nebo jako se žáky, že?
10: No, spíš s diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
11: Jede.
10: Klapka.
12: Učitelka po druhé.
9: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
10: Co se děje? Co je, Pepo?
11: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
10: No tak přepudrovat, jo, a honem.
13: Jo, zasnu, jo.
10: Nezasínej, jdeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
11: Jo, dobrý.
10: Tak pozor. Kamera.
11: Kamera jede.
10: Klapka.
12: Učitelka po třetí.
9: Jmenuji se Lídleška Aneška. Aneška Lídlová
10: učí. Přeřeknout se může každej, že jo, to?
13: Ale že jo, to zasí.
10: Nezasínej, vytěrem na tom, že to dá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače.
4: No, humor, to není mezera. Výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako pláca a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být, jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím.
2: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním
1: stolku. Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná, ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná. Už.
2: Ina je jiná. Tak to bude jen tak drby
1: ze zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tom bole, prosím tě.
1: To,
2: já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak, i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku.
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme, krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr. Paní Bogdala je sympatiačka, ale teďka už jsme slyšeli, tak aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený šatej.
2: No jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Jo, červený šaty jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: A neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Krásnej víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, a nejen o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkuje.
6: Kamera jede!
7: Klapka.
6: Učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
8: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážnici. Náš...
8: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
8: Se vejdejte to cancourek, prosím tě.
9: No jen to zasílej.
8: Ten maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lidlová, ty mi si nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
8: No on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
8: Stop!
9: Pro mě dobrý!
8: Berem! Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, že jsme vyvedou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím. Já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady,
2: prosil.
1: Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky, a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýsos spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín totiž seděl na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco, měl jsi to rád nebo máš to rád, zvířátka nebo artisti, chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval, potom samozřejmě jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel, ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek, nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Vidíš, jinak,
2: no. Zkus se na to zeptat a uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned, jak to,
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se foťte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No?
1: Pane Eben.
2: A, fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastně k toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám, takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky, takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky, vidím, že jeho zábava pokračuje, Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidi s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoučtí strážníci začali testovat chytré detektory zvuku. Navštívit dnes můžete stovky akcí v rámci Noci vědy. Hokejisté Olomouce se v moravském derby utkají s Brnem. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Pěkný pátek u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. První čtyři chytré detektory zvuku začali testovat pracovníci olomoucké městské policie. Umístěné jsou u hlavního nádraží, ve Smetanových sadech a na třídě Svobody. Nová technologie rozpozná rizikové zvuky jako výstřely, agresivní křik nebo tříštění skla. Uvedl to vedoucí odboru ochrany z magistrátu Jan Langer.
4: Městská policie je o něco klidnější v tom sledování toho prostoru, protože tím, že se to zautomatizuje, tak se mohou věnovat i dalším lokalitám. Co je ale důležité říct, pokud se nám ten systém osvědčí, tak my jeho použití nevidíme pouze v těch exponovaných lokalitách, ale naopak v těch odlehlých.
2: Moravská Třebová nechala zbourat dům v Komenského ulici. Zanedbaný objekt odkoupilo město od bývalého majitele za 1 milion korun. Využití pro uvolněnou plochu radnice zatím nemá, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
5: V současné době je dům kompletně zbořený. Nyní dochází k odvážení sutě na recyklaci. Po odvození této sutě budou provedeny terénní úpravy tak, aby ta plocha odpovídala vzhledově potřebám a požadavkům města.
2: Desítky institucí dnes večer otevřou své dveře veřejnosti v rámci Noci vědy. Zapojí se i Olomoucká univerzita, ale také další místa v Přerově, Prostějově, Hlubočkách a Jeseníku. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, projekce, workshopy i zajímavé přednášky. Popisuje jeden z koordinátorů Noci vědy Ondřej Martínek z Univerzity Palackého.
6: Noc vědy se snažíme vždycky koncipovat tak, aby si každá cílová skupina našla své. Svůj program si najde opravdu každý, protože v té nabídce najdeme nejenom třeba nějaké pokusy a workshopy, ale také filmové projekce, přednášky nebo dokonce divadelní představení.
2: Sport. Olomoucká Plech Arena dnes zažije ostře sledované moravské derby. Po nedělním výjezdu do Českých Budějovic se Kohouti vrací zpět před domácí publikum, před kterým poměří síly se svým tradičním rivalem z Brna. Zápas čtvrtého kola extraligy vypukne v 18 hodin.
7: Počasí.
2: Zítra bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně až jasno. Ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. A foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D35 u Olomouce před exitem 272 Nemilany ve směru na Ostravu. Je tam odstavený kamion.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: 17 hodin a 4 minuty, také v pátek 25. září je tady Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnes netradičně, otevřeme totiž předvolební půlhodinky. Chceme vám zprostředkovat představu těch, kteří kandidují právě u vás v nastupujících komunálních volbách. Chceme, abyste věděli, jaká je jejich představa o blízké budoucnosti vašeho města. A budou tady samozřejmě i další informace o komunálních volbách. Jako první nabídneme volební speciál z Jeseníku, tak se na to počkejte. Ještě předtím vám ale povíme, co všechno se musí prozkoumat, než se začne stavět taková nová železnice. A také, jak to bude s avizovaným babím létem. Na to se zeptáme meteorologa už za chvíli po přehledu událostí. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
7: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: modrý pes, tedy žlutý pes a jejich modrá tady v odpolední a Vrni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme se podívat na ty páteční události, na jejich souhrn, na všechno, co se dělo hezky v kostce. Je tady s námi Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve vojenském újezdu Libavá pokračuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Zapojilo se do něj na 300 vojáků ze 13 zemí. Cvičení, které je největším odborným výcvikem NATO svého druhu v Evropě, do 2. října propojuje dění na bojišti s děním v médiích, na sociálních sítích a v kybernetickém prostoru. Vojáci při něm nacvičují, jak reagovat na informační působení protivníka. Olomoucký kraj pořídil inspekci silniční dopravy speciální zařízení. S jeho pomocí můžou inspektoři na dálku zkontrolovat údaje z tachografů projíždějících kamionů a autobusů. Přístroj téměř za 400 tisíc korun upozorní například na nedodržení povinných přestávek řidiče nebo jízdu bez vložené karty řidiče. Dnes to sdělila mluvčí inspekce Monika Balšánková. Pozemky v průmyslové zóně nabízí zájemcům samospráva Šumperku. Od investorů očekává, že vytvoří nová pracovní místa, dodává mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Město bude posuzovat přínos zamýšleného projektu pro Šumperk, region a jeho obyvatel. Významnou roli bude hrát zejména tvorba pracovních míst a charakter plánované činnosti.
2: Dostupné bydlení, snaha udržet ve městě mladé lidi a zastavit úbytek obyvatel. To patří k hlavním tématům, na kterých se před komunálními volbami v Šumperku shodují lídři oslovených kandidátek. Společným tématem jsou také velké městské investice, hlavně dokončení rekonstrukce kulturního domu. Ohledně povolební koalice většina lídrů sází na společné volební programy. Vyplývá z ankety lídrů. Silnice 55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 bude od úterý zhruba měsíc uzavřena kvůli plánované opravě vozovky. Práce se budou týkat úseku od Lověšic po dálniční exit Přerov jih, včetně nájezdů a sjezdů z dálnice. Připraveny jsou objízdné trasy. Uvedl to dnes Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: V tuhle chvíli už máme na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteorologa Romana Volného. Vítejte, přejeme dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám. Tak, už se všichni těšíme na to babí léto, které prý má přijít zítra s příjemnými teplotami, ale udělejme si nejprve rekapitulaci pátku 25. září v Olomouckém kraji. Dělo se někde něco výjimečného?
2: Tak v ranních hodinách to vypadalo nadějně, tam svítilo i nějaké to sluníčko, ale během dopoledne té oblačnosti přibylo, srážky se ale nevyskytovaly a ty odpolední maxima se na střední Moravě pohybovaly zhruba do 17 stupňů Celsia.
1: Co se bude dít teď v podvečer a také v průběhu noci? Nám se tady alespoň nad Olomoucí trošku začalo vyjasňovat.
2: No, bude to ještě chviličku trvat, té oblačnosti bude ještě minimálně v první polovině noci hodně zataženo, oblačno a teprve v té druhé půlce noci vypadá to, že by té oblačnosti mělo výrazně začít ubývat. K ránu se potom výjimečně může vytvořit mlha a v průběhu noci by se měly teploty. Díky tomu i vyjasnění nad ránem pohybovat většinou od 7 do 3 stupňů, v horských údolích to může být výjimečně až k jednomu stupni, nejsou vyloučeny nějaké ty přízemní mrazíky.
1: A teď ta sobota a neděle a pondělí. A my už se na to těšíme. Sluníčko, teploty nad 20. Bude to platit?
2: Vypadá to, že ano, už zítra očekáváme spíše polojasno, přechodně až jasno, jen v těch ranních hodinách nějaká ta mlha. A ty odpolední maxima by se měly pohybovat od 17 do 21 stupňů Celsia. Vítr by to měl provázet většinou jen slabý, proměnlivý s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: A neděle a pondělí?
2: Vypadá to, že přechodně sice bude v neděli více oblačností, polojasno, přechodně až oblačno, ale ranním minima od 9 do 5 stupňů, v údolí zase až ke 2 stupňům a ty odpoledne by potom měly stoupat na úroveň od 18 do 20 stupňů. A sváteční pondělí by mělo být opravdu pohodové, většinou skoro jasno nebo polojasno, možná jen po ránu nějaká ta výjimečná mlha. Noční teploty od 10 k 6 stupňům, v údolích potom až 4, no a přes den potom 19 až 23 stupňů Celsia. A vítr stále jen slabý, proměnlivý většinou do 4 metrů za sekundu.
1: Tak kéž nám to babí léto aspoň pár dalších dnů pak ještě vydrží. Děkujeme za tyhle příjemné informace, meteorolog Roman Volný v Českém rozhlase Olomouc. Děkujeme, nashledanou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Správa železnic pokračuje v přípravě vysokorychlostní tratě Moravská brána. Má propojit Moravu s Ostravou. Co všechno se ale předtím musí prozkoumat, povíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc. Poslouchejte nás.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Přímo z místa.
1: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Postavit novou vysokorychlostní železniční trať, to není vůbec jednoduché. Než se začne, musí se totiž terén důkladně prozkoumat. A tak se teď ve dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc pojďme podívat, co provádějí geologové u Slavíče, místní části Hranic.
2: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření toho dočasně uklidněného modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
3: Výzkum u Slavíče vede Vladislava Kopřivová. Stojíme v místě, kde má v budoucnu vést až 700 metrů dlouhý tunel. Vrtná souprava geologů právě pracuje ve svahu, přímo v Jablečném sadu.
2: Používáme tady soupravu Jano HVS 275. Aktuálně je to z toho důvodu, že se pohybujeme v prostředí, kde potřebujeme obratnou, lehčí mašinu a je to kvůli tomu, že vlastně se pohybujeme na svazích a tím pádem potřebujeme, abychom měli zajištěnou bezpečnost. Aktuálně dokumentujeme mezi 8. a 9. metrem.
3: Vzorky půdy dělníci musí uvolnit s pomocí kladiva. Tady v okolí Slavíče mají geologové v plánu vyhloubit 58 sond. Hluboké budou až 25 metrů. Monitoring zaměření na chování svahu a hladinu podzemní vody tu potrvá 2 roky. Poté data geologové vyhodnotí.
2: Moravská brána, to je velmi specifické území, máte ho vymezený poměrně pevnými, téměř až skalními jednotkami a mezi tím tady máme výplň, která je neogenní. A právě ta neogenní výplň má své parametry, které jsou z hlediska geologie a především geotechniky výzvou pro ty budoucí projekční práce a pro výstavbu té liniové stavby.
3: Z 12 stovek potřebných pozemků má správa železnic pro budoucí rychlotrať vykoupeno zhruba 10%. Termín zahájení výstavby je posunutý o 3 roky, na rok 2029, vysvětluje mluvčí společnosti David Kabele.
4: Příprava vysokorychlostní trati Moravská brána je technicky i administrativně náročná. Do harmonogramu se promítly změny legislativy i úpravy a optimalizace technického řešení, které vyplynuly z projednání s dotčenými orgány, obcemi, vlastníky pozemků a dalšími partnery v území.
3: Součástí stavby vysokorychlostní trati je i modernizace terminálů v Hranicích a Ostravě Svinově. Zatímco v Ostravě stavbu úřady už povolili, pro stanici v Hranicích správa železnic teprve připravuje dokumentaci. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Poslechněte si víc a podívejte se také na fotky z místa na našem webu Českého rozhlasu Olomouc. Jednoduchá adresa olomouc.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A co dál? Už za chvíli uslyšíte první díl speciálního předvolebního seriálu Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém představíme strany a hnutí kandidující do zastupitelstev bývalých okresních měst Olomouckého kraje. Začneme v Jeseníku. Za chvíli.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji. Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Komunální volby se blíží. V pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Olomouc vám ve speciálním předvolebním vysílání postupně představí lídry stran a hnutí kandidujících v bývalých okresních městech Olomouckého kraje. Jako první se budeme věnovat Jeseníku. Dění ve městě sleduje redaktorka Sabina Millerová. Pojďme si na úvod Jeseník a jeho současné vedení trochu představit.
2: Jeseník je nejmenším bývalým okresním městem v Olomouckém kraji. Podle dat Českého statistického úřadu v něm žije zhruba 11 000 obyvatel. Město leží v podůří Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. Jeseník je známý především lázeňstvím. Od komunálních voleb v roce 2022 město vede koalice složená z hnutí Jeseník srdcem a uskupení pro Jeseník.
1: Co samospráva Jeseníku v končícím volebním období řešila?
2: V prvních letech volebního období se vedení města zaměřovalo například na revitalizaci sídlišť. Řešilo rekonstrukci proluky mezi Masarykovým náměstím a tržnicí nebo výstavbu hasičské zbrojnice za podjezdem. Mezi další projekty patřila pokračující rekonstrukce administrativní budovy IPOS. Po povodních, které Jesenicko zasáhly předloni v září, se pozornost samosprávy přesunula k obnově poškozeného majetku, cest, chodníků, veřejných prostranství, škol nebo sportovišť. Do konce loňského roku vedení města podalo 32 žádostí o dotace, které zahrnovaly téměř 110 záměrů obnovy majetku, a to v celkovém objemu téměř 2 miliardy korun.
0: Komunální volby 2026.
1: Kolik politických stran a hnutí v Jeseníku kandiduje letos?
2: Je jich 9. Jmenovat budu kandidátky i s lídrem podle vylosovaného pořadí. Hlasovací lístek s číslem 1 patří hnutí Náš Jeseník, které tvoří Trikolora a nezávislí kandidáti. Hnutí vede Jiří Jelínek. Dvojka připadla uskupení Nezávislí za Jeseník. Tvoří ho nezávislí kandidáti ODS a Svobodní. Lídrem je Marcel Šos. S trojkou jde do voleb hnutí pro Jeseník. V jeho čele stojí Dušan Antálek. Tvořené je nezávislými kandidáty a ODS. Číslo 4 los určil sociální demokracii. Lídrem je František Brašna. Na volebním lístku s číslem 5 jsou kandidáti hnutí ANO, které vede Vendula Sukupová. Šestku má hnutí Motoristé sobě v čele s Ladislavem Rozenským. Sedmička patří uskupení Jeseník srdcem, tvořené členy TOP 09 a nezávislými kandidáty. Lídrní je Martina Seidlerová. S osmičkou jdou do voleb občané Jeseníku. Na kandidátce, kterou vede Václav Dvořák, mají nezávislé kandidáty a zástupce KDU ČSL. Konečně devítka patří uskupení SPD, která má na kandidátce členy KSČM pro a nezávislé kandidáty. Lídrní je Eva Rušková.
1: Můžete připomenout, jak vypadaly uplynulé 4 roky v dalších městech jesenického regionu a na co se vedení tamních radnic zaměřovaly?
2: Uplynulé volební období ovlivnily v Javorníku, Zlatých horách, Vidnavě a Žulové, stejně jako v celém regionu především povodně. Ty způsobily miliardové škody a radnice se proto následně zabývaly obnovou poškozeného majetku, od vodovodu a kanalizací až po silnice a veřejné budovy. Co se týče projektů, které nesouvisely s povodněmi, tak mezi největší investiční akce například v Javorníku patří rekonstrukce polytechnického centra při základní škole. V Žulové zase vedení města investovalo do přestavby bývalého hotelu Vesmír na městské byty. Z rekonstrukcí městských bytů pokračují taky ve Zlatých horách.
1: Úvodní slovo a představení Jeseníku a jeho okolí před podzimními komunálními volbami je za námi. Za chvíli se zaměříme na odpovědi na otázky, které jsme všem lídrům kandidátek položili.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte první díl speciálního předvolebního vysílání, ve kterém se s redaktorkou Sabinou Millerovou věnujeme Jeseníku. Kandidujícím stranám a hnutím jsme poslali tři otázky týkající se dalšího volebního období a teď vám představíme jejich názory. V první otázce jsme se lídru zeptali, proč podle nich povodňové opravy trvají tak dlouho, v čem je největší problém a jak by se daly zrychlit.
2: Lídrině SPD Eva Rušková považuje za hlavní problém nedostatek peněz a pomalé schvalování projektů. Nedostatek financí a závislost města na dotacích zmiňuje taky Jiří Jelínek z hnutí Náš Jeseník. Stát by podle něj měl v krizových situacích zjednodušit své postupy. Na výši a rychlost státní podpory upozorňuje i Marcel Šos z uskupení Nezávislí za Jeseník. Opravy podle něj zpomaluje také nekoordinovanost subjektů, které jsou zapojené do oprav. Myslí si, že by mimo jiné pomohla i větší kontrola již probíhajících prací. František Brašna ze sociální demokracie zmiňuje mimo jiné nedostatek pracovníků a vleklou byrokracii. Navrhuje taky koncepční řešení obnovy celé oblasti a využití zkušeností z minulých povodní. Na složitou byrokracii poukazuje i lídr občanů Jeseníku Václav Dvořák. Navrhuje vyvinout větší tlak na vládu a zlepšit koordinaci zapojených měst, obcí a institucí. Ladislav Rozenský za motoristy sobě vidí problémy mimo jiné v zákonu o veřejných zakázkách. Navrhuje zjednodušení výběrových řízení pro odstraňování následků živelných pohrom.
0: Komunální volby 2026.
1: A co názory dalších lídrů?
2: Například Dušan Antálek z uskupení pro Jeseník poukazuje na složitou legislativu. Zmiňuje také zdlouhavou přípravu projektu a nedostatek projektantů. Řešením by podle něj bylo zjednodušení legislativy a zavedení krizového režimu, ve kterém by bylo zadávání zakázek pružnější a jednodušší. Nedostatek odborných pracovníků považuje za problém taky lídrině hnutí ANO Vendula Sukupová. A stejný názor má Martina Seidlerová z uskupení Jeseník srdcem. Podle ní by mohl pomoct státní koordinátor obnovy.
1: To byly názory lídrů jednotlivých kandidátek v Jeseníku, proč ve městě trvají povodňové opravy tak dlouho. Za chvíli se budeme ptát, jak jedničky kandidátek chtějí vyřešit nedostupnost lékařské péče v regionu.
0: Komunální volby 2026. Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Olomouc vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Sabinou Millerovou zaměřujeme na Jeseník. Tentokrát jsme se kandidujících stran a hnutí ptali, jak by se dala vyřešit nedostupnost lékařské péče v regionu.
2: Jiří Jelínek za náš Jeseník, Ladislav Rozenský za Motoristy sobě a Eva Rušková z SPD navrhují různé formy motivačních balíčků, včetně finančních příspěvků, zabezpečení bydlení a zázemí pro lékaře. Jelínek a Rušková chtějí zároveň podporovat studenty medicíny výměnou za jejich návrat do regionu. Rozenský ve své odpovědi uvedl, že je také zapotřebí jednat se zdravotními pojišťovnami. Podobný názor má i Marcel Šos z Hnutí nezávislý za Jeseník. Navrhuje také výstavbu městské ordinace. Martina Seidlerová z uskupení Jeseník srdcem uvedla, že pro zajištění dostupnější lékařské péče v regionu je důležitá dlouhodobá spolupráce pojišťoven, univerzit, ale i kraje. Podle ní je důležitá také podpora studentů medicíny s cílem jejich návratu do regionu.
0: Komunální volby 2026.
1: A jak by tento problém řešili další kandidáti?
2: Vendula Sukupová, lídrině ANO, poukazuje na důležitost jednání se zdravotními pojišťovnami. Zastává také názor, že je potřeba mladým lékařům město zatraktivnit a nabídnout jim například dostupné stavební pozemky. Jednání se zdravotními pojišťovnami podporuje také Václav Dvořák z Hnutí občané Jeseníku. Podle něj by se budoucí vedení města mělo zaměřit také na studenty zdravotních škol z Jesenicka a motivovat je k návratu do regionu. František Brašna ze sociální demokracie zmiňuje vyšší finanční ohodnocení, ale také potřebné kvalitní zázemí. Dušan Antálek, lídr hnutí pro Jeseník, upozorňuje, že motivační balíčky můžou být nesystémové a nespravedlivé vůči lékařům, kteří už v regionu působí. Řešení vidí v jednání se státem a zdravotními pojišťovnami o změně úhrad a podmínek pro poskytování péče.
1: Dnešní první díl předvolebního speciálu Českého rozhlasu Olomouc patří Jeseníku. Po písničce otevřeme další téma. Týká se cestovního ruchu a toho, jakou roli by měl v jeho rozvoji hrát Jeseník.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dnes se věnujeme Jeseníku. Už jsme hovořili o tempu povodňových oprav a nedostupnosti lékařské péče v regionu. V poslední části se zaměříme na cestovní ruch. Kandidujícím stranám a hnutím jsme položili otázku, jakou roli má mít cestovní ruch v budoucím rozvoji Jeseníku. Má město více investovat do turistické infrastruktury a do služeb pro lázeňské hosty, nebo spíše zavádět opatření, která zmírní dopady turismu?
2: Většina oslovených kandidátů rozvoj cestovního ruchu a lázeňství podporuje. Jejich odpovědi se liší v tom, jakou podobu by podpora měla mít. Část lídrů klade důraz především na investice do infrastruktury, služeb a turistických cílů. Další ale zároveň upozorňují na dopady turismu na dopravu, přírodu a kvalitu života místních. Ladislav Rozenský z Motoristů sobě označuje cestovní ruch a lázeňství za přirozený motor jesenické ekonomiky a odmítá jeho omezování. Podporuje budování nových parkovacích kapacit nebo modernizaci cyklostezek. Zmiňuje také tvorbu přívětivého prostředí pro podnikatele. Za hlavní pilíř jesenické ekonomiky označuje cestovní ruch i Dušan Antálek z uskupení pro Jeseník. Podle něj by se i nadále mělo investovat do turistické infrastruktury a služeb pro lázeňské hosty. Upozorňuje, že rozvoj turismu musí být řízen rozumně a je zapotřebí zvládat jeho dopady. Sociální demokrat František Brašna také podporuje rozvoj turismu. Investovat by se podle něj mělo do turistických tras, odpočinkových zón i dopravní infrastruktury, a to s ohledem na bezpečnost chodců. Také lídrině SPD Eva Rušková považuje cestovní ruch za důležitý. Důraz klade na zatraktivnění turistických cílů a poukazuje na potřebu užší spolupráce vedení města s krajem.
0: Komunální volby 2026.
1: Jakou roli by měl cestovní ruch hrát podle ostatních kandidátů?
2: Podle lídrině hnutí ANO Venduly Sukupové by cestovní ruch měl v budoucím rozvoji města hrát významnou roli. Za zásadní považuje spolupráci města s destinačním managementem Jeseníky. Zároveň podle ní město musí omezovat negativní dopady turismu na dopravu, přírodu a kvalitu života místních. Václav Dvořák, lídr hnutí Občané Jeseníku, uvádí, že turismus je potřeba podporovat, zároveň ale také sledovat jeho dopady na region a na ty adekvátně reagovat. Lídrině Jeseník srdcem Martina Sajlerová cestovní ruch a lázeňství považuje za důležitou součást rozvoje města. Podle ní je potřeba ho rozvíjet s ohledem na místní obyvatele, podnikatele a podporovat návštěvnost i mimo hlavní sezónu. Jiří Jelínek z uskupení Náš Jeseník podporuje udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Město by podle něj na turismu nemělo stavět svou ekonomiku jednostranně. Navrhuje investice do cyklodopravy a zároveň chce chránit klid místních obyvatel. Také Marcel Šos z uskupení Nezávislí za Jeseník upozorňuje, že město by svou ekonomiku nemělo stavět pouze na cestovním ruchu a mělo by investovat i do jiných odvětví.
1: To byly odpovědi lídrů 9 subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Jeseníku. Všem jsme položili 3 stejné otázky. Písemné odpovědi jsou na webu Českého rozhlasu Olomouc, olomouc.rozhlas.cz. Za spolupráci děkuji kolegyni Sabině Millerové. Od mikrofonu se s vámi loučí Dita Vojnarová. Naslyšenou.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Den v kraji je pro dnešek u konce. Poslouchejte i zítra Český rozhlas Olomouc. Dopoledne vás zavedeme třeba na Hody v Říde či u Štemberka. Právě tam se totiž objeví s mikrofonem také náš regionální stopař Aleš Spurný. A pozveme vás také na samozběr jablek do sadů v Lučicích na Přerovsku. Poslouchejte nás.
1: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
0: V tuhle chvíli už míříme k 18. hodině, ještě 5 minut a jsou tady nové aktuální zprávy a pak už vás čeká vyhrávání pro radost, lidovky a dechovky pro vás a pro vaše blízké. A nezapomeňte na bluesový podvečer po 19. hodině. Krásný prodloužený víkend s příjemným počasím vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Zora Ješková.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Olomoucké hejtmanství pomůže obcím s žalobou na stát kvůli akceleračním zónám. V Olomouci právě začíná moravské hokejové derby s Brnem. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
4: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
5: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
4: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
6: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
4: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv, říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
7: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
2: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Do Olomouce přijede příští týden pět výrazných básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Utkají se v 11. ročníku soutěže Cena Václava Buriana. Podle pořadatelů akce jde o osobnosti současné evropské poezie. Veřejná autorská čtení budou 2. října v Centrálu muzea umění Olomouc. Součástí večera bude také hlasování o ceně diváků. Sdělil to mluvčí muzea umění Tomáš Kasal. Sport. Olomoučtí hokejisté rozehráli na domácím ledě zápas 4. kola extraligy v moravském derby v Brně. S Brnem je to na začátku zápasu 0-0. A české tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Španělsko porazili 2-0 na zápasy. O první bod se postarala Olomoučanka Karolína Muchová, když porazila 2-0 na sety Bouzasovou Manejrovou. A o druhý bod pak přerovská hráčka Linda Nosková, která si poradila také 2-0 s Bukša.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až jasno, ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Povane slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je silnice Sklenovic na Hané na Ivaň na Prostějovsku a to kvůli opravě komunikace, která potrvá až do konce října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Olomouc. olomoucko-brněnský hokej. Samozřejmě pokrýváme průběžně zpravodajsky i v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Olomouc jako sportovní aktualitu ve sportovní části. No teď máme skoro 5 minut po 18. podvečer a podzim a 25. září. A v kalendáři po roce tedy jméno Zlata, Zlatuška s naprostým topem a vrcholem uprostřed 70. let. No a když se řekne Zlata, Zlata, Zlatica, pak můžeme dodat také latinsky Aurelia, Aurelia, Zlatava. Ovšem také dva pánové v rámci celé republiky, nikoli v našeho kraje, mohou dneska slavit, neboť se Kleofáš zovou. Pěkně zdravíme, no a myslím, že na Brněnsko teď zamíříme nikoli se Zlatou Zlaťankou, ale tentokrát kapelou Valanka.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A za chvilinku budeme u vás, kdo jste se před chvilinkou rozhodli započít dnešní vyhrávání pro radost. Hned, co budeme moci víti u vás, vydržte, vytrvejte. Za chvilinku také připomínka pro všechny. Akorát teď naladěné, 8,5 minuty po 18. 25. září. No a představte si, Zlatkám, dvěma kamarádkám, Zlatuškám máme zahrát k svátkům, a to od Jitky a Mariánky, také kolegyněk a dlouholetých kamarádek. Dále je tu také pozdravení z Václavova od Elišky dnes písemně 7 2 3 70 33 51. Připomínka zazní ještě několikrát. No a hlavně zazní písnička pro paní Helenku z Uhelné, ať si ji všechno daří, jak si přeje. Helenko, buďte hodně v pohodě. A taky díky Milce z Přáslavic za přání, děvčata a kluci na vlnách Českého rozhlasu Olomouc všeho věku a určitě i moderátoři ve studiu. Krásný víkend a ten prodloužený případně pro pracanty, rodinky a možná i dovolenku si ještě někdo naplánoval. Eliška z Václavova, ať se vám taky daří, a především pozdravení tedy posílá Helence z Uhelné. A ještě máme krásně zahrát všem hodným posluchačům, také naší rodince, ať nám vyjde sešlost veliká a dlouho plánovaná v sobotu a v neděli. Moc zdravíme oslavence dědu Vojtěcha. Tak a podepsán je Vojta, nejmladší junior.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

0: se k trumpetám, k dechovkám a k písničce, hlavně teď před čtvrt na 7.25. září v podvečer. Pro paní Lidušku a určitě i pro kamarádku, už to necháme na vás. Vítáme vás, dobrý den.
1: Já vás taky vítám a moc krát vám ještě děkuji. A chtěla bych to pro kamarádku Jarmilu Faltusovou z Liškova. I tu písničku posílám pro vás a pro mě, pro Lídu Kostnicovou z Liškova a pro všechny lidičky, kdo jim nedá zahrát. A moc krát děkuji.
0: Jedušky i kamarádku, i lidičky pěkně zdravíme. To byla paní Lída a dál třeba vy na lince 221 555 444. V zápětí připomínka také slíbená toho SMS kontaktu a toho využívá další rodinka, která pěkně zdraví tentokrát babičku Marii, kterou moc zdravíme a přejeme jí, ať se spraví zdravíčko, tak hodně sil, hodně pozitivní energie posílají Vašek, Mirečka a celá velikánská rodinka. Moc pozdravujte babičku, která prý asi pravděpodobně opět poslouchá. Pořád hrajeme pro radost do 19. hodiny. Tak posíláme tu energii, také písničku vybranou po telefonu. No a už vidím, že jsou tu další zájemci. Tak bychom to viděli na vracovějáky na nějakou 4-minutovečku. Zase krásnou, rozvláčnou a nostalgickou. A hned potom budeme také u vás a vy s námi ve vysílání.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc.

0: Ale ne, to ještě nebyla Kapurková ani Rozlučková, to byl jenom výběr vlastně jedné z prvních písní v pořadí, tak ještě před námi za chvilinku první pozvánky, pak druhé kolem 3/4, ale teď v 18 hodin a 19 minut ještě taky jedna voňavá písnička oblíbená u pana Jendy a podělí se a pošle. Dá dobrý večer, přejeme, vítáme.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchači. Písničku pro potěšení posílám mojím milým Zdeňce Šinové do Chrochova, Zdeňce do Prostěla s milující Kočenkou, Zdeňce do Holipic, děkuju za krásnou básničku, Anice Zimové do Štětovic, Lidušce do Olomouce, děkuju za včerejší písničku a písničku posílám i mojím sestrám. Pane Božku, vám děkuju za pěkné přivítání. A někdy se budu těšit na slyšenou. A moc děkuju.
0: Těšíme se taky všichni ve spolek, to byl pan Jenda. A teď ještě putujeme dál, nejenom naším krajem, protože rádi zahrajem. Jednak pro Mirka, k brzkým narozeninkám, moc ho zdraví kamarádi, spolupracovníci a přeji mu všechno, všechno nej, za všechny Zdenek a Jarek. Zahrajeme rádi i Jindřišce z Chropině, Zdeničce z Prostějova, Zdeničce z Hrochova, Věrušce i s Adámkem, taky Zdeničce z Holubic, Marušce z Kroměříže, Jiřímu z Litovle. To už jsou krásná, upřímná pozdravení z Roštění od Jany, od Jiřího. No a ta další pozdravení třeba zase od vás. A teď mezi tím pozvánky a předtím ta voňavá, ta otéva.

0: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Skrz ves.
1: Stůj! Kdo tam?
0: Patrola!
1: Jaká?
0: Vojenská!
1: Kdo jí vede?
0: Ženská!
1: Jaká?
0: Zrzavá!

0: skrz ves.
1: Stůj! Kdo tam?
0: Patrola!
1: Jaká?
0: Vojenská!
1: Kdo jede?
0: Ženská!
1: Jaká?
0: Buclata!

0: tak jsme si to pěkně osvěžili, přespívali, zopakovali, možná z mládí a možná i od táboráku, ale taky s dechovkou. Tentokrát starobrněnská dvanáctka, generálská, laudonská, no a taky kometácká brněnská náštěva hokejová v Plech aréně, Olomouc Kometa v první třetině 0-1, ale další informace samozřejmě třeba ve sportovní části zpráv nejbliže v 19 hodin, teď je 18:28, čas třeba i pro Věrušku, které všechno nejnej přejí k nadcházejícím narozeninám a k velkým oslavám také dalších výročí v rodince, ti všichni, kteří se na ně těší a ti všichni, kteří přejí jen a jen to nejlepší. Moc zdraví manžel a všichni z rodinky. Další přáníčko, zamilované, líbezné, od Kačky pro jejího Vašíka do Koberna. Děkuje za pozdravení do rádia a moc, moc také všechno dobré přejeme oběma, prosím, ať vám to klape Kačce Vašíkovi. Krásná pozdravení z krásné Kroměříže posíláme a pro potěšení písnička i přání stáleho zdraví Janičce Jiřímu z Roštění, Zdeničce z Hrochova i Lidušce z Olomouce, Zdeničce z Uničova i Zdeničce z Holubic. Pozdravení od Marušky z Kroměříže.
1: Český rozhlas Olomouc, písnička.

0: A teď po 6:30 v 18:33 skoro, to tiché tango, nikoli v noci, ale tím 25. zářijovým podvečerem bude znít, a to ze všech sil, jak to dokážeme, ale aby to zase nedělalo nějakou neplechu zvukovou, posíláme tu písničku, skončili jsme před chvilinkou v Kroměříži, tak nějakých 10-15 kilometrů do Věžek, za paní Maruškou míříme, dobrý podvečer.
1: Já vám taky přeji, pane redaktore, a celému Českému rozhlasu Olomouc a taky všem posluchačům. Tuto písničku bych prosila pro moji zlepšení nálady, ale také šla jsem okolo, máme tu výstavu a jední vystavovatelé měli naladěné a poslouchali radio Olomouc, tak jestli poslouchají, tak taky pro ně. A tak moc krát děkuji za zahrátí a někdy brzy naslyšenou.
0: Jen pro vás, Maruško, naše píseň teď bude znít. To tiché tango tedy s Břeclavskou a či Břeclavskou desítkou. No a ještě uděláme, doufám, radost taky Mariánkovi, protože ho moc zdraví, tak jeho láska Jaruška. Tak mu krásně zahrajte a zaláskované vzkazy také rádi vyřizujeme. No bude to líbezné, tiché, taky zamilované tango, jen pro tebe lásko má. Zahrajeme moc rádi, ovšem taky přátelům, rozhlasovým, písničkovým, i z pořadu Hrajeme pro radost. Kdybyste chtěli vybrat písničku v zápětí, třeba pro nově naladěné občasné či posluchače, tady bude připomenutí toho kontaktíčku, ale rádi zahrajeme z SMSky, a to z Brněnska. Už jsme tady taky párkrát i písničkově byli a zavítali tam. František od Brna tentokrát pěkně zdraví celou řadu posluchačů, přátel, milé Aničce do Bludova pro radost, pro potěšení, přeje zdraví, štěstí, lásku. Taky Jeřince ze Sudkova, Mářence a Františkovi v Hrabové, Marušce z Bludova, paní Janičce a panu Jiřímu z Roštění, paní Julince z Přerova, paní Zdeničce z Hrochova, Holubic, paní Uchytilové Lidunce i paní Zdeničce z Kočenkou, paní Mařence do Kroměříže, tak všeobjímající pozdravení od Brna, od pana Františka. A ta písnička brněnské jsme tu měli, tak teď třeba zase to tango univerzálně, prosím.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: tedy v 18.38 tím zářijovým podvečerem. Tady u vás tak akorát, není ještě příliš velikánská zima, no ale jak dneska zaleze koncem září to slunce, tak je to cítit. Na obzoru velmi brzy je ale obecně oteplování, ale trošku chladná rána a noci. 18.38 to už je čas pro paní Zdeničko, kterou pěkně zdravíme a zahrajeme i jí vybranou počápelskou. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, zdravím Radio Olomouc a dneska bych nechala zahrát svojemu synovi k meninám Jaromirovi. Přejeme mu, ať se mu líbí v jeho práci, kterou si kdysi vybral a také je ve sboru hasičů a přejeme mu všecko nejlepší, zdraví, pohodu, spokojenost a do dalších roku ještě hodně krásných a spokojených dnů. Tomu přeje manželka Dagmar, syn Marek, vnuk Sabina, dcera s přítelem Petrem, maminka Marie, maminka od snachy Marie ze Skřípova, Březinova a také já jako mamka Jaromíra. Děkuji vám za vybrání písničky a někdy se zase ozvu.
0: Moc děkujeme, těšíme se a všechno nejlepší, ať už Jarkovi nebo Mirkovi Jaromírovi. A písničku pošleme rádi, no průběžně, třeba i nově aktuálně naladěným zlatým zlatuškám a zlatuším, či aureolám v překladu, a pak Andrejkám a pak Jonáškům. No a pozor, pak tady bude i nával, i nátřesk, myslím, že v pondělí s tím budeme mít, pokud teď posloucháte, společnou zkušenost 28. ve svátek, třeba v těch poledních písničkách na přání Václava, to bude 28. Takže popřát máme taky moc hezké prodloužené volno, hezký víkend a to rodince od Jarka, možná je to i Jaromír, a pozdravovat máme především oslavenkyni babičku, ke které se také chystáme a těšíme, zdravíme konkrétně do Šumperka. A zdravíme také samozřejmě manžela, dědu, dědečka. Pozdravení posíláme srdečné, krásné také dnes podvečer úplně všem, kdo si krásně až nádherně hrají. Krásně se to poslouchá, moc nás zdraví a chválí vás a vlastně i nás paní Jaruška, která píše prý občas, tak jestli to dorazilo, tak to dorazilo správně, ten správný čas zrovna dneska. Moc si toho vážíme, moc vás pěkně zdravíme, ve spolek a ještě jednou chválíme.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ve sváteční den vám po 9. hodině nabídneme hanáckou humoresku o lidské pověrčivosti Znamení v podání Ladislava Lakomého. Humor, historky a také hanáčtinu můžete poslouchat rovněž po 10. hodině, kdy vás vezmeme do atria naší budovy, kde v květnu slavil 60. narozeniny Igor Bareš. A po 15. hodině vstoupíme do katedrály svatého Václava s průvodcem Tomášem Krylem. Užijte si sváteční pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jen na krátký čas a už zavíráš, bude se zpívat ještě v letní písničce z Vesela s Veselkou, tak jsme rádi, že jsme ji nalezli pro paní Zdeničku, ale pozor, pozor, je tady podzim, zima, 7 až 3 v údolích, jenom plus 1 a přízemní mráz má být v noci na zítřek, ale pak oteplování hlavně teda přes den, ty další dny toho prodlouženého víkendu. Tak ještě to léto, léto pro Zdeničku z Hrochova a pro koho ještě, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane Božku, srdečně vás zdravím. Prosím tě, aby nechal zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. A to Věrce Haloukovi s Adámkem Dobílový, Marušce do Kroměříže, Jendovi do Štětoví, Haničce do Předmostí, Marušce do Hrabočína a děkuji za písničku Františkovi od Brna. Díky, pane Božku, a zase někdy nashledanou.
2: Děkujeme Zdeničce do Hrochova a léto, léto, ať zahřeje. No, skoro jako ty následující dny, dívám se tak do úterý, klidně i 23-24, přes den, ale rána chladná, chladivá. A teď ještě hřejivé, krásné slovo se vším všudy a tady další pozdravení, konkrétně od další paní Lidušky teď písemně. Máme pozdravovat jednak manžela Jarka k nedávnému svátku a také brzy bude mít narozeninky a pěkně mu máme zahrát, rádo se stane. A ještě rádi vyřizujeme také pozdravení a poděkování za krátkou, ale moc, moc milou návštěvu kamarádce a i mně, nám dvěma babičkám, seniorkám, které rádi poslouchají. Tak jsme rádi, že se děvčata ozvala a moc rádi. Tedy teď opravdu hřejivě zvesela s Veselkou s písničkou Léto, léto je, když jenom naskok.

0: Opálit jsme se letos mohli, zahřát ještě v následujících dnech, ano. Babí léto přijde, hned, brzy, ale třeba ty teploty v noci na zítřek, panečku, hodně chladivé, myslíme na to, připravme se i psychicky. No a teď už jsme připraveni taky na přáníčko a další krásná hřejivá slova, no možná zase na schlazení nějaká orosená odměna s veselou trojkou a hlavně písničková odměna a blahopřání, pozdravení od Karla, kterého zdravíme my. A kam pak pošlem písničku? Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas Olmos a vám rada, kterou děkuju za vybrání písničky. A chtěl bych to jako takhle písničku, kterou ti jako nechat zahrát, tak manželce a sobě, že máme dneska 50 roku jako výročí, tak chtěl bych poděkovat za všechno, co všechno kolem mě dělá a snaží se, velice hodná, pracovitá a děkuji za všechno, jak kolem mě chodí a tak dále. Ale je více méně lepší zdravotně, jak já už jsem trošku horší, ale snažím se a za to všechno děkuju a všem jako bych i tak tu písničku bych chtěl popřát všem, kdo nezahrají a tak dále. A všem jako brenkusákům, kteří ještě jsou mezi námi. Děkuju pěkně, naschledanou.
0: Tak hlavně vám dvěma brenkusovým všechno dobré a krásné výročí a hodně zdraví. Pan Karel Moravský Kočov a jeho paní výročí a ještě taky dny narozeninky, které se budou brzy slavit, ale zřejmě až příští týden, takže začátkem října bude slavit velikánský kamarád Zdenda, velká opora a pomocník, tak mu krásně zahrajte z vesela. No a písničku určitě rádi posíláme také pro už prý chladivý podvečer babičce Mariance, tu zdraví celá rodinka a poprvé píšící junior Pepíček, kterého taky moc zdravíme a moc děkujeme za premiérovou SMS-ku, krásně došla, tak akorát ještě, tak ještě z veselou trojkou prý do Moravského.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Devatenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat více policistů. Geologové zkoumají u Hranické Slavíče trasu budoucí železniční rychlotratě. Hokejisté Olomouce hrají doma s Brnem. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Více mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
4: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
2: Řidiči kamionů v Olomouckém kraji teď budou pod větším drobnohledem. Olomoucký kraj totiž pořídil inspekci silniční dopravy speciální zařízení, jehož pomocí můžou inspektoři na dálku zkontrolovat údaje z tachografů projíždějících kamionů a také autobusů. Přístroj téměř za 400 tisíc korun upozorní například na nedodržení povinných přestávek řidiče nebo jízdu bez vložené karty řidiče. Dnes to sdělila mluvčí inspekce Monika Balšánko. U hranické místní části Slavíč pracují geologové. Hloubí sondy v trase budoucí železniční rychlotrati Moravská brána, která propojí střed Moravy s Ostravou. Geologický průzkum je zaměřený na stabilitu svahů.
5: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
6: Výzkum u Slavíče vede Vladislava Kopřivová. Stojíme v místě, kde má v budoucnu vést až 700 metrů dlouhý tunel.
5: Aktuálně dokumentujeme mezi 8. a 9. metrem.
6: Tady v okolí Slavíče mají geologové v plánu vyhloubit 58 sond. Hluboké budou až 25 metrů. Monitoring zaměření na chování svahu a hladinu podzemní vody tu potrvá 2 roky. Poté data geologové vyhodnotí. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Hokejisté Olomouce hrají ve čtvrtém kole extraligy na domácím ledě. Jejich soupeřem je v moravském derby Kometa Brno a ta vede v 8. minutě druhé třetiny 1-0. A 3 medaile vybojovali dnes čeští vodní slalomáři na mistrovství Evropy v italské Ivre. Kajakář Jakub Krejčí získal zlato, kanoista Lukáš Kratochvíl při svém debitu na evropském šampionátu stříbro a Olomoučanka Tereza Knéblová skončila mezi kanoistkami třetí.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně až jasno. Ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 12. A foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D1 na 278. kilometru u Přerova ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Sváteční program už jsme zvali a zvát budeme vlastně celý ten prodloužený víkend. No a třeba pak uprostřed týdne plus liveovská návštěva hosta ve studiu. To bude povídání o letošním ročníku. No a teď bluesový podvečer a tam vysíláme v pátek vždycky po 19. hodině v tomto zánovním čase také něco vždycky ze šumperského blues live. Tentokrát tuším ročník 2014.

Hezký bluesový podvečer z Olomouce. Jsem rád, že jste si i dnes našli malou chvíli na blues a Český rozhlas Olomouc, u jehož poslechu vás zdraví a vítá Antonín Schindler. Festival Blues Alive letos slaví 30 let své existence a proto se v našem pořadu vracíme k vystoupením, která v Šumperku zanechala výraznou stopu. Jedním z nich byl společný koncert amerických hudebníků Mikea Zitta a Samanthy Fish, kteří v roce 2014 patřili k největším lákadlům celého ročníku.

projektu Majka Zita a Samanty Fish z festivalu Blues Alive 2014 v Šumperku. Mike Zito je americký kytarista, zpěvák a skladatel, který se prosadil na blues rockové scéně už na začátku tisíciletí. Je především známý svým energickým projevem, výraznou kytarovou technikou a schopností spojovat blues s rockem i americkým roots zvukem. Samantha Fish pochází z Kansas City a patří k nejvýraznějším osobnostem mladší generace amerického blues rocku. Její tvorba kombinuje blues, rock, country i soulové prvky a už na začátku kariéry si získala pozornost díky energickým koncertům a výrazné kytarové hře.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste slyšeli záznam koncertu Mikea Zita a Samanthy Fish, dvou hudebníků, kteří dokázali spojit moderní blues rock s osobitým výrazem a kteří se výrazně zapsali do 30leté historie festivalu Blues Alive. Příjemný podvečer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Šindler.

Turecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil

0: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
1: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
0: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošin, Molkerei in Drahoňovice oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Erstenberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra-Lumnitz, das vom Erstenberger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Erstenberger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Erstenberger starb im Jahre 1972 in Nürnberg. Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslast.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
4: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
5: Na 11. kilometru na Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
4: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
6: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
4: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedlá, Český rozhlas.
3: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice své společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
7: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
8: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
2: Počasí.
3: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
9: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
9: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk. Jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Mm-hmm. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce

0: přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
1: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdravý Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaný hyperextenzí.
0: To znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách,

0: protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděná příliš těsnou obuví nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
1: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
0: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
1: Nosíme těžké věci třeba?
0: Nosíme těžké věci, doskoky o těch, vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
1: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
0: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby. Protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
1: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
0: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
1: Jak dlouho se to léčí?
0: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
1: Dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
0: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
1: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat se to?
0: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu, a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
1: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje. Pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
0: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy?
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to. A nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku. A bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajtamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb? Nebo
2: já bych doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní, co?
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle
1: to
0: byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby by náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za to to vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo... Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše
1: věci.
0: Ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: tak
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku, a
1: kuličku nebo pohladit
0: pod
1: kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení, nebo jenom než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost, a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak. A jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
3: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
2: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už 2x v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
4: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
2: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
5: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cistern.
2: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové, tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami, pomalu se jede od Konslířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Boldy Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Porýní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, Vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternidzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kuppelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kuppelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdá

0: velkou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několika měsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po tranzitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás, v České montážní společnosti a v Pražské ocelářské společnosti, která provozovala kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěšskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty.

Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Nenadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa. Sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: pak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěžská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků. Prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní. Poldi Hütte, Poldina huť. To jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldiny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavěl lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein neztratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovali hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy, 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: Před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945, ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huti se dál vyráběla nejen nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na dříni. Jeho první fáze, elektroocelárna, zahájila slavnostně výrobu roku 1975. V témže roce byla ukončena výroba ve vysokých pecích i v Thomasových konvertorech a obrazně řečeno to byl rok, v němž vyhasla ona pověstná rudá záře nad Kladnem z vylévané strusky. Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Vysokoškolákům začal nový akademický rok, studentů je víc než v loni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren tří největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
3: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napáječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napáječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
4: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo úplně. Na situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický, ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. Kránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na 3 místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na 30 minut. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou 30 minut. A na D5 na 97,5 kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek. Rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum. A přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte, to je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na

alkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou

chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. Ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhle ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhle ten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchý a tichý. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Ta hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukalo půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe. Povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal bejt rozruch a každej rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zvostat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď.
Dneska jsi byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se ty tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

0: Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadlecta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli seběhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhle ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi po tajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne. Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním.
1: Podívejte,
0: povídá další, který vystoupil vpřed.
1: Co kdyby jsme ho pověsili u té velký muchlapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej.
0: No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama, protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima, srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver.
1: Tak podívejte, hoši,
0: povídá.
1: Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu.
0: Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta.
1: Joe!
0: Výkřik.
1: Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce!
0: Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval.
1: Pro Krista pána!
0: Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačil to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list lehl, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh.
2: A co se stalo se Scottem?
0: Zeptal se Jack Sinclair.
2: No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britském lvu a americkém orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy dobrou noc,
1: odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři. Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla s to vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zatělí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale Jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě bleskolo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900, máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě teď startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olda říhá, starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní, no a na telefonu teď máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuji moc krát, no ty seš takhle krásně úctivý a vstřícný. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový, tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasně.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych jdal na takovou pořádnou správnou oslavu. Třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kolu, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mm-hmm. Takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, jo, jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: Hmm. No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď spíš moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: No, já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: No, smilu, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, věď, ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte, nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat, děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jako by besídky, o to zase děláme, no měli jsme, teď máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přinést nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tady to nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jako by besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom protože budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: Děkuju, no ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr to ví, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejména tomu bych řekl,

0: jsme vlastně chtěli udělat nějakou oslavu.
1: Mm-hmm.
0: A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika, jsou svatby.
1: Ano, ano, tak to je jasný. Mm-hmm.
0: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
1: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
0: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
1: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
0: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám, jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
1: Jasně.
0: Taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
1: Ano, ano.
0: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, kdy jsme se potkali, až do dnešního dne.
1: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
0: Říkám, všichni na něco hrají, já mám tři dcery.
1: Ano, rozumím.
0: Všichni tři dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
1: Jo.
0: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali. A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, kdy jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera. A tyhle ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
1: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery, a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
0: To například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám. Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
1: Jasně, i pro širokou veřejnost.
0: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že bychom...
1: Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné okamžiky. A...
0: Poslední, co byla, tak tady u nás byla pouť. A ještě jsme se zase celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě aj naši mladí, a prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
1: že přišli. Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
0: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím. Protože,
1: tak už se chystáte, jo.
0: Budu mít narození, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
1: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou také, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju.

0: všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, její písnička Netrpezlivý. Tak tolik muzika, za 11:30, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi a nočinky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak jsem nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo, až tak. Myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny, zmostavujeme teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už toho máme, už to byly osmdesátky, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci někteří, kteří můžou, jo. A tak to tak u těch kulatin, to se oslavují naše, nějakých 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni?
1: Nebo? No, tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečko.
1: A je to v restauracích teda většinou, jo? To doma, to není to.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne manželka a to všechno. To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to, tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat v obsluha, v restauracích, no. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě, no, ale nemají. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no vidíte to.
1: Tak, no, tak ty nám tam taky hráli, jo. A my z naší rodiny takhle to většinou se oslavuje jenom jako u sourozenců. Moje bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden bráchej v Austrálii, to nic, Cilenka, sestřička, ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádá. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasně, rodina. Jasně.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já ona mu odešla do rybička, to zase skoro, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka, všechno, víte, tak ho tam vždycky bratra dovezl v takém ten velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály, 10 let a tak to takhle jeli, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už vyjo, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října.
0: Aha, jo? Ano, ano.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bylo přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo. Jo. Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štengrujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No. A je právě takový nejvíce aktivní, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
0: Tak si to takhle už, no je, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny, nebo co to bude, svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím, no, v kalendáři, no. Ano, ano.
1: Ale já neho, já věcu lakome, já zaplatím celé hospodě, a i když tam ti chlapí je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není, to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí. No,
0: tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude no, to tolik stát. No, no, no, no. Tak Františku, moc hezky to užijte, tak, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to, to máte pravdu. Jo. Tak to má být. Tak, a moc děkuju samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky jsem pěkné svátky a taky to užijte.
0: Jo. Tak jo, hezký a večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zaspívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u synovce na narozeninách.
0: Mm-hmm.
1: Tam se nás nešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava, no.
1: No, a za 3 neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha.
0: Mm-hmm.
1: Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás jich přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkal. A to by se musel říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No
1: ano,
0: tak to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A ano, chystáte třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mhm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, je to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinedě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla v tom. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a 3 dospělí a 2 děti.
0: Ano, ano.
1: Tam si děti můžou vybobnout, jak se říká, mm-hmm, lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou v říjnu, pak zase v listopadu, mm-hmm, narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný od zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak když nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravení na to, musíme být připravení.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzných?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne,
0: uh-huh,
1: kolem 12. hodiny,
0: uh-huh,
1: protože tady jsou takový jako prostě rozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný,
0: uh-huh,
1: do ty řeziny u Mladý Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne
1: Čechy.
0: Zkrátka.
1: Ano, ano,
0: celý
1: ano.
0: Odpoledne posedíte. Jsem,
1: ano,
0: uh-huh,
1: ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktoval dneska její dceru a to ještě spunktuju další 2 dcery a ještě syna, takže vlastně 3 neteře a synovce, já s nima spunktuju, mm-hmm, že se kde necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: A to já jako udělám, protože já jsem zabrutá hlavní mluvčí jako.
0: Dobře.
1: A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, ano. No tak moc přeju.
1: Takže už se na to těším.
0: No věřím, moc přeju, ať to všechno klapne podle plánu.
1: Děkuju.
0: A tě nálada dobrá, moc si to užijte.
1: Ano,
0: taky
1: ano.
0: Dobré jídlo,
1: ano.
0: Pití a tak to, co všechno
1: ano, ano.
0: Má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend
1: taky,
0: přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Adam, Sade, Pláďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím
1: moc. Tak to ráda, že jsem se dovolala Vlastičko. A u nás na Valáchách se neslavilo a gor naši ty šli jako přistěhovali se tady do na okrese Jeseník po válce, takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina, tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny a na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouklelka nemám. No a tím jsme to oslavili a s toho partou mladí. U tečinky, vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak jste to už...
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas. Bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, aby to s vámi oslavili.
1: Je taková, že
0: jo.
1: Nemají čas. No, ale nedá se nic dělat, takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn nejmladší.
0: No.
1: A včera, že mi tady udělali, sice v restauraci, ale nádherné 80.
0: No vidíte
1: nádherné.
0: To.
1: Nádherné. Za to ještě teď děkuji.
0: Jo.
1: Jestli mě Hondřík slyší, tak určitě ze zbrnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. No, jinak teda, říkám akorát, že má děti, které se mě roztrousili taky a je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavený.
0: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
1: Popřejeme. A já, když jsem jezdila do Karlovic, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Že jsme zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kusti na harmonikách, kapela byla.
0: No, tak, tak ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
1: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
0: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju, jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte hodně důvodů k radosti, ať se děti taky objeví a zastaví se. Jo.
1: To já tam špatně, no, nedá se nic dělat.
0: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou na příjmu. A teď k tomu tématu, takže se sestrou neslavíme, protože moc spít nemůže, tak jenom se vždycky připijem, tak to tam plně slivovice, jo?
0: Jo, víc takhle. Ne. No, jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. No a tak to, a když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, no tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky než mě, kulatiny, tak to taky slavil. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší nedorostáky.
0: Ano.
1: Trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo? Nebo v jakém sportu?
1: Fotbal. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla prodok.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No a potom objevili u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme, no 75 asi, no tak přijel, tak se tam slavili tam a my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná osla, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo v čem je takový základ?
1: Asi tam jídla a pití, že jo. No. Asi... A když je nějaký zákusek nebo tak, a ten chlebíček, nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tak prostě dobroty nachystány.
1: No, trochu to zapít, no. Takže tak, ano.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme tři slavili, teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si uděláte teda, spolu takový posazení, ne? No, alespoň se sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. My jsme se seznámili tenkrát v Lázní, prostě za dorostový, to je strašně hodná holka, tak tady si napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, a tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás takže, myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle
1: máte. Já jsem doma teda, no, tak to takže jako nezapomíná. To se mi od ní líbí. No, jsem taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těch událostí?
1: No tak normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou...
0: Děláte si radost, jo.
1: Ano, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, po téhle jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo tak jsou zase ty mazance se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak v celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce, co se mi zase nelíbí.
0: Nějak extrémně to až,
1: no. A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi, ty byli, jak to slavili, jak já nevím. Vánoce jsou Vánoce, má se, to tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slaví jeho, tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce měly být vlastně, jasně.
1: No, tak lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně, no.
0: Svátky jara,
1: to se tak... na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. Takže takhle, no.
0: Tak, Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava, taky. Třeba podle vašich představ, no, samozřejmě.
1: No, vy taky, jestli to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No, no, no.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, zatem už 26. září na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem, a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Hrazek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, že já jsem práci, to je jedno. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je. Ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo to odnese vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji práci miluji.
0: To je dobře, to je dobře, že to máte.
1: Moje práce můj koníček. No k těm oslavám. My slavíme všechno. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda od dětství, to jsou Velikonoce. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
0: Jo.
1: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
0: Nemáte
1: jo, já napeču, nachystám, ale... koledníky nepouštím, prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a ty Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň hezky říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
0: Jo.
1: Já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské, jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové toho prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav je svatý Václav, to je státní svátek, takže to nějak...
0: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené no, právě s tímto svátkem.
1: Ano,
0: myslím,
1: když že... je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nic nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo, opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, vzpomínáme na ní, já teda jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
0: Ano.
1: A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že někde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoc, jako Velikonoce.
0: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a i všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
1: A koho pozvat, no, jak jste říkala tam, koho pozvat.
0: No, tak někdo
1: já pozvu rodinu a když přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
0: Jasně.
1: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
0: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, no, aby se oslavy vždycky... Prosím?
1: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme se synem v kuchyni čeptali, co mu koupíme k narozeninám. A on na nás volá z obýváku, co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo. Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo. A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, kdo nechce si nedá prostě.
0: Jasně, podle chuti.
1: navštěva odejde a flašku skovám zase do ledničky. Asi tak nějak.
0: Jo, zbyde na další oslo.
1: Ale
0: oslo.
1: Posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču. Mm-hmm. Jo, i když to nejím, ale prostě
0: pro všechny jsem
1: dělala balenské frgále a mále mi i plechy snědly.
0: No jo, no tak to jsou takové, takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě...
1: No, krásně proto... budu.
0: Jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
1: Mm-hmm. Paní Ružino, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
0: Stáhnout rádio.
1: Stlumit rádio.
0: Jo, stlumit rádio.
1: Stlumit rádio. Děkuji mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle, to je takové jako trošku, myslím, atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti?
0: Slavím výročí křtu.
1: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
0: Když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvu k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
1: Jo, jo, jo.
0: Takže si uděláme takový krásný den.
1: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to užijete.
0: Ano, ano, ano.
1: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké...
0: Taky, ano.
1: Na nějaké
0: ano,
1: výročí.
0: Na zahradu, na grilování.
1: Mm-hmm.
0: No, takže si to užíváme.
1: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
0: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
1: Neslavíte?
0: Protože já jsem křesťanka, Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
1: Jasně, tak to máte
0: takže,
1: takto.
0: Tak to mám zařízený takhle, no.
1: Jasně. Dobře.
0: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
1: No je jenom to, každý, ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
0: Tak to ještě jednou.
1: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
0: Vaří?
1: Uh-huh.
0: No, děláš se řízky, jo, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte. No.
1: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
0: ale
1: určitě vědět.
0: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
1: Jo, já už vím, zelené listy.
0: Mletní masem a rýži. Ano, listy takový, no.
1: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
0: A nebo goja... Taky, takže když to mám popovaný, nebo když to koupím.
1: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
0: O tomto víkendu, no, já ráda chodím k mojí neteři na Lence a jejímu manželo, no, příteli Imrovi a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
1: Jasně, jasně.
0: S mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
1: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili, paní Ruženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
0: Vy taky, mějte se moc hezky, děkuju. Ráda se vás slyšela.
1: Nápodobně, děkuju za návštěvu, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schillinger a písnička Co je to mezi námi? Máme za 5 minut půl jedné. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc těšit a než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

0: Tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín a dovolal se k nám ze Štenberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásnou písničku.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: ano.
1: Já, tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tňovicích, kteří jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť. Tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Ja?
1: Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchánové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobrý.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko lahvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano, ja? Ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někoho z rodiny pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáčeme, co donáší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky. Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí.
1: Když
0: je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo. Já tak to se sedí venku. Ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal v noční lince. Takže já, když někomu posílám pozdrav, vy si to byli pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil, tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak to je krása.
1: To jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně. Jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslovy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju. Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Vnoučata běhají po dvoře.
0: Jo, jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, ano, přesně tak.
1: Tak.
0: Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinko, toho jsem hodně dlouho neslyšel z noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám. No
0: tak
1: a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Na jaký to víno a limonáda a podobně.
0: To, co máme všichni rádi, že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Jo, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu. Mamka jedno za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21, tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Jo.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlík. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče, já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok. A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě choval. A víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No a co vám to připomíná?
1: Mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký. A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír. A říkal, no, tak já už teď staré nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celého krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa, jakože to prostě bral, takže jedni přindu a druzí odem.
0: Jo,
1: a to
0: jo.
1: Tak v životě je prostě. No a je to takový hezký, smutný, jo, protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký.
0: Ano.
1: Pozval jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malé rě. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo, on šel do hračkářství, tak koupil takový prstinky, jako že aby něco bylo.
0: Jo, náhradu.
1: No a já jsem ho pozval domů na hostinu, říkám, tak víš co, tak pomohla mě, tak já pomůžu tobě, takže to je taková hezká vzpomínka.
0: No jo.
1: No a
0: jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika? Co, jak to vypadalo? Jak jste si
1: to
0: užili?
1: My jsme seděli ve verandě, já nevím, bylo z nás tam asi tak, už je tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo. No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechno, která linkaře, jo? A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka. Vlastičku z Krnova taky.
0: Dobře.
1: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
0: Tak Roberte, no, moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
1: Já vám taky moc děkuji, že jste mě vzal.
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Tak já vám to přichyslo, jo, ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Krištof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější. A to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky páteční sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend. Užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě, jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.

какви са ми, не зда. Че хтел бих и на мир.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
1: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád. Takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Hoš!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo?

0: Prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
3: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
4: No ale ty jsem ho tady nikdy neviděla.
3: No jo, on se náš šéf si ho mámou nějak předčasem moc ve zlým rozešli, víš.
5: Tak já už jsem pojel.
6: Vážně, kam by si chodil? Ty jsi odtud přišel, člověče, posadit se, něco si dáš pít, ne?
7: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
6: A co ti mám máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
7: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
6: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
8: No.
4: Zrovna tady no. Stála, jo?
6: Jídlo, je tam nějaký?
4: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
6: No, dál.
4: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
6: A je ty brev to něco teplýho chci.
4: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
6: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
4: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
6: Nechceš to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Posaď se, mečíš jak meda, akorát jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
7: No, o čem?
6: O čem? Jsi divnej, o čem? Co mistr?
7: Nějaký mistr?
6: Máte snad nějakýho mistra?
7: Jo, máme.
6: No, vidíš, tak ten, co dělá?
7: No, tak co s ním má být?
6: Já ho neznám, znáš ho ty?
7: Jo, znám. No a co?
6: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí. Praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
9: Řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
10: A máma?
9: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
10: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
9: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
10: No jo, Slávečku, když ty bys si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, Vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
9: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
10: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
8: No já vám přece do toho nemůžu mluvit.
10: No proč pak?
8: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
10: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
8: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
10: No, výborně. Poslední.
8: To si vezmi sváteční šaty.
10: Za prvé.
8: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo tatínku, já se chci ženit, řekneš tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
10: Ty hambáři.
1: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
10: Už seš doma? Tak co škola?
11: Normálně. A ty?
10: A byly už nějaký známky?
11: Ne. A ty?
10: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já? Já teďka, když do té školy chodím, tak... Lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
11: Jo, měli.
10: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
12: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
10: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
12: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
10: Správně. Jak?
12: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
10: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
12: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
10: Vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
12: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
10: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
12: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
10: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
12: Ty mě.
10: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
1: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
9: Už abych šel.
13: No jo, máme nejvyšší čas.
11: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
13: Ano.
9: A vy taky někam jdete.
13: Jdeme na rodičovské sdružení.
9: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
13: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
9: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
14: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
9: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Združení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
14: Já jsem přítel školy.
1: Komedie Marečku, podejte mi pero, v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicer objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
15: Jiří, vy jste studoval, že?
16: Ano, i tak se to dá nazvat.
15: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
16: Ano.
15: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
16: Ano.
15: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
16: Ano.
15: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
16: No snad.
15: Z televizního seriálu Chalupáři, přesně vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
16: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
15: To jsme si všimli.
16: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní do lednice? Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Než přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme, zasedat si síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirkova.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsah.

0: vaření a vůbec, já nevím, to Magdo Vašariu, nebylo to tak?
1: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
2: Dalším filmem Jiřího Mencla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
3: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
4: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic cestou.
3: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
4: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takovej dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
3: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
4: Co můžete?
2: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
5: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte, tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnou kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon. Čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schoval. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
6: Ne.
5: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
6: Nemám.
5: Aha. Čtete si?
6: Jo.
5: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
6: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
5: Před chvíli bylo 6.
6: A kolik je teď?
5: Pořád 6.
6: Že by se zastavil čas?
5: Už jo.
6: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
5: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
6: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
5: Jo.
6: Dokázal by byste vůbec udělat něco romantického?
5: Jo, jistě. Samozřejmě.
6: Pro mě?
5: No ovšem.
6: Třeba dát mi pusu.
5: Co? Tady chodí lidi.
6: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
5: No a nemohla byste omdlít?
6: Já? Proč?
5: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
6: Já ho znám, Lapiducha, no.
5: No, Lapiducha. No. A my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala? No. Potom...
6: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
5: Halo. Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy... To nejde!
6: Tak ne.
5: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Když jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
6: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
5: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
6: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
5: No, a co?
6: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: Nevypadá zle.
4: No pojď se, ne. Nekňůry a pojď sem, pejsánku. Pojď, máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď?
5: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
3: dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak blbečou jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A neječ, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátnik znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, Mi chcete říct, že já...
9: Ne, ne, ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla Pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočelé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkejte, vraťte to. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor, za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3500 metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven. Jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ten triš, já to pustím. No jo.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Hřebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrte se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Voříškový.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.